0: už to v životě chodí, nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Radio Junior.

nahoru a dolů. Špičáky, stoličky, všichni

0: kopíky zkrátloupí dej. Jsem cukr, dej jsem krouty, seď. Formáku na houni pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý. Lou, ten mi ho strašně baví. Co, šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě vošku vem.
1: Radio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout.
2: Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini.
1: Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme.
2: Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště.

pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři!

0: nežila, vrace mi mobile prosila, ať byla, kde byla, prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kině, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: teplovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala pod mě a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespletla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu.
2: Uc, uc.

0: to je?
1: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má odnože.
0: Je to strašná rostlina, pan táto, když se po vás popíná, píchá to.

0: jsem se probudila, ej.
1: Hned jsem se tím unavila, ej.
2: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
2: Kouzlí kránu.
0: Otevírám peklo bránu.

शीत को।

0: zahrádky gorilí.
1: Rádio Junior.
2: Poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele, mese, ona ty kytky nese, to jsou snad šprýmy.

0: Inu v lese. Pod keříčky. Blízko naší mělké říčky.
1: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati. No to je nápad, Marti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: podzávějí, podzávějí, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A heleme se, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadíkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.
0: Mám drahá mami, budem na jabka sami, srdce mi buší.

Grizzly, grizzly, grizzly, co je to víc střízlivý? Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku. Pitná nebo užitková, svůj postřeh si

celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy.

dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

Představím vám slepici, co neuznává tradici samachy.

jsou v módě andy, koaly a bandy, vozíme tam výhradně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu. Zasobaná slepice, čokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně. Cestovní kanceláři, pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

bacil v roztrhaným kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši Agátu.

promacila nepříjemná

potice, to je rada má. Liší bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Junior.

0: Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dup. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!

ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít,

kteří vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný. Vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj

jakých chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

Jednoho chlapíka chytli, když kupoval zajíce v pytli. Druhý pán asi byl pohýban, ten pašoval 200 sov do a

0: I mě kus viny snad pa.
1: I mě kus viny snad
0: šetřím a furt nemám za.
1: Šetřím a furt nemám za.
0: A někdy zaslepen bouřkovým šerem.
1: Dokonce
0: chválím dne před večerem.

0: neskákej.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik

2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani Trenduj samozřejmě v Expedici Sever.

0: na Rádiu Junior nesmí chybět.
1: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku bez výdavci vznikly.
0: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
1: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

Čudiku Jany Richterové. Dobré ráno, dobré odpoledne, podle toho, kdy nás posloucháte. Ahoj holky a kluci, vítám všechny milé posluchače, kteří si právě naladili Rádio Junior a pustili si pořad Čudikuk Jany Richterové. Tak co se dneska všechno dozvíte? Zopakujeme si expedici Sever a vydáme se na Sibiř, do Estonska, Lotyšska a Litvy. Takže to bude dneska cestovací. Cestovat s námi budou i korály, protože brněnští vědci objevili metodu, jak korály zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. A to je velká věc. Potom se podíváme na Třeboňsko, kde hnízdí pár sov pálených. A to díky ochranářům, kteří jim připravili hnízdo. A taky se seznámíte s jedním ekosystémovým inženýrem, který pro přírodu pracuje úplně zadarmo. Je to bobr. Takže se máte na co těšit. Vydáme se do přírody, vydáme se do světa vědy. Zkrátka a dobře, čeká nás toho spousta a taky báječné písničky, které pro nás připravuje náš radio juniorský hudební dramaturg David Janečka. Takže začínáme. Od mikrofonu vám krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudy Kuková.

0: Kamarádi, posloucháte Všudy kluk Jany Richterové a my se teďka vydáme na sever, protože na sever mířilo celé Rádio Junior po celé léto. Expedice Sever, to bylo hlavní téma letošních prázdnin. No a v tomto týdnu jsme si povídali o Estonsku, Lotyšsku, Litvě a taky Sibiři. Zkrátka všechny ty severní země, které jsme nestačili za prázdniny probrat, jsme museli probrat v tomto týdnu. A víte co? My se do Estonska, Lotyšska a Litvy teďka vypravíme.
1: Estonsko je na první pohled malá země, ale umí překvapit. Více než polovinu země pokrývají hluboké lesy a tajemné bažiny. Když se do nich místní vydají na procházku, obují si speciální sněžnice, aby se nebořili do měkkého mechu. Stejně jako jejich sousedé Finové, milují i Estonci saunování. A ještě jednu věc, zpívání. Jednou za 5 let se tu koná obrovský pěvecký festival, na kterém zpívá najednou až 30 tisíc lidí. A co takhle Lotyšsko? Je to země dlouhých písčitých pláží, hustých lesů a krásného Baltského moře. Hlavní město Riga je plné nádherných domů. Když se budete dobře dívat, uvidíte na jejich fasádách vytesané tváře, zvířata i bájné příšery. Je to skoro jako procházka pohádkou. Lotyši mají moc rádi své tradice. Uchovávají přes 1 000 000 krátkých lidových písní, kterým říkají Dainas. Zpívají je při slavnostech už po mnoho generací. A teď se vydáme do Litvy, do nejjižnější z pobaltských zemí. Na pobřeží Baltského moře se táhnou obrovské písečné duny. Někdy se jim dokonce přezdívá Litevská Sahara. Národním ptákem Litvy je čáp bílý. Lidé věří, že když si čáp postaví hnízdo na jejich domě, přinese rodině štěstí. Proto mu často připravují podklady na hnízda třeba ze starých kol odvozů nebo z dřevěných plošin. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk a my se vydáme ještě jednou na sever. Máme tady Sibiř. Karolína Lašáková nás tam vezme.
1: Vydáváme se na jedno z nejchladnějších míst na světě. Na Sibiř. Sibiř není samostatný stát. Je to obrovské území v Rusku, které pokrývají nekonečné jehličnaté lesy zvané tajga. Najdete tu jezero Bajkal, které je nejhlubším a zároveň nejstarším jezerem na světě. V zimě zamrzne tak silně, že po jeho ledě mohou jezdit i těžké kamiony. A protože je led neuvěřitelně průhledný, můžete pod sebou zahlédnout ryby hluboko pod hladinou. Na Sibiři leží také vesnice, která je nejchladnějším trvale obydleným místem na Zemi. V zimě tam teploty klesají až k minus 70 stupňům. Dětem venku okamžitě namrzají řasy a škola se tu ruší teprve tehdy, když je opravdu extrémní mráz. A představte si ještě jednu věc. Když tam v takové zimě vyhodíte do vzduchu hrnek horkého čaje, promění se téměř okamžitě v ledovou mlhu. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.

0: Přátelé, kamarádi, stále posloucháte Všudyku k Jany Richterové a my se teď podíváme na Břeclavsko, na Moravu. Žije tam jeden ekosystémový inženýr, který pro přírodu pracuje úplně zadarmo. Ano, slyšíte dobře, v chráněné krajinné oblasti Soutok totiž pomáhá s udržováním vody v krajině bobr. Díky jeho hrázím zůstávají i v období sucha některé louky podmáčené a tak tam můžou dál růst vzácné rostliny. Zatímco ostatní krajina je vyprahlá a suchá, bobří hráze zadržují vodu třeba v mokřadech, tůních a části některých luk. Ochránci přírody odhadují, že bobrů je v oblasti Soutoku a podluží kolem 500.
1: Jsme právě pri takom chodníku, kde bobor, ale určitě i nutria a vítra prechádzajú z jednej časti mokraje do druhej. Je to tu vyšlapané, vychodené. Často tu býva trus. Pozrieme sa ešte na druhú stranu.
2: Zoolog Rudolf Jureček mě sebou vzal do přírodní rezervace Stiburkovská jezera u Tvrdonic na Břeclavsku.
1: Má svoje místo, kde si teda značkuje teritorium. To jsou také kopčeky z hliny a z vegetácie, na které umiestní pachovú značku z tých análnych žliaz a je to cíti takým zvláštnym ako keby pyžmom. No, bobor je taký ekosystémový inžinier, on sa síce nepýta, nepotrebuje žiadne povolenia, no ale v zásade hlavne v období sucha je bobor v tomto úplne významný činiteľ, ktorý lokálne dokáže tú vodu zadržať a zlepšiť ten stav tých biotopov.
2: Bobří hráze môžu mít od niekoľka desítek centimetrů až o 2 metry. Jedna z nich je pred námi v Rákosí.
1: Nie je to čisto len drevená stavba, jak si mnohí predstavujú, to je základ. Ten bobor to utesňuje trsmi vodných rastlín alebo blata. A vyslovene tie časti, kde by mu tá voda pretekala, tak utlapkáva tými prednými nohami, akože robí tam také utesnenie z toho blata. Časť lúky, čo tu v nej stojíme, je proste pod vodou.
2: Jureček mne upozorňuje i na rostliny na louce nedaleko nás.
1: Tá je vyslovene podmáčaná a na to sú viazané rôzne druhy rastlín, ktoré toto podmáčenie potrebujú.
3: Vy ste zmiňoval, že na niektorých místech, kdyby sme zajeli rýčem, tak už sa dostaneme k vode.
1: Áno, určite. Vďaka tomu je tá lúka pestrá a sú tu druhy, ktoré na bežnej suchej lúke nenájdete.
2: Díky tomu tam roste napríklad krvavec toten.
1: Aj tu ho všade vidíme, taká zvláštna rastlina. Vyzerá to, ako keby to už bolo odkvitnuté. Má to také červené tobolky. Motrásek bahení je ten druh botýla, ktorý je na ňu viazaný. Je to jediná jeho hostiteľská rastlina.
2: Sucho letos zasáhlo i lokality, u ktorých si ani pamätníci nevybavují, že by niekdy vyschli. Doplňuje vodohospodář HKO Soutok Ondřej Berka.
4: Jedna epizoda sucha nenapáchá nic. Horší je, když ty epizody sucha se budou opakovat. Ty katastrofální sucha, co jsou včil a budou dál, to, čemu dneska říkáme katastrofální sucho, tak za 20 roků to bude normální léto.
2: Pokud by se sucha opakovala dlouhodobě, bude se měnit druhové složení rostlin a živočichů. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: přátelé, v dnešním Všudy kuku se teď vydáme do ptačího světa. A do jižních Čech hnízdní budky jsou v Pálených na Třeboňsku. Letos obsadil jen jeden jediný pár. Důvodem je nedostatek potravy v téhle oblasti. V Česku je podle ornitologů necelých 150 hnízdících párů sov pálených. Na jihu Čech se jejich populace rozrůstá díky pravidelnému vypouštění mláďat odchovaných v zoo Hluboká a právě i díky hnízdním budkám, které ochranáři nabízejí pro tyhle nádherné noční ptáky.
1: Teďka jsme vystoupili nahoru do jednoho ze skladáků v zemědělském areálu v Lomnici nad Lužnicí, kde letos se podařilo, že se vypálené zahnízdili a mají tam mláďata.
2: A já teď s ornitologem Jakubem Mrázem půjdu tahle mláďata zkontrolovat.
1: A tamhle už nám letí sova pálená, to je samec, který hlídal.
2: Ta budka je na takovém kovovém trámu.
1: Zhruba ve výšce 10 metrů.
2: A proto tam s vámi nepůjdu, počkám tady.
1: Ano.
2: Jakub Mráz má na zádech batoh, do kterého dá malé sovy a musím říct, že se pohybuje po trámech jako veverka. Velice lehce je vidět, že to nedělá poprvé.
1: Mláďata jsou stará zhruba 30 dnů, takže optimální stáří i pro kroužkování. Jsou úplně nádherný.
2: Krasavice.
3: Tady to je fakt jako meka všech sov.
1: To byla jako první budka vůbec obsazená na Třeboňsku a na jihu.
2: Poznáme i pohlaví?
1: Ne, pouze v dospělosti, podle zbarvení a podle váhy a mír.
3: Tak, mláďata dostala kroužky a můžeme s nima zpátky do jejich domova, do budky.
2: Tohle místo je jediným místem, kde letos sovy pálené vyvedly mláďata.
1: Ano, letos je to bohužel jediný. Tady u nás kolem té Lomnice a na tom Třeboňsku je poměrně nízká potravní nabídka, co se týče hlavně teda hraboše polního a veškerých myší. Tady v Lomnici hnízdí pouze tento jediný pár a třeba v Ponědraži jsou ty sovy přítomny, ale nehnízdí. Oni vlastně, když nemají jistotu té potravní nabídky, tak jeden rok prostě vynechají.
2: Hnízdění sov pálených je na jihu Čech opravdovou vzácností, říká Jakub Mráz.
1: Tady u nás to Třeboňsko a blízké okolí je takovou světlou výjimkou, kde evidujeme 1 až 5 párů a další místo, kde sovy pálené jsou, je Českobudějovicko, kde hnízdí zhruba 3 až 5 párů. Nevíme samozřejmě o všech těch párech, protože můžou hnízdit i přirozeně samozřejmě mimo budky.
2: Zoo Hluboká je do záchranného programu zapojená už 15 let. Doplňuje zooložka Markéta Jariabková.
4: Za těch 15 let jsme předali k vypuštění více jak 80 jedinců. Sova pálená je naším ohroženým druhem sovy. Ty populace ubývají, důvodem byla hlavně ztráta toho přirozeného prostředí na to hnízdění. Bez podpory lidí by vlastně už ty sovy nebyly.
2: Třeboňskou populaci sov pálených by měla v únoru posílit zhruba 10 mláďat odchovaných v Zoo Hluboká. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Přátelé, kamarádi, posloucháte Všudy kuk a teď se vydáme do moře. Vlastně ani ne tak do moře, jako spíš do vědecké laboratoře. Určitě jste někdy viděli korály, alespoň na obrázku. A kdo viděl korály při šnorchlování pod mořem, tak ví, že je to fascinující říše. Korál je ve skutečnosti živočich, i když se to nezdá. Dosud bylo podrobné zkoumání živých korálů téměř nemožné, aniž by se zasáhlo do jejich tkáně. Nová metoda má pomoct odhalit, jak korály reagují na změny prostředí a měla by přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
1: Konečná zastávka, prosím.
2: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
3: Přivezli jsme je z vídeňského akvária House des Meres. Žijí tam v mořské vodě.
4: Ukazuje mi Hana Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem.
5: Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí.
4: Korály jezdí z Vídně do Brna jednou týdně, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
6: Ten den, kdy mají korály přijet, tak naši spolupracovníci z Medical University of Vienna jdou do House des Meres a vyrazí autobusem na vídeňské hlavní nádraží, dojedou do Brna vlakem.
4: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, kde mají co nejpřirozenější prostředí.
6: Ten vlastně věnujeme skenování, výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
2: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
6: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo do dlaně nebo mezi dva prsty.
2: Vídeňští výzkumníci Hana a Anton vybírají správný vzorek. Vkládají ho do zkumavky.
6: Ty korály se vlastně chystají tak, že máme korálový systém a my si kousek toho korálu můžeme odříznout a nalepit, přechystat a vlastně jeden jediný polyp, což si můžeme představit jako takové kytičky, by měl být schopný obnovit celou tu kolonii.
2: Vložili jsme ten malý vzorek s korálem do zkumavky a nyní se na to díváme pod mikroskopem.
6: Pomocí toho mikro CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápenitou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To byla ta motivace, proč jít dělat mikro CT skeny, že okem ani mikroskopem člověk nevidí, co se skrývá pod tou vrstvou.
4: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Pořídí stovky rentgenových snímků z různých úhlů. Obsluhuje ho technik z CEJTECu VUT Vít Holeňa.
7: Já se tady teď umístuju takový oranžový stojánek. Je to v podstatě taková tyčinka, která se připne magnetem na manipulátor.
2: Právě nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
7: Věřím si, že drží, je naprosto nezbytné, aby ten vzorek se nikterak nepohl, protože by to pak mohlo způsobit rozmazání.
2: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
6: Když se podíváme vlastně teď na ten živý korál, tak my vidíme takový, fakt vypadá to jako kamínek a na povrchu toho kamínku je měkká tkáň, to jsou ty polypy, to je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
4: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy, kteří zkoumají korálové útesy přímo v oceánu. Metodu mikroCT by chtěli využít ke sledování toho, jak světlo, fotosyntéza nebo změny prostředí ovlivňují růst korálů.
6: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
4: Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna, Marek Gensl, Radiožurnál.

přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudy kuku. Vypravili jsme se do jižních Čech prozkoumat, kolik tam žije sov pálených. A už víme, že by jich tam mohlo být více. Vydali jsme se do Brna mezi vědce a slyšeli jsme o metodě, která pomáhá zkoumat mořské korály. Taky víme, proč jsou bobři v přírodě důležití a jak jejich práce, čili bobří hráze, pomáhá udržovat stav vody v krajině. Vrátili jsme se na expedici Sever, která na Rádio Junior probíhá celé letošní léto, celé prázdniny, a dozvěděli jsme se něco o pobaltských republikách, čili o Estonsku, Lotyšsku a Litvě a taky o Sibiři. Zazněla pořádná dávka písniček a já doufám, že vám celý dnešní Všudykuk zpříjemnil poslední prázdninovou neděli. A už se nemůžu dočkat, až vám prozradím zase další zajímavosti. A vy nemusíte nikam chodit. Vy můžete sedět, ležet, válet se, pospávat, stavět si stavebnici nebo si malovat. Já to za vás všechno odběhám. Takže ahoj, zase příští neděli v 9 hodin ráno. Teď už se ze studia Rádia Junior loučí Jana Richterová, Všudykuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Padoucha sice známe, ale musíme mu přece dokázat vinu. Podaří se to soudci Jackovi, což ale není ctihodnost v soudcovském taláru, nýbrž tajemná bytost, která se zjevuje v nečekaných chvílích. Rozhlasovou hru soudce Jack napsal podle románu Edgara Wallace, Viktorin Schulz, režie Ivan Holeček. Účinkují Miroslav Moravec, Vladimír Ráš, Jiří Lábus a další. Natočeno v roce 1991.
2: Jmenoval se Gregory a říkali mu Sníh. To protože až příliš často sahal po malé cínové krabičce s bílým práškem. Byl kokainista. Droga znamenala pro něj vše a svou přezdívku si věru zasloužil. Jmenoval se Gregory, říkali mu Sníh a jednoho kalného rána ho vytáhli z Temže. Výrok vyšetřovací komise zněl, zastřelen zezadu neznámým pachatelem. Gregory byl bezvýznamná nicka a jediné, co se o něm vědělo, bylo to, že patřil ke společníkům plukovníka Boundaryho v některých jeho obchodech. Víc nevěděl ani sám plukovník Boundary. A při své návštěvě na policejním ředitelství to před inspektorem Staffordem Kingem netajil.
3: Opravdu vím jen málo. Pocházel nejspíš z dobré rodiny, když mohl studovat v Oxfordu, jenomže pak propadl tomu zlořečenému kokainu. Vyloučení z univerzity, špatní přátelé, všelijaká pokušení. Jako policejní úředník, pane Kingu, znáte podobné osudy nejlépe.
4: Až příliš dobře, plukovníku.
2: Stafford King se při své odpovědi tiše usmíval. Byl to kontrast vidět oba tyto muže společně. Hřmotný plukovník bíčí šíje širokých ramen a zdánlivě dobrácké tváře s mrožím knírem. Nikdo by mu nehádal 60 let. Naproti němu mladý muž ocelově šedých očí, štíhlé, byť atletické postavy, s příjemnou tváří. Ale nebyl to jen rozdíl vzhledu. Proti Staffordu Kingovi seděl jeden z největších zločinců Anglie. Mnoho policie tušila, lecos věděla. Zatím nebyla ovšem schopná dokázat plukovníkovi sebemenší přestupek, natož zločin.
3: Stále se usmíváte, snad jako byste mi nevěřil. Řeknu vám něco. Jsem rád, velmi rád, že mohu být pod vaším dozorem. Nebýt předvolán jako svědek ve věci nešťastného Gregoryho, sám bych vás navštívil.
4: A mohu znát důvod, plukovníku?
3: Pohleďte na tuto kartu. Přišla mi včera poštou v dopisní obálce.
4: Obyčejná hrací karta, křížový spodek.
3: Já ani moji společníci nehrajeme, ale prý se mezi karbaníky říká téhle kartě soudce Jack.
4: Tady na rubu je něco napsáno. Dost zločinů, dost týrání, vraťte majetek ukradený z Pillsburymu a jiným obětem. Z Pillsbury. To jméno mi něco říká.
3: Mladý továrník z Pillsbury mě nedávno prodal svou továrnu na motory v Coventry. Doznávám, že to byl dobrý obchod, ale není přece proti zákonu obchodovat s výdělkem.
4: Z Pillsburyho továrna měla cenu 300 tisíc liber a on vám ji odprodal za 30 tisíc liber. Slušný výdělek.
3: To připouštím.
4: Koupil jste hotel od paní Rečmejerové za 20 skutečné ceny. Koupil jste od lorda Bessona doly na Břidlici za 12 tisíc liber, ale jejich cena byla přinejmenším 100 tisíc liber. Mám pokračovat?
3: Výčet vašich vědomostí je o mě lichotivý.
4: V uplynulých 20 letech jste získal různý majetek a nemovitosti za pozoruhodné ceny.
3: A od kdy má policie spadeno na zdatné obchodníky? Proč vy a vaši lidé po mně stále slídíte? Ale budiš, můj život je otevřenou knihou, která snese i toho nejpřísnějšího čtenáře. Nestrácet ovšem tolik zbytečného času se mnou, mohli byste si došlápnout na ničemu, který mi posílá karty s křížovým spodkem a kdo mi bezdůvodně vyhrožuje. Jsem starší muž, pane Kingu. Žádám snad tolik? Chci-li od vás trochu bezpečí?
4: Ten člověk má obdivuhodné nervy, pane. Přišel, aby mě požádal o ochranu. Nedovedu si představit krutější výsměch.
5: Nepochybuji o tom, že jednoho dne se vaše nervy ukáží jako pevnější, Kingu.
2: Kingův nadřízený, první komisař Sir Stanley Belcom, nezastával svou funkci dlouho. Řadu let byl vládním úředníkem v Indii a teprve nedávno na radu lékařů se vrátil do Anglie. S jeho zásluhami, známostmi i šlechtickým titulem nebylo těžké dostat místo vysokého důstojníka Scotland Yardu. Přestože v hloubi své duše se Stafford King domníval, že jeho nadřízený neví o policejní práci zhola nic.
5: Jdete po Bounderym už řadu let, vím to. Prostudoval jsem si pár vašich hlášení.
4: Už asi 20 let získává Boundary ohromný majetek tím, že kupuje továrny, paláce nebo šperky za 20 původní ceny. A jak? Zaměstnává celou armádu špiclů. Domovníci, sluhové, komorníci, všichni tito lidé pátrají pro něj po nejrůznějších skandálech. Opatří plukovníkovi kompromitující důkazy proti bohatému gentlemanovi nebo dámě. Většinou jsou to skandály hraničící s trestním zákoníkem. Trest vyřčený soudem by nebyl nijak vysoký, možná žádný. Společenské důsledky skandálu však obrovské. A tak ti nešťastníci platí Bounderymu a jeho smečce zamlčení. Známe je všechny. Švijáka Krua, který vyhlíží jako člověk z nejlepších společenských kruhů. Portugalec Pinto Silva je mecenáš známého divadla, ale nepochybujte, že i v tom nejhonosnějším smokingu má u sebe dlouhý nůž, se kterým dovede perfektně zacházet. Olav Hansson, tajemník Bounderyho. To je tak trochu záhadná postava.
5: A taky Solomon White, oplukovníkovi nejzasloužilejší člen bandy. Rovněž otec rozkošné slečny Maisie Whiteové, do které se nebezpečně zamiloval jistý policejní úředník Stafford King.
4: Maisie, chci říci, slečna Whiteová svého otce miluje. O jeho skutečné roli v plánech a skutcích Bounderyho má jen mlhavé tušení. A potom, pane, White se s plukovníkem vlastně už rozešel. Už téměř rok nespolupracoval na žádném Bounderyho šejdírství.
5: Tím hůř pro něj. Nebo si snad myslíte, že z Bounderyho tlupy lze tak snadno odejít?
4: Nemyslí si to ani Solomon White. Ví dobře, jaké nebezpečí mu hrozí. Není náhodou, že už 2 měsíce o něm nikdo neví.
5: Ani slečna Whiteová?
4: Občas dostane od otce krátký dopis, toť vše.
5: Dobrá. A co ten člověk, který poslal Bounderymu onu kartu?
4: Myslíte soudce Jacka?
5: Jakže on má jméno?
4: Dokonce i podobu.
5: Ale
4: Boundary se mi na odchodu svěřil s podivnou historkou. Jednoho pozdního večera zahlédl při návratu z klubu před svým domem tajuplné zjevení. Jeho tvář byla zakryta a prý si ten přízrak počínal jako šílený. Říkal různé pošetilosti, prohýbal se ječivým smíchem a nakonec po úžaslém plukovníkovi mrštil obálkou, ve které byla opět karta s křížovým spodkem.
5: Zajímavé. Kdyby se nám podařilo zjistit totožnost toho člověka...
4: Promiňte, pane, nemůžeme se přece honit za přízraky.
5: Domníváte se, že Bounderry lhal?
4: Nikoliv. To jedinému věřím. Soudce Jack existuje a nahání Bounderyho tlupě strach.

0: Maisie Whiteová byla přední herečkou populárního divadla Orpheus. Pintu Silva zas jeho mecenášem. Znal Maisie, dceru plukovníkova dlouholetého společníka, už od jejich dětských let. Pintu Silva byl hezký muž, třeba že by se jeho zženštělá krása možná každému nezamlouvala. Rád o sobě neskromně říkával, že jsou ženy, které po něm přímo šílí. Bylo by však bláhové domnívat se cosi podobného o Maisie. Její zdvořile pohrdavý pohled přiváděl malého Portugalce k šílenství. Přesto však na ní čekal i tento večer ve foaje divadla.
1: Hrála jste výborně.
2: Děkuji.
1: Máte pohodlnou šatnu? Jsou k vám všichni dost zdvořilí? Oznamte mi cokoliv, co by se vám tu nelíbilo a já je vyhodím. Všechny, i ředitele.
2: Myslím, že toho nebude zapotřebí. Promiňte, musím už jít. Nikdo na mě čeká.
1: Počkejte ještě chvíli, slečno Whiteová. Snad byste svolila, abych vás někdy po představení pozval na malou večeři. Však víte, jak toužím po vaší společnosti.
2: Ano, vím. Řekla jsem vám ale už několikrát, že já po vaší společnosti naopak netoužím.
1: Maisie.
2: Ráda bych vás o něco požádala. Oslovujte mě laskavě vždy, slečno Whiteová. Dobrou noc, pane Silvo.
0: Na druhém konci foaje se objevila mužská postava, zřejmě člověk, o kterém Maisie před chvílí mluvila. Pintu Silva udělal několik hněvivých kroků, ale v zápětí se zarazil. Na Maisie Whiteovou čekal Stafford King. Třetí patro honosné budovy patřívalo kdysi kancelářím Spilsbyho syndikátu. Od jisté doby tu však sídlil nový nájemník, plukovník Dan Boundary. Zařídil si zde dostatečně pohodlný byt, pracovnu, zbylo místo i na úřadovnu tajemníka Hansona a velkou konferenční místnost. Právě v ní teď družně popíjeli brandy tři muži. Usměvavý, dobrotou přímo překypující plukovník, dále švihák Krů a jako třetí muž středního věku, jehož špatně padnoucí šaty nenasvědčovaly blahobytu svého majitele. Pan Tomáš Krotin, majitel přádelen Vlny a bavlny v Huddersfieldu a jiných městech, byl totiž velice bohatý průmyslník.
3: Tak vy jste plukovník Boundary. To se povedlo. Budu mít o čem vyprávět, až se vrátím domů.
4: Vaše uznání mě samozřejmě těší, pane Krotine. Ale přesto si myslím, že o našem setkání doma vypravovat nebudete.
3: Omyl, omyl. Moje manželka je totiž přímo žhavá po společenských novinkách z Londýna. Mm-hmm. Než si mne vzala...
4: Byla dcerou Lorda Westerna. Vy sice šlechtický titul nemáte, ale měl jste za to 500 000 liber, kterými jste zaplatil nepříjemné tchánovi dluhy.
3: Odkud to víte?
4: A hodláte kandidovat do parlamentu. Že?
3: Přeptal jste se na mne důkladně. Všechna čest.
4: Dělám to pokaždé, chci-li s někým uzavřít obchod.
3: Uzavřít obchod?
4: Mhm.
3: Nerozumím vám.
4: Chci koupit vaši přádelnu v Riverboro.
3: Ale ta není na prodej, v žádném případě.
4: Všechno se dá koupit, milý pane Krotine. Nabízím vám za vaši přádelnu 30 000 liber.
3: 30 000, ale... Vždyť ona má cenu 200 000.
4: Myslel jsem si, že o něco víc. Nevadí. Jsem gentleman a zůstanu na své původní nabídce.
3: Ne, nikdy, nikdy. Odcházím, plukovníku, ale ještě o mne uslyšíte. Vy i pan Krů.
5: Věnujte nám ještě vteřinku, ano? Znáte Maggie Delmenovou?
3: Cože?
5: No jen si vzpomeňte. Byla to mladá dělnice v přádelně vašeho otce. Tenkrát jste byl ještě mladík. Zbláznil jste se do ní, ona vaši lásku opětovala a o Velikonocích před 18 lety jste měli v Blackpoolu tajný sňatek.
4: Časem jste ovšem pochopil, co se od vás jako mladého průmyslníka žádá.
5: Tak, tak.
4: Sňatek s bývalou slečnou Delmenovou se stal pro vás příjemným. soutěži. Ale protože jste šlechetný, posíláte jí dodnes štědrý obnos k obživě. Obchody se vám dařily, dal jste se na politickou kariéru, naskytla se vám šance vyšvihnout se do šlechtických kruhů.
5: Ale já...
4: Prominuli vám, že jste neurozený. Vyvážilo to vaše bohatství. Ale o svém prvním sňatku s Megí Delmenovou, který je stále platný, jste pomlčel.
5: No, co koukáte? Oženil jste se po druhé a spáchal tak ohavný a skandální zločin.
6: Megí mě tedy zradila.
4: Křivdíte ji. Prozradil jste se sám. Pravidelně telegraficky zasílanými penězi. Zaslechli jsme něco o vašich tajúplných zásilkách a nejdříve jsme usuzovali na nějakou obyčejnou pletku. Jednoho večera byla vaše manželka, rozumíte, vaše první manželka, v biografu. Jeden z mých lidí prohledal její byt a nalezl... tento odací list.
5: Patouchu.
4: Chcete si ho přečíst pro osvěžení paměti?
5: Tak takhle vypadají vaše obchody.
4: Podepište smlouvu.
5: Dostanu vás oba za mříže.
4: Možná, ale každopádně bychom se tam sešli společně. Podepište smlouvu. Nerušte nás. To jste vy, Hansone?
0: Dveře místnosti se nehlučně otevřely.
7: Soudce Jack!
0: Do místnosti vstoupila postava, zahalená od hlavy až k botám do pláště z černého hedvábí. Tvář jí zakrýval bílý kapesník. V ruce držela revolver se zlatem vykládanou rukojetí a divadelně s ním mávala.
7: Soudce Jack přišel na návštěvu. Všichni ruce vzhůru. Vzhůru ke krásné obloze. Přicházím spasit vaši duši, krotine, má ubohá ovce.
0: Švihák Cruz mužile vykročil kupředu, ale strnul po prvním kroku. Nevystrašila ho ani tak hlaveň revolveru, jako šílený pohled vytřeštěných očí nad bílým kapesníkem.
7: Vezměte si ten proklatý cár papíru, krotine. A raději mám, raději ho spalte. A chcete-li? Zajděte na policii, mé ubohé jehně. Navštivte toho báječného detektiva Stafforda Kinga a vyprávějte mu svůj ošklivý příběh. Padne vám radosti kolem krku. Vy nechcete.
0: Krotin třesoucí se rukou vzal ze stolu odací list a potácivými kroky vyšel z místnosti.
4: Nevím, kdo jste, ale mám pro vás nabídku. Slíbil jsem svým lidem 100 000 liber, pokud vás někdo polapí. Dostanete stejný obnos, necháte-li nás na pokoji.
7: Nabídněte 100 000 miliard. Dejte mi slunce a měsíc a jsem vám k službám. Těším se na vaše dárky, plukovníku Boundary.
0: A stejně tak hladce, jako se objevil, zmizel přízrak za dveřmi. Jen zaklapnutí zámku se ozvalo. Cruz se okamžitě vrhnul ke dveřím. Plukovník ho však nenásledoval. Na vylamování těžkých dveří bylo dost času. Boundary ho zajímal víc pohled z okna na ulici. Čekal dlouho, ale nikdo z domu ven nevyšel.
5: Konečně. Myslel jsem, že s těmi dveřmi nic nesvedu.
4: Opatrně, ta stvůra je možná ještě v domě.
0: Oba muži, teď už ozbrojeni, prohledali celé patro. Ale všechny místnosti bývalého Spilsbyho syndikátu byly lidu prázdné.
8: Jedno nechápu. Kde je u všech čertů Hanson?
5: Po příchodu s Krotinem jsem s ním krátce mluvil. Říkal mi, že musí pro nějaké listiny do banky. Prý jsi to tam poslal.
8: Nesmysl. Kam bych ho posílal teď v noci?
5: Myslíte, plukovníku? No, myslíte, že to byl on?
8: Hanson v převleku za soudce čeká? Nevěřím.
5: Možná, že uprchl. Nebo že ho soudce Jack odstranil.
8: Obávám se něčeho mnohem horšího.
0: Zkušený plukovník Boundary vycítil správně svým instinktem šelmy příčinu Hansonova zmizení. Vousatý Seveřan se už nikdy v jeho kanceláři neobjevil a zprávy, které o něm přicházely, byly nanejvýš znepokojující. Stafford King získal Olafa Hansona na stranu policie. Bývalý tajemník byl ochoten svědčit o zločinech svého zaměstnavatele, především o jeho hlavní úloze na vraždě Gregoryho, kterému kdysi přezdívali Sníh. Zatčení plukovníka Boundaryho Staffordem Kingem nedalo na sebe dlouho čekat. Rovněž příprava soudního přelíčení byla krátká.
9: Jsme přesvědčeni, vaše ctihodnosti, že plukovník Boundary je hlavou rozvětvené vyděračské organizace a že si v posledních 20 letech prostředky, o kterých se ještě zmíním a které nám dosvědčí náš korunní svědek, vybudoval svou zločineckou živnost, takže nyní ovládá nejdokonalejší a nejbezohlednější tlupu, jaká kdy v dlouhé a chmurné historii zločinu existovala. Státní zastupitelství, vaše ctihodnosti, zabezpečilo korunního svědka, jmenuje se Olaf Hanson a pochází z Norska, který nebyl přesvědčený, že tlupa s ním zachází špatně a proto po určitou dobu tajně sbíral důkazy usvědčující povahy. Jsou ovšem ukryty na nám dosud neznámém místě. Nepodařilo se nám ani Hansona přimět, aby sepsal písemné udání. Jediné, co přislíbil, je jeho osobní výpověď ve chvíli, kdy spatří plukovníka Boundaryho sedět na lavici obžalovaných.
10: Trochu výjimečný postup, nezdá se vám?
9: Celý tento případ je výjimečný, vaše ctihodnosti.
0: Dva muži v sále se k sobě nenápadně přiklonili.
11: Jestli tomu dobře rozumím, Kingu, pokud by se Hansonovi stala nějaká nehoda, musí být obžaloba zrušena pro nedostatek důkazů.
12: Přesně tak, pane. Od chvíle, kdy byl zatčen Boundary, střeží Hansona čtyři naši lidé. Jedině tomu můžeme zřejmě děkovat, že Hanson je v tuto chvíli živ a zdrav.
11: Nechápu. Boundary je přece už 3 týdny ve vyšetřovací vazbě. Ostatní členové jeho tlupy jsou sledováni detektivy.

0: To je Olav Hansson.
1: Svědek chtěl promluvit, ale jeho rty nevydali hlesu. Pouze přikývl. Vyhýbal se byť jedinému pohledu na lavici obžalovaných. Ruce se mu chvěly a zdálo se, že Hansson je na pokraji zhroucení.
0: Musíte mluvit pokud možno hlasitě. Ničeho se neobávejte. Jak dlouho znáte plukovníka Boundaryho?
2: Osm let.
1: Muž v uniformě soudního sluhy si razil cestu zástupem. Vysoko nad hlavou držel sklenici vody. Podal ji svědkovi a Hansson hltavě pil.
0: Máte prý ve svých rukou jisté dokumenty usvědčující plukovníka Boundaryho z řady těžkých zločinů.
2: Ano.
0: Nuže, nastala chvíle, na kterou jste čekal. Než začnete se svým ústním svědectvím, oznámte soudu, kde jsou ony usvědčující dokumenty ukryty.
2: Dal jsem ty listiny.
1: Hanssonův obličej se náhle skřivil do bolestné grimasy, jeho tělem projela krátká křeč, svědkovo tělo se zhroutilo k zemi.
0: Obávám se, že svědek omdlel.
1: Čtyři detektivové se okamžitě zhlukli kolem Hanssona a snažili se ho zvednout z podlahy. Pobledlý Stafford King běžel k ním, stejně jako policejní lékař. Jejich krátká a tichá porada působila úděsným dojmem.
0: Nuže, pánové?
3: Lituji, že musím oznámit vaší ctihodnosti, že svědek je mrtev.
1: Vyšetřováním bylo zjištěno, že sklenice vody obsahovala prudký jed a že ji Hanssonovi podal neznámý muž, převlečený za soudního sluhu. Noviny vydali jeho popis, ale nikdo ze čtenářů netušil, že v tu samou chvíli pozvolna vychládá v jakémsi neobývaném brlohu v Soho tělo člověka, až překvapivě podobného muži, který nabídl Hanssonovi poslední doušek v životě. Plukovník Boundary musel být pro nedostatek důkazů obžaloby propuštěn a inspektorské křeslo Staffordu Kinga se stalo velmi vratkým. King byl ochoten podat demisi, ale Sir Stanley Belcom ji nepřijal a dokázal uchránit svého podřízeného před výčitkami tisku i nespokojeností vyšších míst Scotland Yardu. Ještě ten týžden, co byl plukovník znovu na svobodě, konala se v jeho sídle společná porada s Pintu Silvou a Švihákem Krůhem.
4: Museli jsme tentokrát hrát až příliš vabank, ale nevadí. Dokázali jsme všem, co by snad chtěli Hanssona napodobit, jak trestáme zradu. Silvo?
5: Plukovníku?
4: Postaral jste se o toho muže? O toho soudního zřízence?
5: Přesně podle vašich instrukcí.
6: Mám tomu rozumět tak, že ten člověk už nežije?
5: Vaše bystrost je obdivuhodná, Krů.
6: Stejně tak jako vaše podlost, Pintu.
5: Pozor na jazyk.
6: Ale vám se divím, plukovníku. Ten člověk nám pomohl snad v poslední chvíli. Nebyl by to přece žádný problém dostat ho potichu z Anglie se slušnou sumičkou v kapse.
4: Krůe, vím, že vám přezdívají švihák, a lec, kde vás mají za gentlemana. Před námi si laskavě na nic nehrajte. A už vůbec vás neplatím za to, abyste mi cokoliv schvaloval nebo vytýkal. Rozumíte?
6: Omlouvám se vám, plukovníku.
4: Krů, vaše zásluhy o zdar mnoha našich obchodů jsou nepopiratelné. A tak vám vysvětlím, proč musel být ten člověk, co otrávil Hanssona, zneškodněn. Představte si, co může napadnout takového výtečníka ve chvíli, kdy svou odměnu propije v nějaké nálevně. Nejspíš to, že jsme mu zaplatili málo, že jsme mu nebyli dost vděční, že musí dostat víc, nebo... A celá ta trapná historie s Hanssonem by se mohla opakovat. Jenomže já nejsem zvyklý se stále jenom bránit. Teď přišel čas, abychom zaútočili. Policie dostala na pamětnou a z dalšího slídění Stafforda Kinga nemám starost. My musíme všem našim, zejména těm nedobrovolným obchodním partnerům, dokázat, že jsme stále silní. A to dokážeme jediným způsobem. Když polapíme člověka, který si přezdívá soudce Jack.
5: Souhlasím. Jenomže jak ho chcete dostat, objevuje se a zase mizí jako duch.
4: Budeme tedy toho ducha

0: vyvolávat.
1: Vyvolávat? No, zažil jsem soudce Jacka jenom jednou, ale že bych o to stál po druhé.
2: Soudce Jack je člověk z masa a kostí a bude mít i svá slabá, zranitelná místa. Nebo aspoň jedno.
3: Vy někoho konkrétně podezíráte?
2: Přesně tak. Nepřišla snad ona první karta s křížovým spodkem, až podezřeli krátce na to, co se s námi přestal přátelit Solomon White?
1: White? On je soudcem Jackem?
2: Jsem o tom přesvědčen. A také znám jedno velice zranitelné místo Solomona Whitea.
1: Které?
2: Jeho dceru.
1: Oh, chcete ji zabít?
2: Upokojte se. Vy milovníku krásných dívek. Stačí, když ji v tichosti dopravíme na nějaké bezpečné místo. Solomon White se pak přihlásí sám.
4: Jedné noci měla Maisie Whiteová tíživý sen. Zdálo se jí, že jejím pokojem kráčejí neznámé osoby, že kdo si přisedá na její lůžko. Snad by byla i z tíživého snu vykřikla zděšením, ale ve chvíli, kdy procitla, ucítila, že na jejím lůžku skutečně kdo si sedí a zakrývá její ústa velkým kusem vaty. Maisie byla statečná dívka, vzpínala se jako šílená, bojovala, ale každým nádechem do sebe sála chloroform, omamující látku, která ochromovala její vzdor. Velký chomáč vaty dosud páchnoucí chloroformem, který nalezla druhý den ráno policie v bytě Maisie Whiteové, byl jediným náznakem pravděpodobného osudu dcery Solomona Whitea. Všechno pátrání skončilo bezvýsledným fiaskem. Po Maisie jako by se slehla zem.
1: Kde je moje dcera?
2: To je jediné, co řeknete svým přátelům po takové době? Mluvte, milý Solomone, kde jste tak dlouho pobýval? Visíme vám všichni na rtech.
1: Byl jsem v Brightonu.
2: V Brightonu? Ale to je velmi příjemné místo. A co pak jste tam dělal?
1: Vyhýbal jsem se právě vám třem a celé své minulosti. Snažil jsem se zapomenout. Kde je Maisie, vybídáci?
0: Ne tak zhurtavajte. Byl jste to vy, kdo začal první jednat nepoctivě.
2: Soli, však uvidíte, že nejsme tak zlí, jak si myslíte. Chtěli jsme jenom, abyste se mezi nás vrátil.
1: Nebudu s vámi vyjednávat dřív, dokud neuvidím svou dceru.
2: Teď večer?
1: Ano.
2: Tak dobrá. Nechal jsem odvést Maisie na jedno velmi příjemné místo v Putney Heath. Najal jsem tam hezký domek. Obklopil jsem vaši dceru pečlivými a laskavými lidmi.
1: Jako je například Pintu Silva.
2: Nikdo neskřivil Maisie ani vlásek na hlavě. Soli, což pak nejste náš přítel. Kdybych měl nějaké nekalé úmysly, což bych vám to místo prozradil?
1: Jak se jmenuje ten dům v Putney Heath?
2: Bishop's Holm. Je to čtvrtý dům zleva od křižovatky do Tredenisu. Stojí uprostřed velké zahrady.
1: Dobrá. V každém případě se vrátím, plukovníku. Mluvíte-li pravdu, budeme pak jednat dál.
2: Aspoň skleničku si s námi vypijte.
4: Ale Solomon White už pádil pryč. Plukovník si vyměnil se svými společníky významný pohled. V Bishop's Holmu nečeká na Whitea jeho dcera, ale najatý zabiják. Střelec, který prokázal svou dovednost už v případě Gregoryho zvaného Sníh. Chodba o poschodí níž pod bytem plukovníka Bounderyho byla jen spoře osvětlena. A když Solomon White běžel po schodech dolů, zdálo se mu, že tam někdo stojí. Vypadalo to jako žena, dokud se postava neobrátila.
1: Kdo jste?
5: Což pak jste ještě neslyšel o soudci Jackovi? Solomon White je nováček, on ještě nezná soudce Jacka. Což pak vám neukázal plukovník Boundary mou navštívenku? Tenkrát, když vytáhli ze stoky toho, co mu říkali Sníh?
1: S tím jsem neměl nic společného.
5: A kam vlastně jdete? Už dlouho jsem neslyšel žádnou novinku.
1: Musím vyřídit nějakou soukromou záležitost.
5: Chcete najít svou dceru, že? A kde pak?
1: Co je vám potom?
5: Můj revolver střílí docela obstojně, Soli.
1: To místo se jmenuje Bishopsholm. Je to v Putney Heath. A teď už mě nechte jít.
5: Proč takový spěch? Nechoďte tam sám, Solomone White. Číhá tam na vás smrt. Což pak to necítíte ve všech kostech?
4: V zápětí splynula černě oděná postava s tmou. White chvíli nerozhodně postál, pak sebou trhl, jako by se probudil z tíživého snu. Rychle vyšel z domu ven. Noc byla temná a deštivá. Solomon White našel Bishopsholm jen pomocí dobré baterky. S námahou otevřel vrata plotu a širokou cestou v zahradě došel až k domu. Ve všech oknech byla tma a zdánlivá prázdnota. White vytáhl z kapsy revolver a opatrně vykročil po schodišti. Zvuk podobný ostrému třesknutí plechu byl poslední věc, kterou Solomon White ve svém životě uslyšel. Dva projektily pronikly jeho tělem a White byl mrtev dřív, než se zhroutil k zemi. Ještě dlouhou chvíli jevilo prostranství před domem dojem lidu prázdného místa. Muž pečlivě schovaný v křoví nelitoval času. Dobře věděl, jak se mnozí lidé zničili přílišným spěchem. Uplynula asi čtvrt hodina a z křoví vystoupil muž v tmavém kapátu. Zdvihl ze země baterku, která Whiteovi vypadla z ruky a posvítil mrtvému do tváře. Pak Joshua Selby očarovoval se spokojeným úsměvem tlumič z hlavně svého revolveru a uložil smrtící zbraň do kapsy. A právě v tu chvíli ucítil, jak cosi chladného a tvrdého se přitisklo k jeho uchu.
5: Ruce vzhůru, až k nebesům, můj synu smrti.
4: Okna starodávné kuchyně byla zavřena těžkými okenicemi. Nad širokým stolem visela plynová svítilna. Muž s revolverem otočil kohoutkem plynu naplno a v jasném světle se otočil k Joshuovi obličejem.
1: Soudce Jack.
5: Ano, můj milý. Jsem to já. Soudce Jack.
1: Ušetřete mě. Milost. Dám se na pokání.
5: Lizí pravda, Selby. Neboť této noci učiníte pokání za dva zavražděné muže. A Bůh ví, za kolik jiných.
1: Za dva?
5: Zvlášť za muže, který se jmenoval Gregory a kterého jste zastřelili jako psa.
1: Zaplatili mi za to. Nic jsem proti němu neměl.
5: Pošlu vás na onen svět rovněž bez vášně. Jen pro výstrahu všem podobným darebákům.
1: Dej mi nůž a bojuj se mnou, ty zbabělče.
5: Dejte Whiteovi revolver, ať zápasí s vámi on.
1: Jednáte proti zákonu.
5: Ale za to budu mnohem rychlejší než zákon, moje kuřátku. Joshua Selby nadešel okamžik, na který jsem dlouho čekal. Jsem rychlá smrt. Jsem soudce Jack. Tvůj soudce a tvůj popravčí. Hehehe.
4: Maskovaná postava odhalila dlouhý černý plášť a k smrti vyděšený Selby uviděl na jejím rameni kotouč tenkého, ale pevného provazu. Prst rukavice soudce Jacka pak výmluvně ukázal na hák zabodnutý do klenutí kuchyně.

0: Tajemná událost v Patny Heath předčila všechny senzace posledních let. Noviny se předháněly v líčení těch nejbizarnějších podrobností. O mrtvém muži zastřeleném na schodišti domu, o jeho vrahovi, jehož tělo vyslo na popravčím provazu v kuchyni, ale nikde ani stopy po muži, který si zahrál na kata. Jen na plesou oběšence našla policie přišpendlenou kartu s křížovým spodkem. Tragédie v Putney Heath vytlačila z deníků i záhadné zmizení Maisie Whiteové. Rozhodně na ně však nezapomněl inspektor Stafford King, který byl svým vzezřením živým památníkem Maisie na únosu. Tváře měl bledé a vyzáblé, kolem zapadlých očí měl King hluboké kruhy utrpení. Na nedostatek klidného spánku si ovšem zdaleka nemusel stěžovat plukovník Boundary. Jeho úsudek, že v přestrojení za soudce Jacka je Solomon White, se ukázal jako zcela mylný. Boundary ho to však v nejmenším neznepokojilo. Zbavil se aspoň naráz dvou společníků, kteří toho věděli příliš. Každopádně si začal plukovník Boundary bedlivěji všímat Portugalce Pintu Silvy.
1: Viděl jsem soudce Jacka sám. Viděl jsem ho i společně s Kruhem, ale nikdy u toho nebyl náš malý Silva, když se Jack objevil. Zajímavé.
0: Čas už dávno pozbyl významu pro Maisie Whiteovou. Byl jen den a noc. Matně se pamatovala, jak ji přivezli do nějakého podivného domu, kde ji ošetřovatelky přivázali na lůžko a starý doktor jí vrazil chvějícími se prsty injekční stříkačku do ramene. Čím dál více však její vzpomínky stávaly matnějšími a ona lhostejnější. Jednoho večera slyšela Maisie, jakoby vzdáleně, hovor dvou mužů.
2: Doktore, všechno je v nejlepším pořádku. Aspoň si na chvíli odpočinete.
3: Mýlíte se, Silvo. Osud a zdraví té dívky pod zdejší střechou svěřil plukovník Boundary mně.
2: Říkám vám, že jednám s plukovníkovým vědomím. Běžte si klidně na skleničku.
3: Nevěřím vám. Do toho pokoje nevstoupíte.
2: Že ne? Tu máš. A ještě jedno. Tak a zmysl tut.
0: Doktor se snářkem vypotacel z místnosti a opilý Pintu Silva vstoupil s podivným úšklepkem do Maisina pokoje. Dívka zřejmě strachy si přetáhla pokrývku přes hlavu.
2: Schováváte přede mnou svou krásnou tvářičku, drahá? Což pak Pintu Silva nesmí popatřit na vaše půvaby?
0: Silva uchopil přikrývku a něžně ji odsunoval. Ale přikrývka nepovolovala. Byla pevně držena. Portugalec se rozzuřil a rychlým trhnutím ji stáhl. Ale v témže okamžiku mu zledovatila krev v žilách. Neboť pod přikrývkou se objevila tvář zakrytá bílým hedvábným šátkem.
4: Jsem smrt. Soudce Jack? Jack, mistr popravčí. Konečně jste se se mnou setkal i vy, Pintu Silvo. Poprvé, ale také naposledy.
5: Stále tomu nemohu uvěřit, Maisie. Právě tak, jako jste záhadně zmizela, se najednou objevíte ve svém bytě. Mluvte, jste v pořádku. Co s vámi bylo?
6: Na svůj únos si vzpomínám jen matně. Ale určitě v něm měli prsty plukovníkovi lidé. Včera večer totiž jsem viděla v domě, kde mě věznili Silvu.
5: Dopadneme ho.
6: Pintu Silva je mrtvý. Zastřelil ho soudce Jack.
5: Cože?
6: Ano, to on mě z toho domu vysvobodil a přivedl sem.
5: Obnovím policejní stíhání proti plukovníku Boundarymu. Maisie, Kdybyste jen věděla, kde všude jsme po vás pátrali a marně.
6: Stafforde, co je s mým otcem? Mluvte, prosím vás.
5: Přihodilo se to nejhorší.
6: Byl zatčen.
5: Je mrtev.
6: Sebevražda.
5: Byl zastřelen zabijákem plukovníkovi tlupy.
6: Zatkli jste ho?
5: Ne, byl taky zabit. Vlastně popraven. Soudce Jack ho dopadl a na místě potrestal.
6: Soudce Jack! A já... Já jsem mu ani nepoděkovala. Ani jsem mu nepoděkovala.
0: Zbitý a plačící doktor žaloval plukovníkovi na Pintu Silvu. Znepokojený Boundary se okamžitě rozdělil do malého sanatoria nevalné pověsti, jehož jediným pacientem Maisie Whiteová bývala. Skutku bývala, neboť plukovník našel klícku prázdnou. Jen v křesle pro ošetřovatelku seděl napůl zhrouceně Silva s hladkým otvorem po kulce v čele. Do kapsičky jeho saka byla zasunuta známá karta s křížovým spodkem.
1: Zničíme všechnu kompromitující korespondenci.
7: Ano.
1: A pak si rozdělíme hotovost z pokladny a zmizíme.
7: Nevím, jakou hotovost máte na mysli, plukovníku. Většina našich peněz, předpokládám, je přece v bance.
1: Je to spolehlivě krytý vklad, k němuž známe heslo. Až budeme v cizině, necháme vklad převést prostřednictvím tamní banky.
7: Říkáte, že heslo známe. To ovšem není tak zcela přesné, plukovníku. To heslo znáte jen vy.
1: Je to právě teď tak důležité?
7: No, řekl bych, že ano. Nelze předpokládat, že budeme prchat společně, byli bychom příliš nápadní. No a když se odloučíme, no rozumějte, plukovníku, nehodlám strávit zbytek života tím, že vás budu hledat po celé země koule a prosit vás, abyste mi laskavě dal něco z toho, co mi právě náleží. To pochopíte, ne?
1: To zní rozumně, Crew. Dobrá, prozradím vám heslo.
0: Plukovník se usmíval na nejvýš laskavě. A Crewovou poslední chybou v životě bylo to, že Boundary ho úsměvu uvěřil.
1: Tam za tím obrazem je malý sejf. Není zamčený, stačí jen stisknout pružinu. Učiňte tak, šviháku, uvnitř najdete listinu s heslem.
0: Crew se bezstarostně otočil a tak ani nespatřil zbraň, která ho zabila.
7: Ty!
1: To už je jedno, šviháku. Mám-li být oběšen pro jehně nebo pro ovci?
0: Boundary obrátil mrtvolu, vyňal z vlastní vázanky ozdobnou jehlici a zapíchl ji do vázanky švihákovi. Totéž učinil s kapesními hodinkami a pečetním prstenem. Pak po celé místnosti štědře rozlil hořlavinu a z bezpečné vzdálenosti hodil směrem ke Crewově tělu zapálený papír.

0: Za půl hodiny bylo prostranství před budovou bývalého Spilsbyho syndikátu zatraseno hasičskými vozy a 12 hadic zoufale bojovalo s obrovským ohněm.
1: Přináším dobrou zprávu, pane. Je konec s lupou Boundaryho. Plukovník je mrtev.
2: Jakže?
1: Nevíme ještě přesně, co se přihodilo. Lze soudit, že plukovník zapálil svůj dům a pak se zastřelil. Ve spáleništi bylo nalezeno ohořelé tělo. Podle několika menších klenotů, které sám dobře znám, můžeme mrtvolu považovat za tělo Boundaryho.
2: A co když to nebyla sebevražda?
1: Myslíte na soudce Jacka?
2: Nikoliv. Z celé plukovníkovy bandy zůstal přece naživu ještě švihák Crew. Co když se pohádali při dělení kořisti a Crew plukovníka zabil?
1: Po švihákovi jsme už začali pátrat, pane.
2: Správně, ale ani jeho zatčením ještě případ Boundaryho tlupy neskončí.
1: Nerozumím, pane.
2: Co soudce Jack? Vzal pomstu do svých rukou, když byl zákon pomalý a bezbraný. Ale ani on nesmí zůstat bez trestu?
0: Plukovníkův plán byl prostý, ale nadmíru chytrý. Pod svícnem bývá tma. Proč tedy nepřečkat v Londýně měsíc nebo dva, samozřejmě v přestrojení, než horlivost policie pátrající ve všech přístavech po švihákovi Crewovi, utíkajícímu z Anglie, povolí? Jen jednu věc musel ještě plukovník Boundary učinit. Věc tak důležitou, až se v duchu proklínal, že ho nenapadla dřív.
3: Bude to skvostná a zajímavá kniha, můj drahý pane, ale potřebuji vaši pomoc.
0: Hluboko schrbený vědátor, bolestivě pomrkávající za silnými brýlemi, nudil úředníka Oxfordské univerzity už asi půl hodiny.
3: Pracuji na zajímavém dílku o předních evropských univerzitách. Potažmo i o studentech, kteří je kdysi navštěvovali a posléze se z nich staly slavné osobnosti. Kdybyste mi dovolil nahlédnout do vašeho archivu, vážený pane, byl bych tím nejšťastnějším historikem na světě.
0: Ještě ten týžden mohl by náhodný návštěvník archivu Oxfordské univerzity zahlédnout směšně vyhlížejícího vědátora, jak s nadšeným výrazem listuje v zaprášených starých foliantech. Ano, plukovník Boundary hrál svého potrhlého historika Adamse přímo mistrovsky. Trpělivě prohlížel knihu za knihou, předstíral, že vypisuje bůh ví jaké údaje a až za dlouhou dobu, kdy už dávno přestal archivář věnovat směšnému Adamsovi pozornost, uchopil plukovník Boundary knihu, která nesla na svém hřbetu letopočty výrazně mladší.
3: Gregory Sníh? To přece není žádné jméno. Musel se jmenovat jinak. A to jméno je pro mě smrtelně důležité. A byl jsem hlupák, když jsem podezíral Solomona Whitea nebo Pintu Silvu. Všechny naše nezdary způsobené soudcem Jackem počaly Gregoryho smrtí.
0: Konečně našel správný list. Byl na něm seznam studentů, kteří opustili kolej onoho roku, kdy i Gregory zvaný Sníh, aspoň mluvili pravdu, musel zmizet z Oxfordu. Plukovníkův prst projížděl řádku po řádce. Byl už téměř v závěru seznamu, když se zarazil a listina vypadla plukovníkovi z ruky.
3: Milosrdný bože, to jméno...
0: Plukovník Boundary byl dobrý herec a tak i odchod historika Adamse z archivu byl dokonalý. Málo kdo by však tušil, že pravička obrýleného vědátora pevně svírá v kapse kabátu ostře nabitou zbraň. Malý byt v podkroví byl plný nejrůznějších knih, snad jediného majetku historika Adamse. Už druhý měsíc žil Boundary v přestrojení a jeho myšlenky byly čím dál tím optimističtější.
4: Ošálil jsem je všechny. Pátrání policie ochabuje každým dnem. Napálil jsem ty chytráky do jednoho. Celý Scotland Yard, Stafforda Kinga, Stanley Belcoma i soudce Jacka. Ano, i jeho.
0: Zaklepání na dveře plukovníka neznepokojilo. Byla to právě ona doba, kdy služka domácího přinášela čaj.
4: Vstupte!
0: Při těchto slovech stál plukovník přesně v půli pokojíku. Nyní však s překvapením vyvalenýma očima ustupoval krok za krokem.
4: Vy? To jste vy? Soudce Jack. Přišel jsem se s vámi rozloučit, plukovníku, než odjedete do dalekých zemí. Nemáte radost?
5: Mlčte! Vy prokletí, znám vaše jméno. Myslíte si, že jste chytrý? Možná, že jste chytřejší než policie, ale přece váš důvtip nestačil na to, aby váš syn nezemřel. To vás zasáhlo, že? To byla rána, která bolí nejvíc. Váš jediný syn. A odešel k čertu mojí zásluhou. Mojí. To já ho naučil brát kokain. Já z něj udělal trosku. Já ho nechal odpravit. Nikdy nesetřete se své mysli vzpomínku, že jste měl syna, který zemřel ve stoce.
4: Ne, tu myšlenku nemohu nikdy setřít. Ale mohu setřít vás, Boundary. Opětoval jsem svůj život, svou čest i postavení, abych vás zničil. Dal jsem zprávu Staffordu Kingovi. Přijde sem každým okamžikem.
5: Nikdy se nedostanu do rukou policie. Nikdy!
0: Dva výstřely třeskly jako jedním rázem a plukovník se zhroutil k zemi mrtev. Oba výstřely zaslechl Stafford King už v domě. Do podkrovního bytu vyběhl schody po třech. Postačil mu jediný pohled na plukovníka a pak se obrátil k postavě, která sklouzla na podlahu, opírajíc se zády o zeď.
2: To je přece...
4: Soudce Jack.
0: Stafford se sklonil k maskované postavě a opatrně, téměř něžně sundal bílý kapesník. Tvář pod ním byla výrazně bledší.
2: Sir Stanley Belcom. Sir Stanley.
6: Ano. Jsem to já. To bude prvotřídní skandál, Stafforde. V zájmu Scotland Yardu byste ho měl potlačit.
2: Nikdo se o tom nedoví, pane. Můžete vysvětlit ministrovi vnitra.
6: Předstoupím za chvíli před mocnějšího ministra, než jaký kdy bydlel ve Whitehallu. Se mnou je konec, Stafforde. Stáhněte ze mě tu maškarádu, můžete-li. Uložil jsem svému právnímu poradci, aby vám odevzdal můj dopis. V případě, že se se mnou něco stane.
2: Pane.
6: Vím, že jsem s vámi nehrál vždy poctivě, Stafforde. Chtěl jsem odstoupit z vládních služeb už před lety, když jsem se dověděl, co se stalo s mým ubohým synem. Viděl jsem ale, jak je zákon proti Boundarymu bezmocný.
2: Ale...
6: Musel jsem vás klamat, abych zničil tu tlupu. Když zákon na to neměl sílu. Umírám, Stafforde.
2: Přivolám lékařskou pomoc, pane.
6: Mně už není pomoci, Stafforde. Zůstaňte tu se mnou ještě těch pár minut. Vím, že jsem se dopustil mnoha zločinů. Ale nebylo vyhnutím. Všichni byli potrestáni. Teď jsem přišel na řadu já.
0: Minuty pozvolna odplouvaly. Dech z Rastenleje se stišil, až si Stafford King pomyslel, že je už konec. Ale v tom sebou se Stanley trhnul.
7: Gregory, můj chlapče, milý, dobrý Gregory. Otec je zde, chlapče. Jde za tebou.
0: Staffordu Kingovi stékaly slzy po tvářích. Chápal celou tu tragédii. Celou osamělost muže, jenž se před světem tvářil vždy tak veselé. Nahle se Sir Stanley prudce vzpřímil.
1: Tiše, pane, tiše. Tím si jen ublížíte.
7: Soudce Jack. Zde jsem, ubohý, starý soudce Jack. Dejte mi životy, které jste vzali, a naděje, které jste zmařili.
3: Dejte je Jackovi. Soudci. Jackovi.
8: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
9: Chceš si poslechnout další příběhy?
8: Jdi na web radiojunior.cz.
10: Raz, dva, tři, čtyř.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší, lvi a taky ty kříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: jsem zůstal u opic.
1: Rádio Junior.
2: Zpívá pěnkava v naší zahrádce. Cirr, ťap, ťap, ťap, ťap, ťuj, ťuj, ťuj, ťuj, ťuj, zpívá pěnkava.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

paloučku hada, jak se sluní na kameni v listí, kde má vlastně břicho a kde záda. Doopravdy nejste si moc jistí, kdo si vezme ke zkoumání klacek, ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se ať kráčí nebo leží,

tihle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí, neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

Nika. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle.

0: kuse ani slinu. V batohu mi zbejvá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
2: K tomu každou chvíli něco z džungle.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Princ Popleta, princezna Jitřenka, draci Mrkoš a Prkoš, pár lesních čarodějnic a taky loupežníci. Ti všichni na vás už čekají v pohádce Dvě rány do hlavy. Napsali Marie a Zdeněk Hořínkovi. Režie se v roce 1986 ujal Karel Weinlich. Účinkují Jan Hartl, Lenka Termerová, Martin Stropnický a další.
2: Dvě rány do hlavy.
3: Auweis.
4: Původní rozhlasovou pohádku napsali Marie a Zdeněk Hořínkovi. Hudbu složil Miroslav Kořínek, dramaturg Eva Košlerová. Princ Jan Hartl, princezna Lenka Termerová, Mrkoš Martin Stropnický, Prkoš Ferdinand Krůta. Mladá Iveta Blanarovičová, stará René Natigalová, veverka Antonín Hart, hovorka Jiří Lír, kupec Jiří Lábus a ještě jeden Josef Dvořák. A taky já, Pavel Horňák. Asistentka Květa Straková, střih a hlavní zásluhu má Anna Suchánková, zvuk Mirka Rychlá, režie Karel Weinlich.

0: Chcej dou tu krak za krak a tiše rozmlouvají.
1: Hej, Martine, vidíš něco?
2: Nic. A ty? Matěji.
1: Tati.
2: Tady je tma jako v pytli.
3: Slyšíš něco?
4: Jo,
3: to je dusot
2: koňských chopit.
4: Lupiči.
2: To je celá banda lupičů.
4: Je.
3: Lupič.

0: máme různý strach.
1: Peníze se berou,
0: životy zmaří,
1: zrovna teď,
0: když se nám obchody daří. Máme hrozný strach.
2: Máme hrozný strach.
3: Stát.
4: Ano.
3: Ani hnout.
4: Ano.
3: Kdo se hne?
4: Já.
2: Já se prosím nehýbám. Já bych prosil o milost, páni loupežníci.
5: Milostivý pane, račte prominout. Nemám u sebe ani korunu.
2: No ale to já teprve ne. My jsme chudí lidé. My vůbec nic nemáme. My máme jenom děti. Dva tucty hladových, plačících dítek.
3: Mně se přece nemusíte bát. Já nejsem lupič.
2: Ne?
6: A že jsem tak směli, co ráčí vaše milost, bejt?

0: zatím neřeknu.
1: Ale řeknu vám, co od vás chci. Posaďte se.
2: Tak to mi raději toto postojíme.
3: No, teď nás nohy nebolí,
1: že? Budeme besedovat a při besedování se musí sedět.
3: No to je pravda, že při besedování, tak když jinak nedáte, sedneme si, bychom neodnesli spaní, že, jak se říká.
1: Tak, a teď začněte.
2: Jako co?
1: No přece povídat. Při besedování se povídá.
2: Povídat?
1: Historky, příhody, příběhy.
0: Jo.
1: Já totiž hrozně rád poslouchám historky, příhody, příběhy.
2: Ale já si nic...
0: A já mám navíc hrozně špatnou paměť.
2: Já zvlášť, milosti, nepamatuji si vůbec nic.
1: Ne?
0: Ne? Ne. Ty si nic nepamatuješ?
2: No, tak takhle. Moje babička šla jednou lesem, a potkala...
1: Vlka, to znám, jinou.
2: Aha, no. Tak babička ležela jednou v posteli. To už je dávno. A potkala myslivce, povídali spolu a povídali.
1: Až povídat máte vy a ne pořád opakovat to samé. Příběh má běžet dopředu, proto je to taky příběh.
2: Ano. Povídali a když se rozešli, babička se stala myslivcem.
0: A myslivec se stal babičkou.
1: No prosím, příběh se začíná rozvíjet. A pokud jde o to, že se babička stala myslivcem a naopak,
0: ano?
1: Docela bych tomu věřil. Mohl to totiž způsobit drak.
2: Ano?
0: Ano?
1: Ano. Já mám neobyčejně rád příběhy o dracích. Ale vrátíme se k té posteli.
2: K jaké posteli?
1: Co dělala babička v posteli?
2: Co dělala?
0: Babička v posteli tam ležela. Moje babička měla nádhernou postel, dlouhou, širokou a bystrozrakou.
1: Bystrozrakou?
0: Promiňte, pane, ale já nevím, co říkám. To já takhle blábolím jenom ze strachu.
1: A nemáš se čeho bát, když budeš pěkně souvisle vypravovat?
0: No, právě, ale co?
2: Měla nádhernou postel.
0: Měla nádhernou postel, dlouhou, širokou, bystrozrakou neměla. Ona ji zdědila po tetě. Ona chodila do školy.
1: Babička nebo teta?
0: Teta. Teta chodila do školy klečí.
2: Kdo a proč klečí?
1: Správné otázky.
0: No, se nikdo neklečí, to...
2: Ne?
0: Ale ne, no teta chodila do školy klečí. Že? To jsou takový ty mrňavý borovice. No, klečí. No a když tak šla klečí kolem rybníka, tak do toho rybníka spadla. A probudila se najednou, představte si, až v posteli.
1: A kdo ji zachránil?
0: No, ona si myslela, že ji zachránil...
1: No?
2: Drak.
0: Drak?
1: To je možné. Slyšel jsem, že se vyskytují i dobří draci, ale je jich moc málo.
0: Tak dobří draci nejsou.
2: No, já bych to netvrdil. Když jsou zlí lidé, proč by nemohli být dobří draci?
0: No, to nejsou.
2: Já jsou.
0: Ale ne.
2: Ano.
1: Tak to teda ne.
2: Ne?
1: Vy se mi tady nebudete hádat, vy budete vypravovat.
3: Ale milost, pane, vždyť už jsme toho tolik.
1: Co tolik? Nepustím vás, dokud mi ten příběh nedopovíte do konce.
0: Co musíme zbavit? Zbavit se ho musíme. Jo,
2: slyším.
0: Vem ho dřevákem po hlavě, Matěji.
2: Jo. To je ono.
1: A Uvajs už o sobě neví.
0: A necháme ho tady ležet a rychle zmizíme, než se zase probudí.
1: Nohy na ramena a pryč.
4: To jsou mi věci, takovým lze věřit jenom stěží. Dva kopci právě, pokud vím, teď z příběhu nám běží. I stará šedá ropucha, na ten div oči poulí, leží tu chlapík bez ducha a na hlavě má bouly.

0: A jaké vedou řeči?
1: Kdo utíkal? Kam utíkal? Kdo to byl? Královský strážníku Hovorko.
2: Já jsem neviděl nikoho, královský komisaři Veverko, ale kroky jsem slyšel, muselo jich být aspoň tucet.
3: Tucet?
1: Bylo jich nejmíň 12.
2: Komisaři, tady někdo leží.
3: Ale to je přece náš princ Popleta.
1: Není raněn, strážníku?
2: Je. Praštěnej, komisaři.
3: Ano?
2: Má na hlavě bouly.
3: To zase přepadal nějaké poutníky, aby mu vyprávěli příběhy a oni mu dali do hlavy. Ach jo, ten princův rozmar nám už dal pořádně zabrat. Kdo má prince pořád sledovat a chránit? Co s ním uděláme?
2: Já tady mám mast proti boulím.
3: Myslíš šešticový balzám?
2: Jo.
3: Chytím ho za hlavu a ty mu bouly zatlač bodákem. Ostřím ne, to by mu moc nepomohlo.
2: Zdá se, že se probouzí.
4: Oj, ojs, ojs. Br. Co se děje? Kde to jsem? Co to jsem?
2: Princ neví, kde je. Očima koulí, ale nemá bouly.
3: Ztratil paměť. Neví ani, kdo je.
4: Aha, jsem drak. Ale jaké je mé ctěné jméno?
3: On se pomátl. To má od té rány.
4: Jsem drak, ano, ale nevím, jak se jmenuji. Nemohu si vzpomenout.
2: Žádnej drák, princi, nemáte šupiny.
3: Máte s dovolením tvářičky a tělíčko jako panenka.
4: Ne, jsem velký, jsem silný, jsem hrozný.
2: S ním není řeč. Radši se na to vykašleme, komisaři.
3: To nemůžeme. Musíme přece prince hlídat. Je to naše povinnost.
5: Kdo to kdy slyšel, princi, kde pak by se tady vzal drák? Je tady drak. A ještě jeden.
2: Dva draci. Živí. Pryč. Honem. Pryč. Prchněme, komisaři. Rychle.
5: Ano, ano. Toto nejlépe.
4: Utekli? Ale proč? Aha, protože jsem drak. Co je tohle? Za příšery. Vypadají jako taky draci.
2: Schovám se a vyslechnu, co mají za lubem.
6: Bojte se! Třeste se! Yeah. My jsme draci divoký.
7: Ten, kdo nás vyruší,
8: dostane za uši.
7: Rozsekáme, roztrháme,
9: rozkoušeme, rozžvíkáme.
10: Já jsem mrkoš,
11: já jsem mrkoš,
12: my jsme draci divoký.
13: Rozsekáme, roztrháme,
14: rozkoušeme, rozžvíkáme.
15: Já jsem mrkoš,
16: já jsem prkoš,
17: skončí v námě hluboký.
18: Jo.
19: Jste starší draku prkoši? Máte přednost.
20: Jste mladší draku mrkoši? Vy máte přednost. Mladí vpřed.
19: Kam?
20: To se jen tak říká.
19: Mm-hmm.
20: Tak mluvte.
19: Tedy, princezna Jitřenka je nejkrásnější ze všech krasavic. Musíme ji unést.
20: Mě už princezny nezajímají. Já nikoho nosit nebudu.
19: Prkoši! Takový statečný drak, jako jste vy, a tak zbabělý.
20: Já nejsem zbabělý, já jsem pohodlný. Nejradši se šplouchám v našem dračím jezírku.
19: Cože? Ta příšera, co si říká mrkoš, chce unést nejkrásnější princeznu Jitřenku.
20: Já bych vám i pomohl. Draku mrkoši už ze staré známosti, ale lesní hrad princezny Jitřenky je tak daleko, až u komáří louky.
19: Trochu pohybu vám nemůže uškodit, draku prkoši.
20: Pohyb mi vždycky škodí. Já se nejraději šplouchám.
19: V našem dračím jezírku, ano, ano, to už jste říkal.
20: To už jsem říkal? Ani si nevzpomínám.
19: Tak princezna Jitřenka dlí v lesním hradu u komáří louky. Ale to je přece
20: Proč se mi smějete, draku mrkoši? To od vás není hezké. Jsem přece starší.
19: Já? Já, že se směji? Ale já se vůbec nesměji. Mně je naopak smutno. Ano, smutno, že máte tak málo ochoty pomoci starému příteli.
10: Vlastně mladému příteli.
20: Já bych vám rád pomohl, draku mrkoši, jenom kdyby to nebylo tak daleko.
19: Budete-li tak líný, draku prkoši, natáhnete brzy bačkory. Drak ve vašem věku potřebuje pohyb.
20: V mém věku potřebuje drak hlavně klid a rozvahu. Ale budiš, půjdeme. Ovšem, pomalu.
19: Ach jo.
20: Bývaly časy, kdysi a kdesi, kdy draci chodili tmavými lesy, mívali sluj, fuj, ve skále díru a z hovy.
10: No tak fuj.
20: Chrlili síru.
19: No tak polez, polez.
20: Mrkoši, mlč, mlč, radši mi struč, struč. Tu starou houni,
19: jo tak.
20: Co se mi dal louni, mrkoši, mlč, mlč.
19: Ať já mlčím.
20: Radši mi struč, struč. Na hlavu pod ouško. Ach, to je teploučko.
11: Slunce se zvolna naklání, ať stále ještě hřeje. A

0: kamzičník, kontryhel, jitrocel. Zdá se mi, že jsem zabloudila. Haló? Haló? Haló?
1: Haló?
0: Co to? Já jsem volala třikrát. Haló?
1: Haló? Haló? Haló?
0: Ta ozvěna si ze mě dělá očividně legraci.
1: Haló?
2: Leslečna. O pěkno. Co tady děláte v hlubokém lese?
0: Sbírám léčivé byliny. Kamzičník, petrník, kontryhel, průtržník, náprstník.

0: srdce, játra, uši. Léčivé byliny vyléčí ledviny, rozmrzelou duši. Ano, a proto já sbírám léčivé byliny. A také jsem zabloudila.
1: Tak to my vás, slečno, dovedeme domů.
2: Je to naše povinnost, slečno.
0: Já nejsem slečna, já jsem princezna Jitřenka.
1: Princezna Jitřenka?
0: A kdo jste vy?
1: My jsme tajní strážníci.
2: No, tak teď už nejsme tajní, jenom strážníci.
1: Uf. Co je zase tohle?
2: Princ popleta.
3: Žádný princ, drak. Mám nádherné šupiny. Doufám, že se budu princezně Jitřence líbit.
1: To se jí můžete zeptat. Princezna Jitřenka je tady.
3: Vy?
0: Ano, já. Říkají mi tak od malička.
3: V tom případě budete jistě princezna Jitřenka a já vás unesu.
0: Juj!
1: On je opravdu unáší. Co budeme dělat?
2: Sledovat.
3: Zpovzdálí.
4: Slyšíte ty bláznivé síkorky, draku prkoši? Prý princeznu Jitřenku unesl drak.
5: Vyloučeno. Od nepaměti jsme v tomhle kraji jediní dva draci.
4: Bejvávalo. Zaspal jste dobu, prkoši. Zřejmě přišel nový, lepší a princeznu nám vyfoukl. No to proto, že jste tak pomalý. To jsem si vybral spojence. Jdeme. Rychleji.
5: No, vždyť už jdu. Nespěchejte tolik, mrkoši. Ach, jo.

0: drápot a heká pod tou tíží. A pod kabátkem a la mod ho sem tam píchá v kříži. Princezna ani nekřičí, ba není bez kuráže, a že má zvyky holčičí, jen zvědavě se táže.
1: Kam mě neseš, člověče?
2: Nejsem člověk, jsem drak.
1: Ale ti strážníci říkali, že jsi princ. Popleta.
2: Žádná popleta, ale hrozný drak. Nekopej mě.
1: Aha, ty jsi tohle, kšc, nemocný. Myslíš si, že jsi drak? Na to je nejlepší hloch popletený, ale ten tu neroste. A kam mě vlastně neseš?
2: Kam? To nevím. Ale bude se ti tam líbit, protože tam budeš se mnou.
1: Mhm. A kde vlastně jsme? Už bloudíme hodnou chvíli. Vylez na strom, popleto. Promiň, draku.
2: A co na stromě?
1: No to se vždycky dělá, když chce člověk. Ne, já vím, když chce drak najít cestu.
2: Aha, tak já vylezu na strom, ale ty tu na mě hezky počkej.
1: Ano, budu si opakovat léčivé byliny. Kamzičník, kontrihalí, trocal, hloch popletený. Jo, kdyby tu tak byl hloch popletený, abych toho popletu vyléčila z té jeho dračí nemoci. Pospěš! Ne. Draku! Pospěš! Já se tu bojím!
3: Někdo tady volal draka? A že prý se bojí?
4: Ale proč tedy volal, když už se bojí i bez něho?
3: Nemudrujte, prkoši, a podívejte se. Co vidíte?
4: Bábu.
5: Babi, neviděla jste tu draka a princeznu?
1: Vy jste drzí. Já a babi?
3: Kde jste nechal brejle, prkoši? To není babi, to je holka jako průtek.
5: Promiňte, slečno, já bez brejlí špatně vidím.
1: To vidím. Vy jste asi draci.
3: Mrkoš. A tenhle bez brejlí je můj přítel. Prkoš.
5: Já jsem prkoš a zapomněl jsem si brejle.
3: A co vy tady, slečno?
1: Já nejsem slečna, já jsem princezna.
3: Já.
1: Ne. Já jsem chudá děvečka a sbírám tady léčivé byliny. Kamzičník, bedrník, kontryhel, jitrocel, hloch popletený, ale nezabloudila jsem a nikdo mě neunesl.
3: Podřekla se. Je to princezna Jitřenka.
4: Je naby.
6: Jitřenko, kde jsi?
3: Vždyť jsem to říkal, je to ona.
6: Proč nezůstaneš na místě, když já lezu na strom?
4: Někdo tady leze na strom. Ale proč?
3: Ale to je jasné, aby našel cestu. Ale my mu zmaříme plány.
1: Pople, draku, pozor, jsou tu draci.
3: A to není drak, draci jsme my.
6: Ha, ha, ha, tyhle maškarit, to jsou nějací komedianti převlečení za draky. Skutečný drak jsem já, jen já.
4: Mrkoši. My, draci, prý nejsme draci. S tím by se mělo něco dělat.
7: Podejte mi ten klacek, prkoši.
4: Prosím, a dejte mu ránu do hlavy, ať si příště netroufá na draky.
3: Auweis.
7: Tu máš, ty falešnej draku.
1: Co jste mu to udělali, vy surovci?
5: Neměl se vytahovat. To my, draci, neradi slyšíme.
7: A dáma s námi půjde dobrovolně, že?
1: Nikdy!
3: V tom případě, prkoši, uchopte princeznu za nohy.
7: Já ji vezmu za hlavičku.
3: A jdeme.
1: Ne!
5: Jo, odneseme vás k dračímu jezdu.

0: takhle.
1: To byl ale hloupý sen. Mně se zdálo, že jsem drák. Potkal jsem jakousi princeznu, škoda, že se nepamatuji, jak se jmenovala. Pak jsem potkal dva draky, dostal jsem do hlavy klackem. A teď jsem zase to, co jsem, princ popleta.
0: Hepšk! Hovorka, nekýchat, uslyší nás.
2: Hepšk!
1: Kdo je tam?
0: No, už nás slyšel.
1: Stát! Jste mými zajatci.
2: Ale my nikam neutíkáme.
0: Jsme vaši poslušní zajatci. Uděláme, co si budete přát.
1: Tak se mi to líbí. Nechci po vás nic víc, než abyste mi vyprávěli nějaký pěkný příběh. Já mám strašně rád historky, příhody, příběhy. Hlavně hodně dobrodružné.
2: Ale drak už nejste, vidíte?
1: No to tedy nejsem. Nikdy jsem nebyl.
2: Ale praštěný je. Ještě před chvílí si myslel, že je drak.
1: Co si to šeptáte?
0: Radíme se, jaký příběh vám máme vyprávět.
1: Ale to je jedno, hlavně, aby byl napínavý a ze života. Žádné výmysly. A začněte už, nebo...
0: Jo. Začni, strážníku Hovorko.
2: Proč já? Vy jste přece velitel.
0: Je to rozkaz.
2: Tak, rozkaz. Tak do našeho kraje... Pronikli dva draci z blízkého dračího jezírka.
1: Příběhy o dracích mě už jaksi přestali zajímat, sám nevím proč. No ale pokračujte.
2: No, tak ti draci, no, možná, že to byly jenom princové převlečení za draky?
0: No.
2: No, a unesli princeznu a princ, který by mohl princeznu zachránit, si o sobě myslel, že je drak.
1: To je ale popletený příběh.
2: No a komisaři, pokračujte.
0: Ano. Ten drak, totiž ten princ, dostal ránu do hlavy a myslel si, že je princ. Totiž, že je drak. A teď tam... Sedí?
1: Sedí?
0: Sám.
1: A?
0: A kouká?
1: To nedává žádný smysl.
0: Ne?
1: No kde je to dračí jezírko?
0: No, kde je?
2: Já nevím.
0: Ale to se dá snadno zjistit, když se půjde po stopách těch dvou draků, protože právě k tomu dračímu jezírku unášejí princeznu.
1: Tak v tom případě půjdu po stopách těch dvou draků a princeznu vysvobodím. Ubohá princezna, jak pak se jmenuje?
0: Jitřenka.
1: Krásné jméno. Jistě to bude taky krásná princezna.
2: Ale princi, vždyť jí znáte.
1: To se pleteš, příteli.
2: Jo.
1: Ovšem, v životě jsem žádnou krásnou princeznu neviděl. Já mám štěstí jenom na samé popletené pocestné.
2: Vidíte, ztratil paměť.
0: Už podruhý.
1: Musím jít. Zbohem, přátelé.

0: Na cestě potkám pocestné v potoce zase raky. Bude-li pěkné počasí, potkám tam taky draky. A možná i princeznu. S Bohem!
1: Šťastnou cestu, princi!
2: No, toto zase dopadne.
3: Musíme ho pochopitelně sledovat. Strážníku, hovorko v patách za mnou. Vlastně přede mnou. Vpřed!

0: naité situaci krajní. Pan Hovorka a Veverka, dva nejtajnější tajní. Leč příběh pro mou potěchu teď zbrzdil nový zásek. Jsme totiž právě v doslechu dvou čarodějných krásek.
1: Jsi smutná, děvče.
2: To se ti zdá, papi.
1: Trápy máš tupé, vlasy splihlé, bradavice vybledlé a oči. Kde jsou tvé hluboké rudožluté oči? Co pak takhle vypadá mladá lesní čarodějnice? Ještě si tě někdo splete s obyčejnou ženskou.
2: Tak ať.
1: Na mě už nezáleží. Staré lesní čarodějnice slinou spíš moudrostí než tělesnými půvaby. Ale ty taková mladá. Co tě trápí? Svěř se mi, holčičko.
2: Ale je to všecko na draka.
1: Mrkoš. Ty na něj pořád myslíš.
2: Ale...
1: Vidíš? A on zatím supí a hegá pod váhou té ženské, to je nemožné, jak se jmenuje.
2: Ale... Jitřenka.
3: Má drahá, jestli chceš nadále vypadat jako okousaná borová šiška, tak se na tebe Mrkoš ani nepodívá. Mrkoš na tebe ani nemrkne. Nemrkne. Nemrkne. Stejně nechápu, jak se ti může Mrkoš líbit. Je to hrozný divoch.
4: No právě.
3: To já dává přednost Prkošovi. Je to takový rozvážný, klidný a usedlý drak.
2: Usedlý, spíš ulehlý.
3: Někdy ulehlý, jindy usedlý. Ale vždycky napřed všechno pěkně promyslí, produmá, prohovoří a pak...
4: Na pivo.
3: Třeba na pivo. Ale nikomu neplete hlavu. A netoč se ke mně zády a necif pořád na měsíc. Vypadáš ze zadu jako nastydlá teta.
4: To víš, když...

0: kýlek. Je dobrá strava, plný žaludek. Je.
1: Ne, ne, ne, na trápení není lék.
0: Jo, jo, jo, že vždycky plný žaludek.
1: Ne, ne, ne, na trápení není lék.
0: Jo, jo, jo, jo, že vždycky plný žaludek.
2: Hlas? Ženský.
3: Ach jo.
2: Jaký jsi smutný, ale líbezný.
3: Jenom měsíc vidí a slyšíme trápení.
2: Tolik se trápí. A jak půvabně.
3: On už na mě určitě zapomněl. Ach jo.
2: Chudinka, po kom asi truchlí. Není to ta, ale ovšemže. Určitě to je ona, unesená princezna Jitřenka.
3: Už ho nikdy neuvidím.
2: Uvidíš, milovaná.
4: Juj. Nachy, mladej, na pokoji. Nevidíš, jak se trápí. Smys, nebuď tady.
2: Hoho, tebe se neleknu, dračice jedna stará.
4: Já ti dám, stará. Vypustím na tebe temné síly.
5: Babi, babi.
4: Co je?
5: Neho, když už je tady.
3: Jsem taková opuštěná.
5: A on nevypadá tak špatně. Krásný jinochu, že mě neuneseš?
2: Já? Ho, unesu cokoliv, kdykoliv.
5: Tak hop. A jdeme.
2: To je tíha.
5: Nevzdychej, krásný jinochu. Všechno ti vynahradím.
2: Uf.
4: No tohle.
6: Kdo by to do ní řekl? Napřed srdce rybně vzdychá na měsíc kvůli Mrkošovi a pak vleze na záda prvnímu kolem jdoucímu.
4: To je ale dneska mládež. Jsem zvědavá, jak tohle dopadne. No jo. Fičím za nimi.
7: A letí, letí nahonem a rychlosti tam hází, neboť má koště s pohonem na raketové bázi. Zatím

0: Neblázněte, draku mrkoši, vždyť jí třenku zadusíte. Takhle jí zacpávat pusu.
1: Ale když ona pořád křičela.
0: Vy nemáte kouska citu v těle.
1: Já, že nemám cit. Já mám tolik citu, že bych jim mohl kameny drtit.
0: No právě, drtit. A princezna je taková křehoučka. Podejte mi ji, já ji chvilku ponesu.
2: Vidíte, však ona si zvykne.
3: A jo, zvykneš.
0: Ne, nehádejte se. Je křehká, ale těžká. Tady je krásná mítina. Ne, chvíli si odpočineme.
1: Ne, žádné odpočívání. Naopak, my vzlétneme do výše a poletíme k dračímu jezírku.
0: Kdepak, v takovémhle počasí já nelítám. A pak slíbil jsem staré lesní čarodějnici, bydlí tady za vrškem, že ji navštívím.
1: Když se unáší princezna, není čas na návštěvy.
0: Prosím vás, vy byste nechtěl vidět mladou lesní čarodějnici? No, vždycky se vám poměrně líbila.
1: No tak teď se mi poměrně nelíbí. Je moc hubatá a kostnatá.
0: Na jednou.
1: A nemůžu se jí ukázat zrovna teď, když unáším tadyhle princeznu. No, ta se mě aspoň bojí. Bojíš, to se pozná.
0: Jenom zpočátku, pak se stejně všechno změní. Později se každá přestane bát. Je krásně.
3: Co?
0: A pohodlně.
3: Prkoši, ne?
0: Tady si zdřímnu.
3: Co s ním?
1: S ospalcem.
3: Co se dá dělat?
1: Sám se s ní tahat nebudu.
3: No, konec konců.
0: Žádný spěch.
4: Tady musí být někde pila. Řežou asi dubové fošny. Ale ne, to není pila. Leží tu dva draci. A chrápou. A tady, co to? Kdo to? Kdo jsi ty svázaný? Mluv zřetelněji. Vůbec ti nerozumím. Aha, mluvit ti nelze. V puse je stroubík. Avšak co to? Mámení? Či co? Či taky princezna? Ale já už mám jednu na zádech, že ano, Jitřenko?
5: Jasně! A já tě tak snadno nepustím. Jsi přece můj únosce.
6: Neblázni, holka, pusť ho. Ať si jde s Jitřenkou a ty budeš mít mrkoše jen pro sebe.
5: Kde ses tu vzala, babi?
6: Přece tě mladou a neskušenou nepustím z dohledu.
0: Tak, a teď už ale opravdu nevím, která z vás je pravá princezna Jitřenka. Jsem z toho zase celý popletený.
6: No to je nejlepší hloch popletený. Když sníš tři bobule, rozum ti přibude. Na, hryzni si.
0: Brr. Poněkud trpké, zdá se.
6: Každé poznání je trpké, popleto. Trpko na jazyku, jasno v hlavě.
0: No jo, už je to jasné. Tohle svázané je princezna Jitřenka. Moment, princezno, hned tě rozvážu. Neboj, i roubíček vyndáme. Tak.
7: Děkuji ti, Popleta, to jsem ráda, že jsi konečně pochopil, kdo jsem já a kdo je vůbec, kdo je ta druhá. To je strašné mít tak dlouho zacpanou pusu, člověk, vlastně princezna, nemůže říct si pořádného slova. Nikdy v životě jsem nezažila nic tak strašného, musíš mi slíbit, Popleto, že mi nikdy nebudeš zaspávat pusu, protože jak sám nejlépe vidíš...
4: Počkej, princezno, až bude čas, všechno mi vysvětlíš.
8: Milé děti, poslyšte, co vám řeknu já. Stará a moudrá lesní čarodějnice. Lidé patří k lidem, princové k princeznám a draci k čarodějnicím. Jedině tak může být na světě alespoň dočasně pořád.
1: Ne, kdo to tu káže? Ani vyspat za draka nenechají. Je, co to vidím? Kdo rozvázal jitřenku?
4: Já, to je moje princezna.
1: Cože? Co si troufáš, lidský červe?
4: Nenadávej, draku pitomý.
1: On mě uráží. Ale já to tak nenechám. Budeme se bít. Braň se, stejně ti to nebude nic platné.
4: Oho, to se ještě uvidí, kdo z koho.
0: Je to vypadá na pěkný mazec.
4: Chceš se být šavlí nebo mečem?
1: Zuby a drápy.
7: Ne, to nejde. Můj Popleta nemá žádné zuby a drápy.
1: Tak dobrá, ať se bije šavlí a mečem a já zuby a drápy.
7: To nepřipustím. Ten popletený střeštěný princ by mého dráčka celého poškodil.
0: Má pravdu. Ať se přetahují lanem.
1: Souhlasím. Já jsem dost silný, abych zvítězil i lanem.
4: Neodmítnu žádnou zbraň.
0: Dohodnu to. Budete se přetahovat.
6: Tak, tady je lano.
0: Připravte se k přetahování. Pozor, teď.
7: Do toho, Popleto. Táhej, táhej.
6: Do toho, na koši.
1: Au, co to? Já jsem na zemi. Mizerné lano prasklo. Podej lepší lano, stará.
7: Dlouho jsem tě neviděla, Mrkoši. Vypadáš znamenitě.
1: Že? Počkej, pak si o tom promluvíme, teď musím tahat.
6: Tady máte nové lano, chlapci.
0: Přetahování, druhé kolo. Připravit se, pozor, teď.
7: Popleto, do toho, Popleto, do toho.
6: Mrkoši, táhej, Mrkoši.
1: Au, už jsem zase na zemi. Jak to děláš, člověče?
7: Napij se, Popleto, ať se posilníš. Je to voda z medvědí studánky.
4: Díky, Jitřenko. Ten drak táhne jako vůl. Ale já taky nejsem žádný osel.
7: Mrkoši, nikdy bych nevěřila, že máš takovou sílu. Jsi prostě nepřekonatelný, i když pořád padáš.
1: Opravdu? Nikdy jsi se mnou tak hezky nemluvila.
7: Protože jsem nikdy netušila, že mě tak...
1: Co?
7: Že jsi takový...
1: Jaký?
7: Že mi... Na tobě tolik záleží.
6: Tak, tohle je nejsilnější lano, široko daleko. To vám snad postačí. Mrkoši, lano.
1: Ano, ale na co?
4: Bojujeme přece o jitřenku. Do třetice.
1: O jitřenku?
0: Přetahování kolo třetí. Připravte se.
1: Já už nebojuju.
0: Cože? Vy se bojíte, draku Mrkoši?
1: Ale ouby bojím, ale co bych se přetahoval, když už jaksi princeznu Jitřenku nechci? No tak co bych se pořád přetahoval? Zvlášť, když ten Popleta vždycky najednou povolí a já vždycky najednou spadnu. Já jsem drák a nebudu tady nikomu za blázna.
7: Mrkoši, dnes je úpeněk. Nic ti to neříká?
1: Jak by ne?
7: Jsi takový prudký, Mrkoši.
1: Jsi taková pozorná, ty má malá čarodějko. Zůstaň se mnou navždy.
6: Tak to má být, viďte, příteli Prkoši.
0: Drahá přítelkyně, máte pravdu jako obvykle. Lidé patří k lidem, princové k princeznám a draci k čarodějnicím. Což mi připomíná...
7: Jsi v pořádku, Popleto?
4: Milá Jitřenko, ode dneška si chci zasloužit lepší pojmenování a začnu tím, že přestanu přepadat počestné pocestné, aby mi vyprávěli popletené příběhy.
7: A rád si na draka, viď? Ale já si přece jen schovám hrst bobulí hlahu popleteného, pro jistotu.
4: Ty by ses, princezno, s dovolením měla zase přestat toulat sama po lese, pro jistotu.
6: Nemáte chuť, příteli Prkoši, na můj ostrý čarodějnický guláš.
0: Oh,
9: ten z kavčích kolen, měsíčních bublin a jalovcové pryskyřice.
8: Ano, právě ten.
9: Drahá přítelkyně, pro váš čarodějnický guláš půjdu s vámi až na konec světa. Ale nejdřív si zdřímnu.
8: Zdřímnete?
9: Ať mám žízeň, ať mám hlad, chce se mi teď hrozně spát. Z rozmaru té sličné pany jsem už celý uondaný a váš guláš, madam, s ním hnedka, jak se probudím.
8: O, ne, ne, ne, ne, ne, i kdybys měl zcepenět, ten můj guláš chvalně známý, kořeněný žiletkami, zblédneš pěkně teď a hned.
9: Ach jo, tak jo.
10: Byl jsem blázen do princezny, už jsem dostal rozum.

Jen se hezky uklidní, má roztomilá čarodějko.

0: vydržel.
1: Já se vynasnažím, Jitřenko.
0: A teď rychle domů.
1: Na tvůj lesní hrad.
2: K dračímu jezírku.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
5: Komisaři, tady je krásná mítina. Je! A podívejte, těch krásných stop.
6: Ano, tady tři lana, zcela steřelá, jeden roubík, celý uslintaný.
5: A zválená tráva, jako by se tady zápasilo.
6: Čtyři stopy lidské, čtyři stopy dračí, čtyři stopy neznámého původu. Co o tom soudíte, strážníku Hovorko?
5: Že tady mohlo docela dobře dojít k dopravní nehodě.
6: Ale žádné pozůstatky lidské ani dračí, takže co?
5: Co?
6: K nehodě nedošlo.
5: A to je dobře.
6: A to je velmi dobře, protože nedošlo-li k nehodě, nemusíme sepisovat. Co? Hlášení.
5: A můžeme jít domů.
6: A dát si?
5: Guláš.
6: Ne.
5: Ne? Tak co si dáme?
6: Konec.
0: Ve světě lidí, hor i řek,

0: Jistě, pardon, jistě.
1: A to je konec Silly Link. Tak naschledanou. Příště.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Následující pohádka na motivy lidových písní pojednává o nevinné dívce Josefce, které se potěuchlá divoženka mstí za to, že s ní mládenec Joska nechtěl tancovat v lese při měsíčku. Pohádku Co se stalo, než šel Joska vrátky, napsal Václav Čtvrtek. Dramatizace Tomáš Končinský, režie Lukáš Hlavica, hrají Filip Kaňkovský, Veronika Lazorčáková, Klára Sedláčková-Oltová, Martina Hudečková a další. Natočeno v roce 2021.

0: Ahoj, včeličky. No, nebojte se mě. To jsem přece já, Pepa. No. Vy jste dneska nějaké nabzučené. To se vám tady u nás v polníčku už nelíbí? Vždyť polníček je krásná výzka hnedle u lesa. A taky je to odsud jen pár minut včelího letu do městečka Planá nad Lánem, kde máme náměstí, radnici a kostel. V polníčku teda nemáme skoro nic, no. Jenom hospodu s dírou ve stropě. Ale hlavně přece máme tuhle starou třešňovou alej, kde sídlí včely od nepaměti. Ano. A od nepaměti se o ně také starají polničtí brtníci, jako já. Brtník, neboli včelař, se stará o vás, o včelky, sídlící ve stromových dutinách, neboli brtích. A dobré na tom je, že mám vždycky spoustu medu. Mňam.
1: Jožko, kde jsi?
0: Tady nahoře, ve větvích.
1: Hlavně opatrně, je to vysoko.
0: Já se nebojím, maminko. Klidně přeskočím z koruny do koruny. A podívej.
1: Juhu. Blázne. Až sletíš dolů a zabiješ se, tak ode mě ještě dostaneš na zadek, Josko.
0: Asi se včeličky divíte, proč Josko, když jsem Pepa. No, ono se to má tak, že v polníčku je Pepů, neboli Josefů, hned pět. No, a tak to často dopadá takhle.
1: Pepo!
2: Ano?
3: Co se děje?
2: Sněžím, kdo mě volá?
4: To voláš mě, mami?
1: Volám svého Josefa.
2: To jsem já.
3: Josef jméno mé.
4: Já jsem taky Josef.
2: Josefem jsem od narození.
0: Ale tvůj Josef jsem přece jenom já, mami.
1: Ach jo, kdo se ve všech těch pepících má vyzlat?
0: A tak se to, milé včelky, vyřešilo jednoduše. Jeden je Josef, druhý Jozífek, třetí Pepa, čtvrtý Pepíček. No a já jsem Joska.
1: Polez dolů, Josko, a alou do Plané. Paní starostová čeká na med.
0: Už zase? Vždyť jsem jí včera donesl celý soudek.
1: Paní starostová má hod mesný jazyček a nám se hodí každá koruna, takže si nestěžuj. Hmm. Tady máš soudek a vem to s kratkou přes les, ale... Dej pozor na divoženky.
0: Maminko, přece bys nevěřila povídačkám o divoženkách.
1: Jen nech být. Zrovna předevčírem povídala Andula ze stráně, že z lesa slyšela podivné zvuky.
0: Jo, to se k ní asi nesla ozvěna, když zase hulákala na ty svoje raubíře. Však víš, co se říká? Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
1: A komu se nelení, tomu se zelení. Vem soudek a upaluj.
0: Tak... Ahoj, včelky. A jedem s medem.

tady na té lesní křižovatce? Za to může máma a ty její povídačky o divoženkách. Někteří rodiče prostě z těch pohádek nikdy nevyrostou. No nic, jedem s medem.

0: čtenářka. Teď, aby mi narostla křídla.
1: Na čtenářek, krásná pano za plůtkem u lesa. Uletěli ti snad včely? V tom případě máš štěstí. Narazila si na mistra Brtníka.
0: Brtníka? Co pak si medvěd?
1: Jsem nejlepší včelař v okolí.
0: Jenže mě neuletěly včely, ale tamhle ten lajblíček, když jsem věšela prádlo.
1: Lajblíček?
0: No, tamhle ta vestička, vidíš? Je až na vrcholku nejvyššího stromu.
1: Aha.
0: Musela bych být orel, abych se tam dostala.
1: Nech to na mě, panenko. Podrž mi tenhle soudek. Tak, přeskočím plůtek. Hop. Vyskočím si tady na tu větvičku. Vyšplám. A už jsem nahoře.
0: No páni, ty jsi jak opička Kiki, co jsem viděla na náměstí v Plané na pouti.
1: Pěkně děkuju.
0: Ale ne, já nemyslela jako, že vypadáš jako opice, ale že jsi tak hbitý.
1: Aha. Tak, tady máš ten lajblíček. A já si vezmu soudeček.
0: Děkuju moc, mládenečku.
1: Joska se jmenuju.
0: Já jsem Josefka.
1: To je moc hezké jméno. Líbí se mi. I ty se mi líbíš.
0: No nic, budu muset běžet bělit. Ještě jednou díky za ten lajblíček.
1: Není zač. Opička Kiki vždy k službám. A jedem s medem.
0: Počkej ještě.
1: Aha.
0: Tady máš ode mě růžičku ze zahrádky. Za tu službu pro mě.
1: Yeah. Děkuju. Až mi uvadne, přijdu pro další. Josefko!
2: Máš tu návštěvu z vesnice.
3: Kdo to zase otravuje? Co chce?
1: Nesu vám soudek medu, paní starostová. A pozdravení od maminky.
3: Ale podívejme, soudek medu. Už jsem si myslela, že se ho nedočkám. Dej ho sem.
2: Drahá, nesnědla si celý soudek medu už včera a předevčírem.
3: No a mňam. Med je zdravý. To je dobrota.
2: No, jak myslíš? Já jen, že ti ta nová halenka bude brzy zase úzká. A za co mám pořád kupovat ty metry látky?
3: Ale jsi starosta, tak se starej!
2: Jistě, drahá.
1: Promiňte, paní starostová, já jenže...
3: Ovšem, peníze. Pojď, mládenče, pojď.
2: Ale...
3: Tady máš zaslouženou odměnu. No, tak lepí se mi to na prsty od medu.
1: Děkuji.
3: No, počkej, tolik jsem ti dát nechtěla.
1: Tak já vám za to můžu přinést další soudek.
3: No, to není špatný nápad. Víš co, nech si tu ulepenou hromádku zlaťáků celou a budeš mi nosit soudek medu každý den.
2: Ale drahá.
1: No ale to vážně nebyl špatný nápad. Protože takhle můžu chodit přes les do Plané každý den a tím pádem taky po každé kolem tvé zahrádky. Krásná Josefko. A hop!
0: Ale, kdo pak nám to tu zase skáče přes plot?
1: Přišel bych i vrátky, kdybys mě pustila.
0: Možná, až přijde čas, pozvu tě na zahrádku vrátky. A co chceš?
1: Ta růžička, co jsi mi dala, sežehlo mi jí sluníčko. Podívej, je zvadlá.
0: Musíš se o ní lépe starat. Ale že jsi to ty. Tu máš další.
1: Děkuju. A kdyby se s ní něco stalo, přijdu zas. Dobrou noc, Josefko!

0: A hop! Dobré ráno, Josefko!
1: Ale ne, kdo pak nám to tu hned po ránu zase skáče přes plot?
0: Ta růžička, co jsi mi dala, v noci mi ji zmrazil měsíček.
1: A že se o ní lépe nestaráš? Dobrá, tu máš do třetice.
0: A kdyby se i s tou něco stalo, můžu přijít vrátky?
1: Až přijde čas. Nespěchej.
0: Víš co, Josefko? Nechci další růži. Ty jsi ta růžička, ke které chci pořád vonět.
1: Josko, milý, nebuď tak hr. Říkám ti, až přijde čas, pozvu tě vrátky.
0: No jo, až přijde čas. Ale kdy ten čas přijde? Co se musí stát, abys mě konečně pozvala na zahrádku vrátky?
1: Co se má stát, to se stane.
2: Josko, paní starostová si dnes poručila soudek medu i na večer. Budeš muset lesem při měsíčku. Trochu se bojím.
0: A čeho, maminko? Snad ne té divoženky. Já přece nejsem žádný strašpitel.
2: Ale...
0: Dej mi ten soudek. A jedem s medem.

0: ta křižovatka v lese? Jako bych slyšel nějaký hlas?
1: To jsem já.
0: Nešálí mě oči? Ze svitu měsíce vychází prapodivná panenka. Sukně z odkvetlého mechu, košilka z potráného pavoučí. Oči divoce blýskají a bosé nožky neposedně poskakují.
1: Neboj se, já tě neublížím. Chci si s tebou jen zatancovat.
0: Nemám čas tancovat. Nesu med na radnici do Plané.
1: Aha, já hloupá myslela, že jdeš za nějakou panenkou.
0: No, to jsi se spletla. A teď už mě nech, mám práci.
1: A proč jsi zpíval tu smutnou písničku o panence, co ti odloudil mysliveček?
0: Ani nevím, proč mě napadla.
1: Jestli je ti smutno po panence, zatancuj si se mnou.
0: Není mi smutno, abys věděla. Ale máš pravdu. Zrovna jdu ke své panence. A tancovat budu jenom s ní.
1: Zatancuj si se mnou, Josku. Zatočím tě v kole jako žádná. Do skoku nám budou hrát komáří housličky. Sova zahouká solo a žáby budou kvátat bas.
0: Já tančím jen se svou Josefkou a s žádnou jinou. Hop.
2: Ale kdo pak nám toto zase skáče přes plůtek takhle pozdě večer? Co pak se děje, Josko? Vypadáš nějak vyplašeně.
0: Ale to nic. Jen na mě v lese sova houkla.
2: No to se podívejme. Snad se v noci v lese nebojíš.

0: Měl jsi pravdu, Josko. Podivná sova z toho lesa houká. Cítím zvláštní úzkost. Tady na srdci.
1: To nic nebylo, Josefko. Neboj. Při měsíčku les vypadá tajuplně. Ale ráno všechny stíny zmizí. Uvidíš.
2: Všechny stíny, že ráno zmizí? Stíny možná. Ale já určitě ne.

0: babičky, slyšíte? Kam se mi ženete tak rychle hned po ránu? Do lesa nesmíte, slyšíte? No tak ale co to do vás vělo? Řekla jsem do lesa ne!
1: Jen pojďte ke mně. Teď je rohaté. Tady máte. Moc dobrá bylinka to je.
2: Ženy, pěkně se žvíkejte.
1: To vám udělá moc dobře.
0: Tak co to tady je? Okamžitě běžte zpátky na pastvu, Elou. To by mě vážně zajímalo, co jste tady v tom lese hledali. Krávy hloupí.
1: Však uvidíš, Josefko, však uvidíš. Ještě dneska večer.
3: Tak, prosím, drahá.
4: Dobrý večer, paní starostová. Pane starosto.
3: Dobrý večer, Josefko.
4: Co vás přivádí takhle pozdě na náš skromný statek?
5: Skromný statek. Přines mi hrnek čerstvě nadojeného kravského mléka. Takového, co se na jazyku rozplývá a chutná po mandlích.
4: Jak si přejete?
3: Samozřejmě vám zaplatíme. Rozpočet města se sice povážlivě tenčí.
5: No.
3: Na rozdíl od mé ženy.
5: Může ti huba neupadne. Ani trošku teplého mléka bys mi nedopřál. Co bych z toho jinak měla, že jsem si vzala starostu? Samé starosti.
3: Jistě, drahá. Promiň, drahá.
4: Tak, tady máte, paní starostová. Čerstvě nadojené přímo od našich kraviček.
5: Ukáž.
6: Fuj! Co to?
5: No to je hnus!
4: Co se stalo, paní starostová?
3: No, jsi v pořádku, drahá?
5: Místo mléka se mi dala vypít močůvku!
4: Ale to nemůže být pravda!
5: Mlč! Fuj! Námuže, ochutnej to!
3: A to není třeba.
5: Pijím!
3: Jistě, no. Drahá.
5: Nás snad otrávit, Josefko?
4: Ne, v tom hrnku je opravdu močůvka. Ale jak je to možné? Vždyť jsem to mléko před chviličkou vlastnoručně nadojila.
5: V tom případě je to jasné. Je to čarodějnice!
4: Prosím.
3: Ale drahá, to přeci...
5: Jenom čarodějnice dokáže přeměnit čerstvě nadojené mléko na močůvku. A kdo ví, co máš v plánu dál? Otrávíš nám vodu?
4: Ale paní starostová...
5: Taková proradná čarodějnice je nebezpečná pro celé město. Tak muži, dělej přece něco! Ano. Od čeho jsi starosta? Zavolej stráže!
3: Jistě, drahá. Stráže!
4: Já vám přísahám, že jsem s tím mlékem nic neprováděla. Věřte mi, prosím.
7: Pane starosto.
5: Výborně, stráže jsou tady.
7: Čekáme na váš rozkaz.
3: Proč jsme volali stráže, drahá?
5: Chopte se téhle čarodějnice.
4: Ale... To přece nemůžete. Já jsem nic neudělala, slitování.
5: Zavřete ji do žaláře pod věží. Tam, ať si čaruje. A ten hrnek s močůvkou ji tam dejte taky. Kdyby měla žízeň.
4: Milost, prosím vás, pane starosto.
5: Čarodějnice jedna.
8: Josefko, slyšíš mě? To jsem já, Joska.
4: Slyším, Josko, můj milý.
8: Nenechám tě v žaláři, neboj.
4: To jsem nečarovala já, věř mi.
8: Věřím, Josefko, to víš, že věřím.
4: Někdo podstrčil kravám čarovnou bylinu.
8: To ta divoženka. Hned ráno zajdu na radnici. Neboj se ničeho.
4: Bojím se, Josko. Pospěš, prosím.
3: Prosím o klid v zasedacím sále. Děkuji. Jako starosta městy Suplaná nad Lánem tímto zahajuji jednání o provozování černé magie a čarodějnictví na území našeho města. Páni radní, jste připraveni?
9: Připraven.
3: Děkuji. Prosím tedy o povolání korunního svědka, tedy mé ženy.
9: Ještě teď mě jímá hrůza, když si na to vzpomenu. Oh.
3: Drahá, uklidni se, drahá. Totiž prosím paní svědkyni, aby věcně vypověděla, z čeho Josefku ze statku obvinuje.
9: Ta čarodějnice chtěla mě i mého muže, zde přítomného slovutného starostu Plané nad Lánem, otrávit močůvkou.
10: No jak troufalé.
11: Skandál.
10: Příšerné.
3: Jsi si tím jistá, drahá.
9: Kušuj. Nejprve nás za pomoci čar a kouzel přilákala v noci za svitu měsíce k sobě na statek. Tam začala provádět jakýsi ďábelský tanec a vykřikovat zaříkání.
11: Děsivé.
10: To nemá obdoby.
11: Odporné.
3: Já si na tohle úplně nevzpomínám.
5: Mlč a poslouchej. Sám si říkal, že se rozpočet města povážlivě tenčí.
3: No to ano.
5: No a když ji usvědčíme jako čarodějnici, ten její skromný statek propadne obci a hned bude peněz dost.
3: Ale to nejde.
5: Kusuj.
9: A úplně nakonec, přímo před našimi zraky, proměnila čerstvě nadojené kravské mléko v močůvku a nutila nás ji vypít.
3: Vážení pánové radní, žádám vás tedy, abyste se poradili a vynesli rozsudek.
12: Je to čarodějnice. Je to čarodějnice. Je to čarodějnice.
13: A není!
9: To co je to za opovážlivce?
13: Co pak mě bez soudku medu nepoznáváte, paní starostová? Jsem Joska Brtník a přišel jsem vám říct, že Josefka je nevinná.
3: A jsi si tím jistý, Josko Brtníku?
13: Jsem. Za všechno může divoženka z lesa, se kterou jsem nechtěl tancovat.
9: Divoženka? To by mohl říct každý. Jaké máš důkazy?
13: Vždyť sem Josefku přiveďte. A ona vám sama řekne, jak jsme tu divoženku v noci slyšeli volat z lesa.
3: No, to by možná...
9: Přivést čarodějnici sem na jednání? Ty jsi se zbláznil. Víš, jak je to nebezpečné.
10: Jistě. No, jistě. To je velice nebezpečné.
3: Obžalovaná sama nemůže svědčit ve svůj prospěch, Josko. To zkrátka nejde.
9: Tak.
13: Nejde. Tak v tom případě se vypravím do lesa a tu divoženku vám sem přivedu. Ať vám sama poví, jak to bylo.
9: To je ale drzoun od medu ulepený. No tak, muži, vynes už rozsudek.
3: Jistě, drahá. Slyšte. Městská rada se jednomyslně usnesla, že Josefka ze statku je čarodějnice.
10: Tak.
3: Proto nemáme jinou možnost dle úředního výnosu o čarodějnictví z léta páně 16.45. než nechat ji katem na hranici upálit.
9: Tak.
3: Rozsudek bude vykonán tento čtvrtek za ranního rozbřesku.

0: Jasko, jak ráda tě slyším.
1: Zachráním tě. Přesvědčím divoženku.
0: Buď opatrný.
1: Budu.
0: Ach, Jasko.

0: Divoženko? Divoženko? Tak kde se schováváš? Potřebuju s tebou mluvit. Ukaž se mi. Chci, abys napravila, co jsi způsobila. A neschovávej se pořád někde mezi těmi stromy, slyšíš? Já vím, že tu někde jsi. Jak jen jí vylákám z lesa na křižovatku. No tak divoženko!
1: Proč tu hulákáš jak na lesí, Josko?
0: Tady jsi. Konečně. Ty jsi mě neslyšela?
1: Poslouchám tě tu celý den. Což pak ty nevíš, že vycházím až při měsíčku?
0: Ale krávy si dokázala očarovat hned ráno.
1: Jo, proč bych něco takového dělala?
0: Protože jsem s tebou nechtěl tancovat.
1: No ale ty hlupáčku. Abys věděl, je mi úplně jedno, s kým chceš nebo nechceš tancovat.
0: A že Josefka skončí na hranici jako čarodějnice, to je ti taky jedno?
1: To si vyřiď s těmi, kdo ji na tu hranici posílají. To oni jsou ti zlí, ne já. Já jen tancuju při měsíčku.
0: Dělají se mi s tebe mžitky před očima. Přestaň!
1: Proč bych měla přestávat? Tanec ještě nikdy nikomu neublížil. Naopak, chudinka Josefka je teď ve vězení jenom proto, že si tancovat nechtěl.
0: Takže přiznáváš, že za to můžeš?
1: Ty za to můžeš! Kdyby jsi se mnou zatancoval, nemuselo to být.
0: Však já si s tebou zatancuju, až tě přejde chuť.
1: No panečku, konečně tanečník, jak se patří. Mladý, silný, bytý jako opice. Uvidíme.

0: Scotch. Krok a hop skok na druhý bok. Přes listí a mech zkus popadnout.
1: Rychlost. Stromy kolem mě víří. Musím držet. Pro Josefku.
0: Teď se jen toč, neptej se proč. V kole se toč, se mnou si skoč.
1: Takhle rychle a tak dlouho žádný člověk tancovat nevydrží.
0: Hlava se motá, tlačí tě bota. Srdce ti buší, protancuješ duši.
1: Promiň mi to. Josefku.
2: Josefku, můj, ozvi se.

0: Celou noc se z doma neukázal. Ani teď ráno si nepřišel. Josko! Netrap svou mámu. Dej mi vědět, že jsi živý a zdravý. Tahle lesní křižovatka musí být očarovaná. Snad jsem v noci Joska nezabloudil. Zabloudil? Josko! Josko, můj milovaný, co to s tebou je? Ležíš tu bez hnutí jako mrtvý.
1: Já, maminko.
0: Josko.
1: Ať už se netočí. Já už nemůžu.
0: Žije. Díky Bohu. Neboj, Jozívku, už jsem u tebe. Už je všechno dobré. Pojď, pojď. Vstávej, pomůžu ti. Pojď, Josko, domů. Josko, tu máš, napij se.
1: Děkuju, maminko.
0: Tak.
1: Už je mi o moc líp.
0: Čaj s medem postaví na nohy každého. Ale že jsi mi dal, chlapče. Celou noc jsem oka nezamouřila.
1: Nutila mě tancovat.
0: Kdo?
1: Ta divoženka přece. Sama si mě před ní varovala.
0: Tak ona je to pravda. A já jsem doufala, že jsou to jenom babské povídačky.
1: Chtěl jsem jí přesvědčit, aby se šla přimluvit za Josefku. Maminko, co je dneska za den?
0: Co by bylo středa?
1: Středa. A já se lekl, že už to nestihnu.
0: Ale co?
1: Josefku chtějí přivést na hranici zítra za rozbřesku, takže je ještě čas.
0: Čas ale... na co, Josko?
1: No přece jí zachránit.
0: A to nikdo nesvede, chlapče. Městská rada rozhodla, proti tomu není odvolání.
1: Ale vždyť Josefka je nevinná.
0: Já ti věřím, ale páni radní ti uvěří sotva. Tak už to na světě chodívá, chlapče. Když pánové něco rozhodnou, už s nimi nic nehne.
1: Jediný způsob je přivést jim tu divoženku.
0: A co to mluvíš, co pak nevidíš, co s tebou provedla? Divožence pomáhají kouzla. Žádný samotný člověk se s ní nemůže měřit.
1: Žádný samotný člověk?
0: Tak. A je mi to moc líto, Josko, ale divoženku sám neudoláš.
1: No máš pravdu, maminko. Sám ne. Moci by pomohla, děkuju.
0: Počkej, kam běžíš? Vždyť jsi se sotva zmátořil.
1: Do lesa, čekat na...

0: Skoč.
1: Co to tu prospěvuješ, divá panenko?
0: Ale podívejme, mládenečka, co ty jsi zač?
1: Jakej? Josef, z vesnice Polníček.
0: O to se nebojíš, takhle sám v lese?
1: Čeho bych se měl bát? Tebe?
0: Zatancuješ si se mnou, Josefe?
1: Proto jsem přišel.
0: Včera Joska, dneska ty, to je mi ale pěkné posvícení.

0: Ano, je na čase zavolat Jozífka!
1: Koho?
2: Tady!
1: Kdo jsi?
2: Nějaký Jozífek z vesnice Polníček. Skočíš si se mnou, divoženko?
1: No to se podívejme. Ve dvou si na mě troufnou, jenže já utancuju jednoho stejně dobře jako dva. Krok a hop, skok na druhý bok. Přes listí a mech, zkus popadnout dech. Tak co, Jozífku, už se ti přesoukuje, a?
0: Už trošku, ano. Asi je čas zavolat Pepu!
1: Pepu?
3: Ano, nějaký Pepa z Polníčku k vašim službám, lesní pano.
1: Pěkně to máte vymyšlené, ale i přizvládnu utancovat. Jen počkejte. Toč se jen toč, neptej se proč, v kole se toč, se mnou si skoč. Vidím to na tobě, Pepo. Za chvilku ti dojde dech.
3: Pepíčku, pomoz mi.
1: Cože?
2: Jsem Pepíček z Polníčku, zaspívej mi písničku.
1: Čtyři jste se na mě vypravili. Myslíte si, že máte vyhráno? Mě nikdo utancovat nedokáže. I tebe, Pepíčku. Utočím.

0: Josko? Ale jak to? Včera jsem s tebe přeci duši vytancovala.
1: Co bylo včera, není dnes. Jen si se mnou pěkně skoč, divoženko. Mám chuť tancovat s tebou až do rána.
0: Ne, pusť, já nechci. Nech mě aspoň chvíli vydechnout.
1: Chtěla si tancovat? Chtěla. A dneska s tebou odtancuju to první i to poslední.
0: Josko, smilování.

0: Slyšte, slyšte. No tak, slyšte, slyšte, povídám.
1: Ticho!
0: Děkuju, drahá. Tedy slyšte, slyšte. Shromáždili jsme se zde, abychom byli svědky vykonání spravedlivého rozsudku. Rada městy Suplaná nad Lánem na základě počestného soudu rozhodla, že zde přítomná Josefka ze statku je čarodějnice.
1: To není pravda!
2: Josefka je hodné děvče!
1: Ticho! Že se nestydíte, holoto! Mně, vaši milovanou paní starostovou, chtěla tahle poběhlice otrávit močůvkou!
3: To není pravda!
1: Ty taky mlč! Soud už rozhodnul! Je to tak, muži?
0: Jistě, drahá.
1: No tak.
0: Jistě. Prosím mistra popravčího, ať přiváže obžalovanou Josefku ke hranici.
3: Váš rozsudek je nespravedlivý, pane starosto. A vy to víte.
0: To já ne. To radní tě soudili.
3: Radní? Spíš vaše žena. To je skutečná paní tohoto města.
1: A co má být? To na tom, že si čarodějnice pranic nemění. Co máš, to máš.
3: Co jste mi nachystali, to mám.
1: Dost už, skončete to s ní. Zapálit hranici?
3: Sbohem, Josku. Už tě nikdy neuvidím skákat přes náš plůtek.
0: Co se sem blíží? Divoce to víří, jako nějaké tornádo.
4: Josefko!
3: Josko? Josko, můj milý, jsi to ty?
4: Jsem Josefko, má milovaná. A podívejte, koho vám vedu.
3: Pust mě. Já už nechci.
1: Co to má znamenat? Proč rušíš popravu?
4: Jako divoký vítr. Všechny stráže odfoukl.
1: Hranici uhasil.
3: Nás to snad odfoukne. Dělej přece něco.
0: Držte, drahá. Neboj. Vítr tě nesebere. Jsi dost těžká.
3: Dovol. Pust mě, Josko. Poslední mízu ze mě vytancuješ. Uschnu jak stará vrba.
4: Všem řekni, jak to bylo s Josefkou.
3: To já krávy očarovala. To já jim mléko na močůvku proměnila. Protože se mnou Joska nechtěl tancovat. Josefka je nevinná. Tak už mě pust.
4: Dobrá.
3: Děkuju. Všechno se se mnou motá. Už nikdy nebudu tancovat.
4: A proti lidem čarovat.
3: A proti lidem čarovat.
4: Slyšel jste, pane starosto? Zde máte pravou čarodějnici. Josefka je nevinná. Nechte jí jít.
0: Tak, Josefka je nevinná. A já jí málem poslal na hranici.
1: Přece nebudeš věřit pohádkám nějaké divoženky.
0: Vždyť ale říkala, že se přiznala.
1: Kdo ví, co jsi slyšel? To jenom vítr ti v uších fičel.
2: Já to taky slyšel.
1: Ticho!
0: Ne! Ty buď sticha, ženo.
1: Ale já...
0: Řekl jsem mlč.
1: Co? Tohle... To si doma vyříkáme.
0: Není třeba. Naše rozhodnutí bylo nespravedlivé a unáhlené. Josefka je volná a může jít. Josko?
4: Ano.
0: Tady máš klíč. A sundej jí ty řetězy.
4: Tak.
3: Jasko.
4: Josefko.
0: Josko. Josefko. Prosím vás oba o odpuštění. Nechal jsem se přesvědčit k unáhlenému rozhodnutí, ale od začátku jsem věděl, že Josefka je hodné a spravedlivé děvče. Odteď už vždycky dám na svůj vlastní úsudek a budu se rozhodovat čestně a spravedlivě.
1: Správně, mužičku můj milý. A já ti budu vždy s rozhodováním pomáhat.
0: Ne! Ty teď budeš pěkně zpytovat svědomí. A já ti slibuju, že ode dneška to se mnou nebude žádný med.
1: Jistě, drahý.
5: Vypadá to, že je nejvyšší čas, abych se nenápadně odporoučila.
4: Pane starosto, divoženka vám utíká.
0: Stráže! No tak, co se tady válíte po zemi jako opadané listí? Chopte se jí!
3: No, tak stráže posílají na slabou nebohou dívku.
5: Jen počkejte. Spod hranice čouhá stéblo slámy. Jen lehce za něj zatáhnu.
3: Pozor, lidi! Celá hranice se hroutí k zemi.
6: Padá to!
3: Někoho jiného.

0: Myslím, že paní starostovou budou spod té hranice vyhrabávat ještě o Vánocích.
1: Však si to taky za svou zlou vůli zasloužila.
2: Josko! Jozívku! Kde jsi se zase toulal? Všude tě hledám.
1: Musel jsem si něco vyřídit s divoženkou, maminko. Maminko, tohle je Josefka.
2: Tak Josefka.
0: Váš Joska mi zachránil život, paní Brtníková. Jsem mu na dosmrti vděčná.
2: No ne, Josko. Tak ty jsi nakonec dokázal přemoct nespravedlnost nejen kouzelnou, ale i tu lidskou. Kdo by si to pomyslel? Že můj malý Joska upadlaný od medu.
1: Maminko, prosím tě.
2: Já vím. Nechám vás dva o samotě. Jdu zadělat na medové koláčky. Ty má můj Joska nejraději. Tak naschledanou.
0: Naschledanou.
1: No. A já zase hop přes plůtek do zahrádky.
0: Počkej. Ne tak rychle.

0: No a je to. To bych sám nevěřil, co všechno se bude muset stát, abych mohl vrátky. A vy byste tomu věřili, včeličky moje? No to byste ale měli. Protože hádejte, kdo se teď bude se mnou o vás starat.
1: Josko! Pomoz mi nahoru!
0: No jen poles, to zvládneš. No vidíš, jsi hbitá jak opice.
1: Taky mám za učitele největšího opičáka.
0: Co opičáka? Brtníka. Zavrzala vrátka, skončila pohádka. Nebyla moc dlouhá, ale ani krátká. Kdo si za svým vstupem

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď tu máme parádní hru pro všechny sci-fi nadšence. Stelární fregata Drakkar, která míří do neprozkoumané centrální oblasti naší galaxie, se srazí s hmotou neznámého původu. Co to způsobí? To se dozvíme v rozhlasové hře Havárie Drakkaru, kterou napsal Ondřej Neff. Režie Jiří Horčička. V roce 1994 účinkovali Ladislav Frej, Oldřich Vlček, Radoslav Brzobohatý a další.

0: Slyšíte přehrávku zvukového záznamu signálů zachycených centrálou v Madrasu 20. dubna 2214 v 5 hodin 32 minut místního času. Můj tým byl pověřen řízením kosmické cesty stelární fregaty Drakkar. Výprava kapitána Davida Magira směřovala do dosud neprozkoumaného sektoru Alfa Eta Phi, nedaleko centra naší galaxie. Magir velel zkušenému týmu. Zastupovala ho Linda Fareová, o technologické systémy se staral Ron Oshira a výzkumníky byli Sidi Hagub a Marion Pakardová. Loď byla na cestě 3 týdny absolutního času. Na hranici sektoru loď ztratila s námi spojení. Za to my jsme slyšeli všechno, co se na palubě dělo.
1: Červený poplach. Stelární fregata Drakkar, rychlost 0, po nárazu do hmoty neznámého původu. Masa objektu 115 milionů tun. Motorová sekce, nominální stav, klidový běh. Sekce podpory života, kritický běh. 115% zatížení. Navigační sekce, kritický stav. 95 minut do celkového zhroucení systému.

0: Hlásí se kapitán stelární fregaty Drakkar David Magyr. Posádko, ozvete se.
1: Co se to sakra děje?
0: Poručíku Fareová, zahlašte se.
1: Poručík Linda Fareová, první důstojník stelární fregaty Drakkar. Jsem v hangáru průzkumných robotů.
0: Jak to tam vypadá?
1: Zhaslo světlo, ale nouzové osvětlení funguje.
0: Vzduch?
1: Dýchám. Jo, to jo, dýchám. Co se to stalo?
0: Nevím. Vrať se na muse, Lindo. Kdo ještě mě slyší?
2: Sidi Hagut, člen výzkumné posádky. Jsem ve své kabině. Vypadlo všechno, kromě vzduchu, nouzového osvětlení a komunikačního okruhu.
0: Fajn. Zkus se dostat na můstek, ale pozor. Kdybys narazil na zával, vrať se k nejbližšímu uzlu a hlas se.
2: Zával?
0: Máme havárii. Nejspíš srážka s asteroidem na levém boku.
3: Jaká srážka? Prostor byl do poslední chvíle čistý.
0: Zahláš se!
3: Technolog Drakkaru, tedy stelární fregaty Drakkar, Ron Oshira. Prostor byl čistý, Davide. Přísahám, ani na chvíli.
0: Kde jsi?
3: U sebe, tedy v technické centrále.
0: Jak to tam vypadá?
3: Obrazovky vypadly, taky světlo. Hermetika drží, necítím žádný únik vzduchu. Já jsem vážně byl na stanovišti.
0: Zůstaň na místě. Zbývá Marion. Slyšíš mě? Marion! Ozvi se! Marion! Marion Pakardová!
1: Jdu na můstek, Davide!
0: Nedostala jsi rozkaz! Kde jsi?
1: Chytl mě to na hlavním koridoru! Jdu z biologické laboratoře!
0: Dobře, pojď tedy sem!
1: Poručík Linda Fareová na můstku, kapitáne.
0: Ohlásili se všichni. Počítači, jaký je stav?
4: Všechny systémy v normálu. Jen sekce podpory života jede už na 136%. 86 minut do celkového zhroucení systému.
0: A únik vzduchu? Proražený plášť lodi?
4: Nezdá se.
5: Oshira.
0: Ron je v pořádku ve své sekci.
5: V pořádku? Jak můžeš říct, že je v pořádku? Drakkar narazil na asteroid. To je přece jeho zodpovědnost, aby se to nestalo. Byl na svém stanovišti.
0: Říká, že ano.
5: Jistý jsi, ale nejsi. Řekni mi upřímně, jsi si tím jistý? Už několikrát...
0: Nemá smysl něco vyšetřovat v tuhle chvíli, Lindo. Zatím jsme v tom ale až po uši. Rone?
3: Já vás slyším. Já vás slyšel. Přísahám, kapitán. Já fakt přísahám, že obrazovky byly čisté. Naprosto nic na nich nebylo. Ani jsem se odtud nehnul, už jsem vám říkal.
5: A kde jsi byl? Rone, já ti nevěřím.
0: Nechte toho, poručíku. Rone?
3: To je strašná nespravedlivost.
0: Ticho! Systémy podpory života jedou v kritickém režimu. Máš nad nimi nějakou kontrolu?
5: Ten určitě.
3: Ovládací okruhy jsou mrtvé.
5: Co jsem říkala?
1: Výzkumník Marion Pakardová na můstku, kapitáne.
5: Proč nejsi na svém místě, Marion?
0: Já jsem jí dal rozkaz, Lindo.
5: Oshirovi si dal taky rozkaz, aby si vyšlápl na procházku?
0: Ron je na svém místě v technologické sekci.
5: Ten je tam tedy hodně platný.
1: Tak dost! Tohle si přece nemusím nechat líbit!
0: Ticho by obě! Máte nervy na dran, chápu. Ale musíte se ovládat.
2: Výzkumník Siri Hagup na můstku, kapitáne. Žádný zával na chodbě, nic. Všechno vypadá, že je v pořádku. Co se stalo?
0: Náraz. Počítač vyhodnotil masu neznámého objektu na 115 milionů tun. Podle všeho jsme to dostali do levého boku lodi.
6: Takový náraz. Jak to, že jsme to přežili?
5: To protože Ron Oshira tak dobře ovládá technologie.
1: Nezačínej znovu.
6: Co se to tu mezi vámi děje, pro boha?
5: Oshira je odpovědný za technologie. Jako ty jsi odpovědný za výzkumné roboty, každý na palubě Drakkaru je za něco odpovědný. Nikdo se nemůže odpovědnosti vyhnout.
1: Až bude po všem, můžeme se bavit o odpovědnosti.
0: Rone, mluví kapitán. Slyšíš mě?
3: Slyším. Vás všechny. Tohle je něco strašného. Já to nesnesu. Nedovolím, aby se po mně někdo takhle vozil.
0: Já jsem kapitán. A já nedovolím... aby mezi posádkou vznikaly rozbroje. Od téhle chvíle!
7: Další náraz?
5: Ne! Podívej se na kontrolní světla. Něco se děje v technologické sekci.
1: Rone, co se u tebe stalo? Slyšíš mě?
7: Neodpovídá.
0: Rone! Oshiro! Rone Oshiro, hovoří kapitán.
4: Aktivována propust. Je aktivována propust.
5: Co tohle má zase znamenat?
7: Jaká propust? Znamená to propust pro výsadkový člun?
4: Ano.
5: Kdo to udělal? Ty?
4: Ne. Lodní technolog Ron Oshiro.
5: Ten sketa. A Krysa chce zdrhnout. Nechat nás tady.
0: Rone. Slyšíš mě? Mluví k tobě kapitán.
3: To jsem já. Ron. Poslouchejte mě. Já to nesnesu. To věčné osočování. To věčné podezírání.
0: Co to děláš, Rone?
5: Co by dělal? Ten parchant se chystá ukrást výsadkový člun a zachránit si kůži. Nás nechá v brinde.
0: Je to tak, Rone. Co tě to napadlo? Kam letíš?
3: Pryč. Musím pryč. Já bych mezi vámi umřel.
0: Poslouchej mě. Jsi v mezihvězdném prostoru. Kam chceš letět ve výsadkovém člunu? Vzpamatuj se! Já jsem kapitán Drakaru a opakuji ti, že nemám námitky proti výkonu tvé služby, dokud...
3: Dokud, tak je to. Dokud. Dokud všem teče do bod. Dokud mají všichni nahnáno, Ron Oshiro je OK.
7: Dobře. Já vám to povím. Nebyl jsem na stanovišti.
3: Přepnul jsem na automatiku a byl jsem v kajutě. Zašítej, tak se to říká, že jo? Proč automatika nehlásila poplach, to se zeptejte počítače. Slyšíš mě, Lindo? Zašíval jsem se. A kašlu na to. Kašlu na vás, na všechny. Padám pryč. Já lejput sem chcípnu. Já tam určitě chcípnu, ale nikdo, rozumíte vy? Všichni chytráci. Nikdo mě nebude.

0: Odletěl. Je pryč. Opravdu odletěl.
1: Tvou vinou, Lindo.
2: Co to povídáš, Sidy? Slyšel jsi ho? Co je to za chlapa? A co ty jsi za chlapa, že seš na jeho straně?
1: Jednou se bude vyšetřovat, co se stalo na palubě Drakaru. A já budu svědčit, jak se zachoval v kritické situaci poručík Linda Fareová.
2: A já budu svědčit s tebou. Ron udělal chybu, ale ven si ho vyhnala ty, Lindo.
0: Mlčte, hlupáci. Co pak to nechápete? Nikdo nebude svědčit. Nikdo, rozumíte? Bez člunu Drakar nedokáže přistát, i kdyby se nám podařilo závadu opravit. Takže...
3: Všechny systémy v kritickém stavu. Sekce podpory života jede už na 157%. 67 minut do celkového zhroucení systému.

0: Pro všechny pracovníky řídícího střediska to byla nesnesitelná situace. Slyšeli jsme každé slovo, každý zvuk z paluby Drakan, ale nemohli jsme dělat vůbec nic. Měli jsme pocit, že se nezhroutila jenom technika, ale i lidé. V tu chvíli nikdo z nás nepomyslel na signály, které jsme přitom přijímali po celou dobu krize.
1: Kapitáne! Kapitáne!
2: Teď už hodnostní označení snad nemá ani smysl. Nic! Nic nemá smysl. Jsme všichni mrtví.
1: Tak tohle nebudu poslouchat. Slyšíte mě? Já jsem první důstojník na téhle lodi. Já přebírám velení.
3: Ty se snad zbláznila.
1: Takhle se mnou nebudeš mluvit. Nechám tě postavit před soud.
3: Kde? Tam venku? A proč?
1: Pro odmítnutí poslušnosti.
3: Já poslouchám rozkazy svého kapitána.
1: Kapitán nedává žádné rozkazy. Je vyřízený.
3: Ty si to necháš líbit. Davide.
2: Nevím, já nevím.
1: Tohle je tedy kapitán, který řídí kosmickou loď v kritické situaci.
4: O tomhle se nebudeme bavit. Už toho mám pokrk. Pokrk, slyšíte mě? Pokrk.
3: Chlapi, jste padavky. Jeden málem brečí, druhý vyvádí. Je mi z vás špatně. Ale ty si nemyslí, Lindo, že nám tady budeš poroučet. Kdyby byl kapitán David Magyr mrtev, kdyby byl těžce raněný, kdyby byl v bezvědomí...
1: Je na tom ještě hůř, než říkáš. Vzdal to! Ztratil vůli vydávat rozkazy! Není schopen řídit tuhle loď!
2: Co to bylo?
5: Sekce podpory života se zhroutila. Od této chvíle přestává obnova vzduchu. Teplota bude klesat. Energetické zdroje vysadily činnost. 16 minut do celkového zhroucení systému.
2: To je konec.
4: Poslouchejte. Co to bylo? Co byl ten zvuk?
3: Nic jsem neslyšela.
1: Já taky ne.
2: Je to tady znovu. Slyšeli jste? Jako by to byla nějaká výzva.
4: Co tomu říká palubní počítač?
5: Modulace neznámého původu. Vstupuje do anténního systému. Obchází všechny uzávěry a blokace.
3: Není to Oširovo vysílání z výsadkového člunu?
5: Naprosto vyloučeno.
1: Teď máme jiné starosti, než se zabývat nějakými zvuky. Oširu musí někdo v technické sekci nahradit.
3: Udělej to ty. Máš technické vzdělání.
1: Jsem poručík stelární plavby.
3: Špinavá práce není nic pro tebe.
1: Na to jsi specialista ty.
4: Nehádejte se. Okamžitě s tím přestaňte. Nařizuji vám.
1: Cože? Davide, on...
2: To pak to všechno už není jedno.
4: Zase se to ozvalo.

0: Tohle bylo něco jiného. Vypadá to, jako kdyby...
1: Výsadkový čum přistál u vnější propusti.
2: Ošira se vrací.
1: Otevírá u závěru.
2: Došlo mu, jak by to s ním venku dopadlo.
1: Jíždí do přepouštěcí komory.
2: Hnusná, zbabělá veš. Ale já s ním zatočím.
3: Jsi blázen, Lindo. Co to děláš? Davide, ona má pistoli.
4: Pistoli?
2: Ano. Jako důstojník na palubě této lodi mám právo na osobní zbraň. Dokážu si poslušnost třeba i vynučit. Rone Oshiro, zachoval jste se jako zbabělec.
5: Lidi! Lidi!
2: Nedokážeš ani pořádně zradit.
5: Poslouchejte mě! Já jsem obletěl výsadkovým člunem Drakkar. Venku nic není. Žádný asteroid. Na plášti lodi není žádné poškození. Nic se lodi nestalo. Rozumíte? Vůbec nic.
2: Druhý blázen na palubě.
0: Máš nějaké mámení? Chápeš, co říkáš?
5: My všichni máme nějaké mámení.
0: My můžeme mít, ale palubní počítač ne. Je to stroj. Počítači? Hlášení o stavu lodi.
1: Masa objektu 115 milionů tun. Narazila do levého boku lodi. Trhlina o délce 12 metrů. Průraz všemi plášti. Záchranné systémy selhaly. Systémy obnovy pláště selhaly. Tlakové pumpy 12 minut do celkového zhroucení systému.
5: Ty jsi selhal. Lidi, neposlouchejte ho. Já byl venku a říkám vám, že se Drakkaru nic nestalo. Tohle všechno zavinil on.
2: Kdo?
5: Počítač. Dává falešná hlášení. Selhal.
0: Ale co systémy podpory života? Je tu čím dál horší vzduch, co pak to necítíš? Za 10 minut se zhroutí všechno.
3: Třeba počítač vypnul systémy podpory života sám a vymyslel si falešnou předpověď zhroucení všech systémů. Rone, myslíš, že můžeme pokračovat v cestě a ovládat loď ručně?
5: S takovou možností nikdo nepočítal. Nevíme, co se všechno s počítačem stalo. Ale pokusit se o to můžeme.
1: Hovoří palubní počítač.
5: Vypněte ho!
4: Ne, to jsem zvědav, s čím zase přijde. Zhroucení všech systémů za minutu, nebo dřív, nebo později. Padáme na povrch neutronové hvězdy, nebo nás chce sežrat kosmické strašidlo.
1: Ozvala se země.

0: Na mě padla ta hrozná povinnost. Velitel střediska mě nevybral náhodou. Já totiž byl ten, kdo cvičil posádku Drakaru pro její úkol. Znal jsem každého z nich dopodrobna. Kapitána Davida Magira, jeho zástupkyní Lindu, technika Rona i oba výzkumníky, Marion a Sidiho. Věděli jsme, proti čemu stojíme a čemu čelíme. Mimozemské inteligenci, která dokáže překonat veškerý náš a naše zkušenosti. Šlo o to, aby posádka věřila tomu, kdo k ním bude hovořit, a jenom já jsem znal všechny tak dobře, abych si dokázal důvěru získat. A právě já jim měl sdělit, že jeden z nich musí zemřít. Ten mezi nimi, který je Jonáš.
1: Tohle je další podvod. Nevěřím. Davide, to nehovoří ze mě. Počítač dovede napodobit hlas kohokoliv z nás. Je to hlasová simulace.
2: Lindo, vzpomínáš, co jsi mi říkala večer před odletem? Vyprávěla jsi mi o svém otci. O tom, jak chová včely. Vozí je do jehličnatého lesa a oni sbírají med černý jako tekutý antracit. Tohle nikdo neví, Lindo. Jenom já.
1: Je to pravda, Lindo? Ano, snad.
2: A mám ti připomenout, Mario, co stálo v tvé písemné zkoušce z navigace? Co jsi napsala na třetí stránce?
1: Ne, nepřipomínej mi to. Věřím ti.
2: Takhle bych mohl pokračovat se všemi. Jsem to skutečně já, koho všichni tak dobře znáte. A nikdo si nedovede představit, jak těžko se mi to říká.
3: Já tomu ale nerozumím. Dobře, pochopil jsem, že náš počítač ovládla inteligence mimozemského původu. Falešná havárie Drakaru to byla jen zkouška. Něco jako test. Ti neznámí chtějí poznat, co jsme zač. Vyvolali krizi a pozorovali nás. Co z toho ale vyplývá? Co to znamená legenda o Jonášovi?
2: Jsi Japonec a neznáš svaté písmo křesťanů. Vypráví se v něm o prorokovi Jonášovi, který neuposlechl Boha a chtěl mu uprchnout na palubě lodi. Na cestě do Tarzu postihl Bůh loď bouří a všichni by byli zahynuli, kdyby plavci včas nepoznali Jonášovo prokletí.
3: A co se stalo potom?
2: Hodili ho přes palubu do rozbouřeného moře a tam ho spolkla mořská obluda.
3: Dobře, to je nějaká stará legenda. My jich máme v naší kultuře tucty. Co z toho ale plyne pro posádku Drakaru?
2: Vyhodnotili jsme ty signály. Myslíme si dokonce, že ti neznámí nám dovolili vyhodnotit jejich sdělení. Usuzují, že jeden z vás je špatný. Je poznamenaný, musí opustit loď. Musíte se ho zbavit, jako plavci na lodi do Tarzu se zbavili prokletého Jonáše.
4: Kdo to ale je? Naznačili to?
2: Ne. Musíte na to přijít sami. Musíte sami mezi sebou objevit Jonáše a zbavit se ho.
1: Jinak?
2: Jinak zahynete všichni. To je poselství neznámých posádce Drakaru.
1: Kašlu na to! Nevěřím. Tohle všechno jsou výmysly pomateného počítače. Rone, my teď půjdeme, počítač vypneme a převedeme loď na ruční řízení.
5: Do zhroucení všech systémů zbývá 10 časových jednotek.
1: Nesmysl! Falešná předpověď! Falešné hlášení ze země! Počítač, to je prokletí Drakaru. To je Jonáš na palubě.
5: 6, 5.
1: Všechno je to podvod!
5: 4, 3, 2, 1, čas 0, červený poplach, červený poplach, roudí se systém, roudí se systém.
4: Není to nějaká nová simulace? Ne, tentokrát je to doopravdy. Slyšíte? To nejsou jejich signály. To je normální palubní poplach.
1: Hasne i nouzové osvětlení. Otevírají se vrata nákladního koridoru.
6: Nařizuji nástup do výsadkového člunu.
1: Ale co znamenalo to hlášení ze země?
6: Na to není teď čas. Probereme to, až budeme z nejhoršího venku. Nástup do výsadkového člunu!

0: převezmete řízení člunu. Ošira navigace. Agup Pakardová, systémy ochrany života. Jsou všichni na svých místech? Pareová.
1: Ano, kapitáne.
0: Spusťte motory,

0: obrazovce vnějšího pohledu vidím asteroid. Je to spíš malý měsíc. Má obrovskou přitažlivost.
1: Připravte se na přistání. Jak jsme daleko?
2: 200. 150.
1: Přistání během 5 časových jednotek. 4, 3, 2, 1. Kontakt!
3: Jste všichni v pořádku?
2: Vypadá to, že se nikomu nic nestalo. Jak je to s tebou, Sidy?
4: Fajn. Trochu jsem se praštil do hlavy, jinak nic.
3: Jak dlouho můžeme přežít?
2: Zásoby energie máme na 3 týdny. Při troše štěstí by nás mohla země zaměřit a v nejhorším případě vyšleme nouzový signál a přežijeme v kuklách.
3: Pokud to neznámý dovolí.
5: Myslíš, že to zavinili oni?
3: Teď už o tom nepochybuju. Ani na chvíli.
6: Něco jako uměle vyvolaná havárie?
2: Vyloučit to nemůžeme.
3: Něco nebo spíš někoho vyloučit, ale musíme. Jestli je to tak. Hůř už na tom nemůžeme být. Takže je asi čas na to, abychom si popovídali o posledním vzkazu ze země. O příběhu. O Jonášovi.
0: Nevěřím, že by od nás někdo inteligentní chtěl něco tak krutého, barbarského.
3: Co považujeme za barbarské na zemi, může jinde platit za docela normální.
2: Zkoumali nás jako pokusné myši. Připadám si hnusně, jako kdyby na mě někdo sahal ve slizkých gumových rukavicích. Fuj!
0: O tom nemá smysl uvažovat. Je to prostě tak. Pořád jsem čekal, že kapitán Magiri začne vybírat. Nebo ty, Lindo, jsi tak energická. Neudělali jste to. Děkuju vám. Myslím si, že jestli je někdo na téhle lodi Jonáš, jsem to já.
5: Ty jsi spíš blázen než Jonáš. Co tě to popadlo?
0: Utekl jsem. Ukradl jsem výsadkový člun. Nechal jsem vás v Brindě.
5: Vrátil jsi se dobrovolně.
0: Třeba proto, že jsem viděl, že se lodi nic nestalo. Že nenarazila na žádný asteroid, že její levý bok je v pořádku.
2: To je od tebe moc fajn, Rone, že si to tak bereš. Bohužel nemáš pravdu. Ne, ty nejsi Jonáš.
0: Nevymluvíš mi to.
2: Nemusím ti nic vymlouvat. Skutečnost je jednoduchá. Ty už jsi byl mimo loď. Ty jsi už byl přes palubu. Jedno je jisté, Rone. Někdo možná je na téhle lodi Jonáš, ale ty to určitě nejsi.
6: Já vím, koho máš na mysli, Marion. Díváš se na mne? A máš pravdu. Zachovala jsem se mizerně. Vždycky jsem toužila po velitelské funkci a myslela jsem, že se naskytla příležitost, když...
3: Když jsem selhal jako velitel, tak je to. Selhal jsem. Stalo se mi něco, co se veliteli stát nikdy nesmí. Propadl jsem panice, malomyslnost. Neviděl jsem žádné východisko. Ty jsi můj zástupce, Lindo. Jsi první důstojník Drakaru. Měla jsi pravdu, když ses pokusila převzít velení.
2: Jasně, že jsi měla pravdu. A já jsem vystoupila proti tobě ne proto, že bych si myslela, že kapitán Magir je v právu. Docela sprostě jsem na tebe žárlila. Ty jsi první důstojník, kdežto já jsem jenom obyčejný člen posádky a musím vždycky držet hubu a krok. Strašně mě to štvalo.
5: Všichni mě tu štvete. Sedíte tu a jeden přes druhého se obvinujete. Co mám říkat já? Že jsem byl ten hodný chlapeček, který se do ničeho raději nezapletl a čekal, jak se to vyvine? Co pak tohle není vůbec ta nejhorší vlastnost?
3: Tak dost. Takhle se nikam nedostaneme. Každý z nás má nějak špatné svědomí vůči ostatním.
5: Má někdo přesnou představu, co se v písmu o Jonášovi vlastně píše?
3: Jistě je to zaznamenáno v databance počítače výsadkového člunu.
7: Proroctví Jonášovo je součástí písma. V kapitole 1, verši 7 stojí: Zatím se lodníci mezi sebou smluvili. Pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. Ve verši 12. pak Jonáš plavcům odpovídá: vezměte mě a uvrhněte do moře a moře vás nechá na pokoji. I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře a moře přestalo běsnit. To říká verš 15.
8: Můj ty Bože, losovali. Máme i my?
2: Třeba nás neznámí zkoušejí, jestli jsme schopni oběť.
9: Poslouchejte mě dobře. Havárií Drakaru a výsadkem na planetku nebezpečí neskončilo. To nejhorší vás teprve čeká. Podle našich propočtů jsou neznámí připraveni vás zničit. Pokud
8: nenajdeme Jonáše mezi sebou a neobětujeme ho.
9: Jsem rád, že to chápete, kapitáne. Vím, jak vám je. Jste ve strašné situaci. Myslete ale na celé lidstvo. Ještě nikdy se lidé nedostali tak daleko jako vy. Ještě nikdy se nesetkali s neznámými. Musíte přijmout jejich podmínky.
10: Slyšíte? To jsou oni. Neznámí. Sdělují nám, že nás mají v hrsti.
5: A mají?
2: Co když ne?
8: Zajneme.
10: Všichni.
2: Směje se nám.
5: Ještě nemá proč.
9: Přestaňte se dohadovat, hrozí vám smrt.

0: Podívejte se na oblohu. Vypadá to, že jsme se ocitli v meteorickém roji. Je to husté mračno kosmického kamene.
1: Takže ne moře, ale záplava kamení spláchne 5 vesmírných Jonášů.
2: 5? Jsme tedy všichni Jonášové?
3: Ne, jen jeden z vás. Určete ho, ať je to ktokoliv. Tak to chtějí neznámí.
1: Důležité je, co chceme my. Jsme lidé a máme spoustu chyb, ale kdybychom udělali to, co chtějí oni, udělali bychom tu největší chybu. Přestali bychom být lidé. Podej mi ruku, Marion. A ty taky, Sidy. Prosím.
2: Tady je i moje ruka.
4: A moje taky.
2: Když už to musí být, necháme se pozřít všichni. Jak to stojí v písmu, počítači?
5: Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš žil v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. Kapitola 2, verš 1.
1: Je tady.
2: Co?
1: Veliká ryba.
2: Podívejte se.
1: Je to ohromný zářící asteroid.
6: Padá přímo na nás!

0: Změnili tón. Já nemyslím, že ještě chtějí naši smrt. Určitě ne.
1: To není asteroid. Ale Drakkar. To je naše loď.
2: Zase ta záře. Už není fialová, ale zelená.
0: Od Drakkaru se odpojil světelný sloup. Klesá k nám. Oni nám poslali loď zpátky. Pochopili nás.

0: Dakare. Tady je řídící středisko v Madrasu. Co se u vás děje?
1: Tady Drakkar. Hovoří kapitán David Maguire. Vrátili jsme se na palubu fregaty.
0: Koho jste obětovali?
1: Ptáte se, jestli jsme vybrali Jonáše a obětovali ho? Ne. Nikoho jsme neobětovali. Jsme všichni. Dohromady. Společně.
0: Máte neuvěřitelné štěstí. Podle našich monitorů jsou všechny soustavy v pořádku. Tady na Zemi mají všichni o vás starosti. Ústředí kosmického výzkumu nařizuje návrat. Opakuji, a je to rozkaz. Kapitáne Davide Maguire, připravte Drakkar na návrat.

0: systémy v normálu. I sekce podpory života běží v provozním režimu 35%. Stelární fregata Drakkar na návratovém kurzu. Rychlost plus 16. Do přechodu na nadsvětelnou zbývá 16 minut.
1: Vracíme se.
2: Je po všem.
3: Tak to chtěli. Oni. Neznámí. Ale...
2: Dořeknu to za tebe. Chceme to my?
1: Zbývá nám něco jiného?
4: Lidi se sem jednou vrátí. Budou mít lepší loď, budou lépe připraveni. Sakra.
2: Proč nedáváš?
4: Protože my už tady jsme. Proč se někdo jiný má sem vracet, když my už jsme tady?
2: Slyšíte? Zase oni. Neznámí. Jsou tady pořád. Kolem nás. Uvnitř lodi. I uvnitř nás. Poslouchají nás. A chtějí nám něco sdělit. Hrozí nám?
1: Myslím, že ne. Neznámí nás jenom hlídají. Chtějí vědět, jestli se opravdu vracíme na zemi.
2: Nebo chtějí vědět...
1: Dopověz.
2: Už vědí, že jsme lidé. Teď chtějí vědět, co to znamená.
4: A víme to my sami?
2: Ale ano. Znamená to, že se nevzdáváme. Nikdy.
1: Chceš to všechno znovu? Nevrátit se na zemi, ale pokračovat v cestě?
2: Ano. A vím, že ty to chceš taky. Ty zrovna tak, Rone.
3: Jasně. Jak znám Marion, je s námi zajedno.
1: My jim ukážeme. A co ty, Sidy? Jako vždycky poslední.
4: Jedu v tom s vámi. Já nejsem Jonáš. Já ne.
2: Dobře. Počítači, převeď loď do původního kurzu. Obrátka po zelené křivce, rychlost plus 5, tah hlavních motorů 25%.
5: Poručík Linda Fareová, navigační systémy pod kontrolou.
6: Technolog Ron Oshira, jsem na svém stanovišti.
5: Výzkumná posádka Marion Packardová a Sidy Hagup připravena.
0: Blížíme se kritickému místu. Zbývá 5 časových jednotek. 4, 3, 2, 1, 0.
2: A co tomu řeknou neznámí?

0: To jsou zase oni. Odpovídají. Posádko! Vidíte to taky?
1: Na všech obrazovkách. Světelné sloupy. Rotující krystaly. Kolem nás to víří, pulzuje. Oni nás vítají.
0: Proč myslíš?
1: Protože vůbec necítím strach.

Stelární fregata Drakkar se dosud z výpravy do sektoru Alfa Eta Phi nevrátila. Dnes, 26. ledna 2215, vypršela nejzazší lhůta přežití. Žádný signál z Drakkaru se dosud nepodařilo zachytit. I kdyby se posádce podařilo přejít do výsadkového člunu a uzavřít se do záchranných kukel, bez signálu bude navěky čekat na záchranu. Vedoucí orgány střediska zlomily nad posádkou hůl. Ale já přece věřím, že jsou naživu. Nejspíš proto, že o ně vůbec necítím strach.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, nazdar Jani, vítejte všichni v dnešní pravěké Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune.
0: Dneska jsem praušoun, milá prajano.
1: Pradobře. Abyste tomu, holky a kluci, rozuměli, dneska se vydáváme o strašně moc let zpátky.
0: A víte proč? Je to proto, abychom se mohli potkat s dinosaury. Já je totiž úplně baštím, neboli žeru. No prostě miluju.
1: Vydáváme se zpátky o miliony a miliony a miliony.
0: A miliony a miliony milionácké.
1: A miliony let až do pravěku.
0: Jo, a já se tak těším.
1: A já doufám, že tam nepotkáme nějakého dinosaura, který by chtěl zbaštit neboli sežrat nás.
0: Neboj, Jani, naše dobrodružná cesta do pravěku bude sice dobrodružná a nebezpečňácká, ale my to určitě zvládneme.
1: No, snad ano.
0: Víš co, mohla by nás na to připravit písnička Když potkáte dinosaura.
1: No tak jsem s ní, možná nám kapela Ponožky pana Semtamťuka poradí.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A už víme, že máme dinosaury pozorovat z dálky a hlavně je nesplašit.
0: Přesně tak. Pozor, stroj času je připraven.
1: A jedem do druhohor v pravěku, jo, to jsou takový hory, teda to se tak říká tomu období, jo, tam už na nás číhají a čekají dinosauři.
0: To je jak z obrázků, které maloval náš slavný malíř pravěku Zdeněk Burian.
1: No to máš pravdu, všude je jen divoká příroda.
0: Obrovské přesličky a jiné pravěké rostliny.
1: A tamhle se pasou obrovští brontosauři. Nikde žádná auta a silnice taky žádné a žádní lidé.
0: Oni tady pralidi někde budou, jen jich bylo mnohem méně a měli to o moc těžší.
1: A Jani, nevíš, co dělali třeba kluci v pravěku?
0: No to nevím, ale představ si, že máme písničku, která se přesně takhle jmenuje.
1: Jo, no tak to si ji pustíme, že jo?
0: No jasně.
2: Po pražece plavili se na pramici. V praškole neznali.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kde jsme? Právě v pravěku.
0: Je tu krásně.
1: A já vidím Tyrannosaura, Diplodoka, Tricerapta, Brontosaury, jo, to už jsem říkal, jo.
0: Hele, hele, Ušoune, ten Brontosaurus si ode mě bere větev stejně, jako když doma krmíme třeba koníka.
1: Jo, když teď podívej, já taky krmím Brontosaura, toho se totiž vůbec nemusíme bát, no. Ten nežere lidi.
0: Teda, holky a kluci, to je paráda.
1: A víte co, než s Janou nakrmíme přátelské Brontosaury, tak vám zatím pustíme pohádku
0: o pavoučkovi provazníčkovi.
1: Ušounova pohádka.

Pavouček provazníček nebyl jen tak ledajaký pavouk křižák. Nejdřív chodil do pavoučí školy, potom se zabydlel u jednoho dědouška v chalupě, jenže děda na čas odjel a pavoučkovi se tolik stýskalo, že se za ním vypravil. Ale cestou se zamotal jedné divoké huse do peří a s celým hejnem přiletěl až do Afriky, kde divoké husy přečkávají zimu. Poznal tu smutné levhartí kotě, kterému pomáhal hledat ztracenou maminku. Ale najít ji nemohli. Nevěděli, že ji chytili lovci a zavřeli ve vesnici do boudy. Až kouzelný duhový kámen, který spadl z nebe, poradil, kde má mu levhartici hledat. Provazníčkovi odsypal trochu hvězdného cinkání do náprstku, aby měl dárek pro dědečka. A dnes? Dnes se s Basutem a provazníčkem vypravíme do vesnice osvobodit mámu levhartici. Cestou ke vsi měli štěstí. Nikde nezabloudili, nikam nespadli, nic je nekouslo ani nespolklo. Prales řídl a řídl a najednou měli vesnici před sebou jako na dlani. Schovali se v hustém křoví. Od vesnice foukal vítr plný pachů Basutovi rovnou do čenichu. Basuto nasál jednou, dvakrát a najednou radostně zařval: Máma, je tam! Provazníček mu pleskl jednu za ucho. Pst, tiše, ještě nás prozradíš. Tam, vidíš, v té chatrči je určitě moje maminka, snažil se šeptat levhartík. Jdeme! Máš rozum, rozlobil se pavouček. Musíme počkat, až se setmí, aby nás nikdo z vesnice nezahlédl. Když šero pořádně zhoustlo, přikradli se opatrně k dřevěné boudě. Maminko, špitl levhartík, jsi tam? Basuto, ozvalo se z chatrče, ty jsi mě našel. Utíkej pryč, nebo tě lidi chytí taky. Neuteču, přišli jsme tě s kamarádem osvobodit, řekl Basuto a začal lomcovat dveřmi. Jenomže ty byly pevně zaklíněné závorou, na kterou nedosáhl ani nedoskočil. Basuto se podíval bezradně na provazníčka. Už by začal natahovat moldánky, ale pak si řekl, že tím by mamince nepomohl. Tak namísto slziček zavrčel. Já se odsud nehnu a každého, kdo by jí chtěl ublížit, kousnu. Vím jak na to, řekl provazníček a hbitě soukal z pavoučích vláken pevné lano. Nejpevnější, jaké kdy upletl. Když bylo dlouhé jako tři basutové, roztočil ho a vymrštil, jen to zasvištělo. Ale lano o závoru sotva ťuklo a sklouzlo zpátky. Na podruhé ani na potřetí se provazníčkovi nevedlo lépe. Půjč mi to, hrnul se k lanu Basuto. Chytil pavoučí provaz, roztočil a už byl sám omotaný, takže se nemohl ani hnout. Musíme na to jinak, řekl provazníček, když levhartíka vymotal z pavoučího lana. Obtočil si ho kolem těla a šplhal po hrubých prknech až k závoře. Pevně ji ovázal jedním koncem lana a po druhém konci se spustil dolů. Pak už jen stačilo pevně lano chytit a táhnout. To už byla práce pro silného Basuta. Závora udělala cvak a zvedla se. To bylo shledání. Máma levhartice objímala synka a syn objímal maminku. Provazníček se rozhlížel. Zdálo se, že vesnice spí, ale přesto oba levharty popoháněl ke spěchu. Když už byli daleko od vesnice, hluboko v bezpečí pralesa, Basuto vyprávěl mámě levhartici, co se přihodilo. Vyprávěl o bedně, do kterého lovci zavřeli, o provazníčkovi, který jej vysvobodil, o duhovém hvězdném kameni, který pomohl maminku najít, i o pavoučkově nejsilnějším laně. Levhartice nechtěla věřit vlastním očím, že jí vysvobodil takový chumílek, samá ruka, samá noha. Ani vlastním uším, když ji Basuto vypočítal, co všechno pro ně provazníček udělal. A pak se vyptávala, odkud je a co dělal doma v Čechách a jak se dostal do Afriky a pak řekla,
Jestli jsou v Čechách všichni pavouci tak šikovní a přičinliví, to si vás jistě široko daleko považují. Provazníček nad tou chválou chvíli přešlapuje na místě a pak povídá: o nás, o pavoucích, se říká, že jsme pavoučci pro štěstí. Jenže je to zařízeno tak, že štěstí nosíme jenom druhým, ale sobě ne. Tobě se stýská po domově, viď? Poznala Basutova maminka. A jak, vydechl toužebně provazníček, jak rád bych se vrátil k dědouškovi. Brzy se vrátíš s husami zpátky, konejšila hole v hartice. Brzy, pavouček jen vzdychl, husy se vracejí bůh ví kdy. Jak bůh ví kdy, lev hartice na to. Každý rok se tu vaše husy zdrží jen pár týdnů a pak spěchají, aby už někdy koncem zimy byly u vás doma. Jejda, a co když odletí beze mne, strachoval se pavouček. Nic se neboj, neodletí. Ty jsi pomohl nám a my teď pomůžeme tobě. Jak se rozední, půjdeme tvé husy hledat. Provazníček myslel, že stačí počkat u stejného jezera, na kterém s husami na podzim přistál. Ale tak jednoduché to nebylo. Všichni tři celé dny putovali od jednoho jezera k druhému, vyptávali se kde koho, až se konečně doslechli, že se divoké husy houfují u jezera Sikabutu. Zkušená levhartice rozhodla, že doprovodí provazníčka jenom krákosí. Tam se ona a Basuto ukryjí. Pak už musí pavouček za husami sám. Když husy spatří levharta, polekají se a ulétnou, vysvětlovala šeptem, protože už se blížili k jezeru Sikabutu. Z dálky slyšeli mocné husí štěbetání a pokřikování. Hladina jezera byla plná šedobílých ptáků. Basuto kulil oči na jezero. Jak ty své husy poznáš, provazníčku? No co, nějak se na ně doptám. Nikomu nebylo do řeči. A tak pavouček jen mlčky zamával oběma levhartům. Sotva ušel pár kroků, zalily se mu oči slzami a bác, zakopl a upadl. Ale to už ho z jedné strany zvedá Basuto, z druhé máma levhartice. Když se loučili po druhé, začal ze sebe provazníček soukat: já vám každý rok na podzim pošlu vzkaz po divokých husách, jak se mi daří, a z jara zase vzkážete mě, jak se vede vám. Ale musel bych svým kejhalkám slíbit, že jim neublížíte. Oba levharti horlivě přikyvovali. Provazníček konečně dovesloval v náprstku ke svým husám. To bylo štěbetání a kejhání, když ho poznali. A jestli ho vezmou zpátky do Čech? Bodejť ne. Kdo by se dvakrát rozmýšlel, když může letět s pavoučím štěstím? Pavouček už se chtěl své kejhalce zachumlat i s náprstkem do peří, když se náhle u břehu rozhrnulo rákosí a stál tam levhart. Husy polekaně vzlétly. Umáčený a skleslý provazníček nešťastně kouká chvíli na kroužící husy, chvíli na Basuta. Když já ti chtěl ještě popřát šťastnou cestu, kajícně se přiznával Basuto. A v tom vyjekl. To, jak schytal od maminky pohlavek. Ty jsi to vyved, Basuto, bylo slyšet rozlobený hlas mámy levhartice. Ať už nás tu husy nevidí. A oba levharti pádili dlouhými skoky pryč. V té chvíli se od kroužícího hejna oddělila jedna kejhalka a zamířila dolů. Přece nenecháme pavoučí štěstí ve vodě, zakejhala a dosedla na hladinu vedle rozkymáceného provazníčkova náprstku. Musím si tě hlídat, provazníčku, už brzy vyrazíme domů. Jestli doletěli všichni v pořádku a zda se provazníček nastěhoval zpátky do dědečkovy chaloupky, to se dozvíme až příště.

0: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušou novou pohádkovou školku. A dneska jsme se ocitli v pravěku.
1: Moc si to tady užíváme, i když samozřejmě máme oči na stopkách.
0: Protože někteří dinosauři totiž tady v pravěku jedí rostliny, ovšem jiní žerou maso.
1: A ti by si nás mohli chtít dát třeba k večeři.
0: Nebo k obědu, nebo k snídani.
1: No prostě by si na nás mohli chtít pochutnat.
0: No přesně tak, jo. Tak pozor dáváme, jo. Proto kvůli tomu, jo. Ale taky dáváme pozor, protože si dáme
1: hádanku.
0: Jo. Ušou nová hádanka.
1: Tak holky a kluci, nastražte uši. Pozor, koho to slyšíte?
0: Holky a kluci, zase si to pěkně odpočítáme a řekneme to pěkně najednou, jo. Tak pozor, 3, 2, 1. Koza!
1: Výborně, kamarádi, slyším, že voláte koza. A to je správně. Proč vím, Ušoune, najisto, že to není prakoza?
0: No, protože v pravěku ještě nebylo rádio, tedy prarádio. A nikdo neuměl nahrávat zvuky, takže by nemohl prakozu nahrát.
1: Přesně tak. Žádnou prakozu nikde nikdo nahranou nemá. Ale písničku Voráčkovi praprázdniny měl kdo nahrát, takže si ji krásně můžeme pustit.
0: Tak teda jo, jsem s ní.

0: holky a kluci, opodál se prochází Tyrannosaurus Rex, takže musíme být v naší Užovnově pohádkové školce a v pravěku skoro neviditelní.
1: Nechceme totiž, abyste se nakonec ve škole učili, že Tyrannosaurus měl k snídani nejraději Janu a Ušouna.
0: To bychom opravdu neradi, takže se budeme loučit potichu.
1: Kamarádi, jako obvykle vás před koncem školky poprosíme o obrázek.
0: Jo, namalujte nám vašeho oblíbeného dinosaura. Jo.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Oni už budou vědět, co s tím udělat a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu, jo?
1: Ale teď musíme být opravdu potichu, tak ahoj holky, kluci, mějte se krásně a určitě, až budete mít chvilku, mrkněte do knížek na dinosaury.
0: Se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš praušoun, prarušoun.
1: A o něco méně ušatá Prajana Prarichterová. A na závěr si dneska pustíme dlouhou prapísničku s názvem Tyrannosaurus Rex.
0: Jo.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po prázdninové pauze po 312. A pozor, zároveň zahajujeme i 8. ročník naší hitparády. Díky moc vám všem, kdo s Hitparádou Rádia Junior rostete už 8. rokem. Sledujete s námi novinky na české i světové hudební scéně a hlasujete pro své favority. Moc si toho společně s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vážíme. A těšíme se na další hudební dobrodružství s vámi.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: A po prázdninové pauze mám pro vás opět 12 parádních songů. Vyberte si ten nej a dejte mu svůj hlas. Čas na to máte od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžete na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: Před prázdninami jsem se vás v postřehovce ptala, jak se jmenuje pořad, který běží o letních prázdninách na místo hitparády. Správně nám odpověděla spousta z vás, no ale tentokrát se štěstí usmálo na 6letou Klárku Alžbětku Kleňhovou, která nám napsala, že to byla Starparáda. A i se Starparádou můžete ještě soutěžit, a to až do 31. srpna. Poslechněte si vždy 13 hitů z různých severských zemí a napište mi, která písnička se vám nejvíc líbí a proč. Pište na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připište Starparáda. Více se dozvíte na našem webu radiojunior.cz v článcích ke Starparádě. Ale teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Může být folklor trendy? Podle kapely Vesna rozhodně ano. A my se o tom přesvědčíme ve středu 9. září, kdy za námi členky skupiny Vesna dorazí v 7 večer na rozhovor. Vesna ve své hudbě propojuje české a slovanské tradice s moderním popem a elektronikou. Do širšího povědomí se tato čistě ženská skupina dostala v roce 2023 díky Eurovizi, kde s písní My Sister's Crown vybojovala pro Česko skvělé 10. místo. Ve vzkazovně Rádia Junior si od nich často přejete písničku Moravo. Jak vzniká hudba, která zní moderně a přitom čerpá z tradic? A jaké to bylo vystupovat na Eurovizi? Tak na to se holek budu ptát já. A na co se jich 9. září zeptáte vy? Už teď nad tím přemýšlejte. A užijte si jejich novinku Já si tě brát nebudu, kterou Vesna naspívala společně s Benem Kristovajem.
0: Novinka.

0: Já si tě brát nebudu, tak se jmenuje první novinka 312. kola hitparády Rádia Junior od ženské skupiny Vesna. A jestli tě zajímá, proč si holky do svého songu pozvali zrovna Bena Kristová, tak si rozhodně nenech ujít náš rozhovor ve středu 9. září v 19 hodin. Těšíme se na tebe. No a teď už je tady další
1: soutěž.
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A na tohle jsme dostali tip od kluků, kteří se zúčastnili příměstského tábora Českého rozhlasu a společně si tam vytvořili Radio 6-7. 13-letý Vojta si během tábora často zpíval a nakonec se dostala i do jednoho z pořadů, který kluci společně připravili. Pojmenovali ho Brainrot Fight a bojovali v něm spolu známí brainroti Tralalero Tralala, Bombardino Krokodýlo a Tung Tung Tung Sahur. Jestli tě zajímá, kdo v jejich Brainrot Fightu vyhrál, tak ti to řeknu příště, pokud se tahle následující pecka do našeho žebříčku dostane. A cože, že jsem ještě neřekla, o jakou pecku jde? Tak to jdu napravit. Jmenuje se Gut Genug, což německy znamená dost dobrý nebo dostatečně dobrý. A přesně o tom tahle písnička je. Že člověk nemusí být dokonalý a nemusí se pořád snažit zavděčit ostatním. V písničce se potkávají hned tři jména německé hudební scény. Producenti Kitsch Creek, zpěvák Blumengarten a reperka Shirin David. Tak pojďme zjistit, jestli bude Gut Genug dost dobrá i pro náš žebříček.
1: Novinka.

0: Druhá novinka hitparády Rádia Junior, na kterou jsme dostali tip od Vojty. Jestli jo, tak hlasuj pro mega hit Good Genug, za kterým stojí producenti Kitsch Creek, zpěvák Blumengarten a reperka Shirin David. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz nebo přímo v článcích k hitparádě na radiojunior.cz/hitparáda. A pokud i ty máš nápad na další hitovku, která by neměla v našem žebříčku chybět a je maximálně rok stará, tak nám ji pošli přes formulář Tip na novinku. A formulář opět najdeš na naší stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás před prázdninami získal nejméně hlasů?

0: Vypadává novinka z minule od megastar Ariany Grande. Hate that I made you love me. Tak snad se této princezně popu bude příště dařit líp a dostane se do žebříčku. A ve 312. kole z našeho žebříčku odlétá i superhrdinka od Karol a Kvída. Kdyby vydržela ještě jedno kolo, tak by se dostala do síně slávy. Ale i to se někdy stává. Tak třeba příště to vyjde. A teď už si užij žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z minulého týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám jen ofou z našeho žebříčku nevypadl? Je to před týdnem 5. písničkář Pavel Čadek. Jehož songy jste možná slyšeli v létě na táboře. Jeden se jmenoval Strach a druhý Smutek a Pavel je složil pro organizace Nevypust duši a Junák Český scout v rámci kampaně Buď připraven naslouchat. Jejím cílem je pomáhat táborovým a skautským vedoucím zvládat rozhovory s dětmi o náročnějších tématech. Takže je dost dobře možné, že jste na pecky Smutek a Strach tancovali na nějaké táborové diskotéce nebo si je zpívali u táboráku s kytarou. A jestli ne, tak je to super tip na příští rok, až zas vyrazíte na tábor. A ještě kvízová otázka. Vzpomeneš si, na který hudební nástroj Pavel Čadek hraje? Za A na ukulele, nebo za B na cymbál, nebo za C na violončelo? A správná odpověď je za C. Pavel Čadek hraje na violončelo, což je hudební nástroj větší než housle, ale menší než basa. No a teď už je tady Strach od Pavla Čadka.
1: 10. místo.

strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka. Před prázdninami byl pátý, teď klesl na 10. místo. Nechceš, aby vypadl? Tak pro něj hlasuj. A máme tu další sešup. Z 6. místa na předposlední 9. spadnul Opalite od Taylor Swift. A teď malý kvíz. Jak podle tebe Taylor Swift trávila letošní léto? Za A. Byla na spoustě koncertních turné a odehrála přes 50 koncertů. Nebo za B. Natáčela nový hollywoodský film a většinu léta strávila před kamerou. Nebo za C. Se provdala a užívala si chvíli klidu mimo pódium. A správná odpověď je za C. Taylor Swift měla 3. července svatbu. Ta se konala v New Yorku v legendární aréně Madison Square Garden pro přibližně 1000 celebrit, mezi kterými byly třeba i zpěvačky Camila Cabello nebo Jennifer Lopez. Ale teď to nejdůležitější. Víš, za koho se provdala? Za hráče amerického fotbalu Travise Kelkeho. Taylor a Travis spolu začali chodit v roce 2023, poté, co se Travis přiznal, že se jí pokusil pozvat na svůj zápas. Už o rok později se zasnoubili a letos v létě tedy přišel velký svatební den, během kterého se slavný newyorský mrakodrap Empire State Building rozsvítil modře. Proč? No, to je jasné. Proto, aby v den svatby měla něco modrého. Vtipné, co? A teď už si užij její single Opalite, Taylor Swift. 9.

0: 6. na 9. místo slintul Oplight od Taylor Swift.
1: Hit paráda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A který song je opět na 8. místě? Je to single Gabriela od dívčí skupiny Cat's Eye, která má za sebou pěkně nabité léto a před sebou ještě nabitější podzim. Holky o prázdninách vystupovaly na velkých hudebních festivalech a vydali svoje nové EP nazvané Wild. A teď už je čeká ještě větší jízda. Světové turné Wild Tour. 1. září ho odstartují v irském hlavním městě Dublinu a 3. a 4. září budou v Londýně, 9. září vystoupí v Paříži, 11. v Amsterdamu, 13. v Kolíně nad Rýnem a 15. září budou v Antwerpách a 17. v Kodani. A potom bude jejich turné pokračovat v Severní Americe a skončí 27. listopadu v Mexico City. Tak holkám držíme palce, aby si vedle tréninku a vystupování stihly evropská města plná nádherných památek alespoň trošku prohlédnout. Protože to je škoda to nevidět, když už na tom místě jste. Kecaj, Gabriela.
1: 8.

Gabriela od dívčí skupiny Keca je opět na 8. příčce. A žádná změna se v hitparádě Rádia Junior neodehrála ani na 7. příčce, kterou si opět odnáší single Bad Angel. Za tímto projektem stojí italský producent Anima vlastním jménem Matteo Milleri. Je známý tím, že propojuje elektronickou hudbu s futuristickými obrazy a jeho show i klipy tak působí spíš jako sci-fi film než klasický koncert. A přesně v tomhle duchu se nese i videoklip k Bad Angel. Odehrává se v temném digitálním světě. Zpěvačka Lisa se skupiny Blackpink se v něm objevuje s tělem napůl člověka a napůl robota s obřími křídly, jako téměř nadpozemská postava, ze začátku klipu napojená na nejrůznější hadičky. Jako by byla součástí virtuální reality. Jen se na to mrkni, je to hustý. Single Bad Angel se stal hitem i na velkých festivalech, kde ho DJové často zařazují do svých setů jako jeden z nejvýraznějších tracků letošní sezóny. Zaujme i tebe. Anima a Lisa, Bad

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa. Opět 7. místo.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak si v hitparádě Rádia Junior naopak přes prázdniny polepšil z 9. místa na 6. Je to Kája a Bambuláček s písničkou Buff. A já jsem zvědavá, jestli zrovna tento song zazní na akci Rozloučení s létem v neděli 30. srpna v Praze v parku na Pankráci, kde vedle Káji a Bambuláčka na vás vybafne i dívčí skupina Lollipops. A to ještě v sestavě Ami, Anet, Nelly a Míša. Taky tam budou dětské zpěvačky Adélka Hesová a Lilian Dvořáková, youtuber a parkourista Vova, no a dokonce i já. Tradiční rozloučení s létem v parku na Pankráci na Praze 4 proběhne v neděli 30. srpna mezi 14. a 18. hodinou a dobrá zpráva je, že akce je zdarma. No a teď už je tady Kája a Bambuláček a jejich lekací hitovka Buff. Vyděsí vás?
1: 6. místo.

0: kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káry a Bambuláčka. Před prázdninami byla 9., teď je na 6. místě. A kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Budou to před prázdninami Zlaté a Bramborové rebelky společně s Adamem Seidlem, Jonem, Maty Vopem, Honzinem a Ariankou. A jejich společnou hitovkou Tohle není love song, která na začátku srpna překonala 2 miliony shlédnutí. Wow! K tomu rebelky o prázdninách vystupovaly na festivalech a natáčely scény do nového seriálu, který se jmenuje Role a bude o žácích 9. A jejíž paní učitelkou bude herečka Kateřina Brožová. Každopádně 9. A v seriálu Role bude plná dětských hvězd, protože jestli jsem trailer sledovala pozorně, tak jsem tam zahlédla třeba i Jonyho a Tobiase Freju. Tak z toho by pak mohl být další zajímavý hromadný song, podobně jako ten následující, no ne? Zpívá dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty Vop, Honzino a Arianka. Tohle není love song.
3: Páté místo.
4: Tohle není love song. Spíš feeling, co je dost wrong.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino. Před prázdninami byli čtvrtí, teď jsou na pátém místě.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Dvakrát zlatá, jednou bronzová a teď si z našeho žebříčku odnáší čtvrté místo. Tak si u vás vede Adéla Křivánková s písní Konečně volná. A pokud byste chtěli slyšet Adélku zpívat naživo, tak vás zveme na koncert Rádia Junior v rámci akce Děčín město pohádky. V pátek 11. září v 15.30 tam pro vás budeme mít připravený interaktivní koncert plný hitů z pohádek i z hitparády. A já už jsem teď zvědavá, jestli všechny písničkové hádanky poznáte. Adélka nás taky naučí nejrůznější pěvecké triky a choreografie ke slavným K-popovým písničkám. A já si vás zas otestuji ve čtení pohádkových zpráv, pohádkových jazykolamech a pohádkových kvízech. Tak se na vás na festivalu Děčín město pohádky už teď těšíme. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: Čtvrté místo.

Adéla Křivánková konečně volná, byla před prázdninami zlatá a teď je na čtvrté příčce. A už jsme se dostali ke stupňům vítězů. Minule bramborová a teď bronzová je Bára Ladrová s písní Sokolík Pepík, kterou složila pro projekt České obce sokolské se Sokolem do života. A je teda fakt, že i já, když jsem byla malá, tak jsem děsně ráda chodila do sokolovny. A když mému Adámkovi byly 3 roky, tak jsme spolu začali chodit na cvičení rodičů s dětmi a jeho to taky děsně začalo bavit. Lezení po žebřinách a klouzání se dolů po lavičce, trampolína, švédská bedna, no a ze všeho nejvíc má Áďa rád kruhy. Protože když se na nich houpe, připadá si jako Spider-Man. No a co ty? Taky tě baví cvičení na nářadí? Bára Ladrová, Sokolík Pepík. 3. míst.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, vzlétnul z bramborové čtyřky na bronzovou trojku. A jestli ještě dumáš, na který sportovní kroužek chodit, tak si zjistí, jestli u vás máte sokolovnu nebo sportovní halu. Třeba tě tam něco, co najdeš v jejich rozvrhu, zaujme.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Zajímavé je, že často se v hitparádě objeví nějaký interpret, který opakovaně získává stejné místo. A právě to platí i pro 19-letého Davida Málka. Ten se může pochlubit už čtvrtou stříbrnou medailí v řadě. A také novými songy a tím, že v září hraje každý víkend. Takže jestli se ti líbí jeho muzika, tak v září se na tebe těší třeba v Rastiškovicích, na Pálavském Vinobraní v Mikulově, v Aši, v Ostravě a taky ve Zlíně během běhu pro světlušku. A teď si zkus tipnout, kolik let už David píše písničky. Za A rok, nebo za B 3 roky, nebo za C 6 let. No a správná odpověď je za C. Písničky píše už 6 let, během prázdnin vyslala do světa novou hitovku, která se jmenuje Tolik věcí, a my si o ní budeme povídat možná příště. Teď si ale ještě pustíme jeho aktuální single pro naši hitparádu Usínám, při kterém ale rozhodně neusnete.
1: Druhé místo.

0: Pusí nám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Malka, který vypadá jako princes nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. A jaké má ocenění? Získává už čtvrtou stříbrnou medaili v řadě. A kdo vítězí ve 312. kole hitparády Rádia Junior a zároveň v prvním kole 8. ročníku našeho žebříčku? Je to předprázdninová novinka My dva od skupiny Botox. Gratulujeme! No a ty se určitě mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior, kde kluci povídali hodně o svých mazlíčcích. Jejich písnička My dva je totiž věnovaná všem zvířecím parťákům, bez kterých si oni sami neumí představit svůj život. A stejně tak to neumí ani další hvězdy českého showbiznesu, které jim do jejich videoklipu přišly ukázat svoje zvířecí zlatíčka. Například dcera Taryho Arianka ve videoklipu ukázala svého Newfíka. Víš, které zvíře to je? Za A pejsek Yorkshirek, nebo za B králíček, nebo za C chameleon. No a správná odpověď je za B. Arianka má Newfíka, což je králíček. No a co ty? Taky máš nějakého domácího mazlíčka? Jestli jo, tak následující song od skupiny Botox bude i pro něj. My dva.
1: První místo.
2: Tak jako letní bouřky rychle odchází, tak i naše stopy vítr provází.

0: My dva, tak se jmenuje první novinka hitparády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům.
1: Soutěž.
0: Už od příštího dílu se opět budete moct těšit na postřehovky, ve kterých si ověřím, jak pozorně posloucháte naši hitpošku. Teď ale máte ještě stále příležitost do 31. srpna nám napsat, která písnička podle vás má vyhrát v každém z dílů Star Parády, která je nejlepší z Norska, Dánska, Islandu anebo Finska. Pište mi to na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připište Star Paráda. Seznam jednotlivých hitů a i poslech celého dílu je opět ve článku Star Paráda na webu radiojunior.cz. A teď už je tady
1: rekapitulace.
0: První novinkou přichází skupina Vesna a Ben Kristoval. Já si tě

0: a ve 312. kole vítězí skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí pro tento týden. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. A

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Už to ladím, pak se ozvu. Jasně, příští týden, tě klidně.

když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám, noci pominou.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Volání o pomoc z daleké galaxie je ve skutečnosti volání malého chlapce, který se na vlastní pěst vydal do vesmíru, aby tam získal zpět svůj globus. Podaří se mu nakonec zachránit i něco podstatně většího? Poslechněte si pětidílný sci-fi seriál pro děti Vraťte mi zemi. Napsal Petr Erbes. Režie Petr Vodička. Účinkují Lukáš Příkazký a Lubor Šplíchal. Natočeno v roce 2018.
2: Haló, haló, tady Krišpín a kapitán Quark. Právě jsme vyletěli z hvězdokupy a jsme už třetím dnem v patách vesmírné lodi Škvarků, kteří táhnou planetu Zemi do černé díry. Aby se jim to nepodařilo, budeme potřebovat vaši pomoc. Pokusíme se za chvíli odčerpat veškerou elektrickou energii z planety Země. Takže až řeknu teď, bude potřeba, abyste vypnuli všechny elektrické přístroje, co doma máte. Kapitáne Quarku, jsme připraveni?
3: Ne, ale můžete zapnout gravitační adenzátor.
2: Dobře, zapnout ten přístroj. A tak to bude asi tenhle žlutý čudlík, že jo? Já ho zmáčknu a tím se asi spustí ten gravitační ta věc. Kapitáne, zmáčknu tenhle čudlík, ano?
3: Ne, tím se spouští palubní popcornovač.
2: Aha. No, a popcorn si teď asi nikdo stejně nedá, že jo? Jo, tak to bude možná tenhle červený čudlík.
3: Ne, tím byste se katapultoval do vesmíru. Zatáhněte za tuhle páku.
2: A za tu páku, provedu.
3: Teď do kvantového počítače zadejte výpočet bočního pohonu lepronové trysky pro 12-stupňový obrat hvězdoletu, dobře?
2: Určitě, jasně, hned to bude. A kapitáne, napovíte mi jen maličko, co je to ta leprotryska, jak se to dělá? Nebo co mám vlastně udělat?
3: Dokážete aspoň nabootovat navigaci průzkumného expanzotronu?
2: No, to samozřejmě to můžu zkusit, ale víte, já jsem jenom kluk ze čtvrté třídy, který vyrazil do vesmíru pro globus ukradený mimozemšťany.
3: Co vás v té vaší čtvrté třídě učí, když neznáte gravitační adenzátor? Víte co, radši pokračujte ve vysílání. Já jdu zprovoznit systém pro odčerpání elektrické energie ze Země.
2: Dobře, tak já budu u vysílačky. Kdyby něco, tak na mě zavolejte. Kapitán je skvělý. Bez něj bych ještě teď seděl někde na hlavním vesmírném nádraží. Jo, nádraží. To mi připomíná, když mě tam kapitán tehdy potkal a já mu vysvětlil, že mimozemšťani ukradli můj globus. On hned říká: Škvarkové, v tom mají prsty Škvarkové, však já vám pomůžu. Poběžte za mnou. Nechápal jsem, co se děje, jen jsem si utřel slzy a utíkal za ním. Kam vlastně máme namířeno, kapitáne? Ptal jsem se při spěšném startování hvězdoplánu. Netušil jsem, kdo jsou Škvarkové, kam poletíme, ani čeho je kapitán vlastně kapitánem. Podle jeho rakety těžko říct. Nepřipomínala vojenské plavidlo, spíš rezavý autobus, kterému někdo na střechu přilepil obrovskou varnou konvici. Div, že neudělala z hvězdoplánu placku. Z konvice stoupal dým a já si kladl otázku, jestli mezihvězdný křižník opravdu létá na parní pohon, nebo jestli se jenom nevyznám v raketových motorech. Připoutal jsem se a kapitán začal zběsile mačkat tlačítka na řídícím panelu. Motory nad našimi hlavami zabublaly. Start povolen. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1, start. Z varné konvice vyšlehly modré plameny. Zrychlení nás zamáčklo do sedadel a za chvíli už jsme předháněli komety ubíhající hvězdnou prázdnotou. Během letu mě kapitán oslovoval jako o malý princi, vládče planety Země, a o mém globusu mluvil jako o zemi mého lidu, nebo jako o domovu miliard. Snažil jsem se mu několikrát vysvětlit, že je to jen model a neskutečná planeta, jenže jeho hrdinské nitro nechtělo nic slyšet. Věřil, nebo chtěl věřit, že letíme zachraňovat samotnou planetu Zemi. Tak jsem ho přitom prostě nechal.
4: Asi po hodině letu se v dálce před námi objevila zelená tečka a on se začal nervózně ošívat.
5: To jsou škvarkové, lumpové, zloději, zatracenci. To oni mají vaši rodnou planetu a míří s ní do chřtánu černé díry.
2: Naposledy jsem se mu snažil říct, že to není Země, ale globus, jenže on jen stlačil páku rychlosti na doraz. Loď se začala třást a zelený bod před námi rychle zvětšovat.
4: Loď škvarků. Zelená plechovka připomínající popelářské auto letěla jen pár metrů před námi. Náhle se náš hvězdolet začal nebezpečně klepat. Natahoval se a vlnil. Pak mi to došlo. Zírali jsme do černé díry a letěli jí vstříc. Zubila se na nás jak tlama nenažraného vlka a přitom jsme ji měli celou dobu před očima. Škvarkové před ní udělali ukázkový smyk, otevřeli zadní dveře, vysypali náklad a odletěli pryč. Židle, stoly, stromy, propisky, plastové lahve, knihy, auta, střechy domů, údolí i kopce a mezi tím mimo jiné i můj globus. Tohle všechno pomalu, ale nezastavitelně padalo do nenažrané prázdnoty.
2: Kapitáne, to je můj globus, jdu pro něj, volal jsem skrz dvířka mikrovlnky, ze které jsem si ještě doma vyrobil helmu.
5: V žádném případě, už jsme moc blízko, jestli se ještě trochu přiblížíme, černá díra nás sežere, snažil se mě kapitán přesvědčit, ale já věděl, že teď už se rozhodně nevzdám. Nezlobte se na mě, kapitáne, ale musím to udělat.
4: Zhluboka jsem se nadechl a zmáčkl červené tlačítko katapultovat se.
2: Střecha kokpitu se rozevřela a já i se sedadlem vyletěl z hvězdoletu.
4: Letěl jsem do černé díry a cítil, jak mě přitahuje, jak se moje hlava deformuje a jak se prodlužují mé ruce. Globus byl blízko. Ještě kousek, ještě trošku. Mé ruce se zase natáhly, ještě a měl jsem ho. Pořád na něm bylo vyznačené Honolulu. Zalil mě teplý pocit blaženosti a štěstí. V tom jsem si uvědomil, že stále padám, že černá díra je blíž a blíž. Přepadla mě panika. Zapnul jsem trysky na spodní straně sedadla, ale pořád jsem padal. Cítil jsem, jak se napínám. Dokonce jsem viděl, že se mé nohy prodlužují. Kdybych si v tu chvíli stoupl, měřil bych aspoň 3 metry. A hlavně, kdybych si měl kam stoupnout, začal bych utíkat.
2: Jenže pod mýma nohama byla jen černá díra, která mě táhla k sobě. Přestaň, díro, vždyť mě přetrhneš jak hada. Pomoc! Zase jsem zapnul trysky, ale černá díra byla silnější a já padal a padal. Zkusil jsem znovu trysky, tentokrát na plný výkon, ale nic, pořád jsem padal. Teď mě spolkne a už se nikdy nedostanu domů. To ne!
4: V tom se ke mně z lodi sneslo lano. I hned jsem ho přivázal k sedadlu a ono se napnulo. Praskne? Nepraskne? Kapitán Quark mě s vypětím všech sil vytáhl na palubu. Zhluboka dýchal a ani se na mě nepodíval. Potom spustil. Nevadí mi, že jsem kvůli vám letěl přes půl galaxie. Nevadí mi, že jste se jen tak katapultoval z mé lodi. Nevadí mi ani, že mě kvůli vám málem spolkla černá díra. Ale vadí mi, že jste mi lhal. Myslel jsem, že škvarkové táhnou do černé díry celou planetu. Zemi vašeho lidu. Ale vám, vy falešný malý princi, šlo jen o tenhle malovaný model. Snažil jsem se mu říct, že už jsem mu to říkal, ale on jen:
5: zavezu vás na letiště a už vás nikdy nechci vidět. Doufám, že máte radost, že jste takhle zneužil mého dobrého srdce. Potom aktivoval sluneční clonu své helmy a mlčel.
2: Radost ze záchrany globusu byla pryč. Letěli jsme mlčky s mlklým vesmírem, jen ze tmy před námi se čas od času objevila kometa, roj meteoritů, vyhaslá hvězda nebo škvarčí loď směřující s nákladem k černé díře. Pak další kometa, další roj meteoritů, další vyhaslá hvězda a zas další kometa a další roj meteoritů a další škvarčí loď táhnoucí další planetu Zemi do černé díry.
4: Počkat, cože? Škvarčí loď táhnoucí planetu Zemi do černé díry, cože? Skutečná planeta Země na cestě do černé díry? Při představě, že celou Zemi, moji vesnici, moji školu, mé fotbalové hřiště, mámu i tátu spolkne černá díra, se mi sevřel žaludek, jako by se najednou i ve mně otevřela jedna maličká černá díra. Kapitáne, viděl jste to? Prosím vás, otočte hvězdolet, tohle je moje rodná planeta, tohle není žádný model. Kapitáne, vidíte tu modrou planetu? Na ní jsou mý rodiče. Prosím vás, jak jen můžu, otočte hvězdolet. Vím, že jsem vás naštval, ale jsem jen kluk ze čtvrté třídy, který vyrazil do vesmíru. Prosím vás, pomozte mi zachránit Zemi.
2: Kapitán vytáhl hledí své helmy a promnul si tvář. Mlčky na mě koukal. Najednou jsem si všiml, že v jeho očích se zajiskřilo.
4: K vašim službám, malí princi!
2: Mrknul na mě, sprutka otočil hvězdolet a jak zuřivý kocour se vrhl za škvarčí lodí.
6: A dnes je to třetí den, co škvarky pronásledujeme. Kapitáne, budeme připraveni?
3: Ještě nefunguje rotonový excitátor.
6: Jo. A zkoušel jste ho vypnout a zapnout?
3: Vypnout a zapnout? To mě nenapadlo. Pomohlo to! Funguje! A pak, že vás té čtvrté třídě nic nenaučili. Jsme připraveni odčerpat energii z elektrické sítě na Zemi.
6: Dobře. Pokusíme se teď s kapitánem Kvarkem odčerpat elektriku ze všech zásuvek, baterek, elektráren a drátů na Zemi a využít ji k přetržení lana, na kterém škvarkové planetu táhnou. Aby se nám to podařilo, budeme potřebovat, abyste vypnuli veškeré elektrické spotřebiče, včetně rádia, ze kterého nás posloucháte. Slyšíte? Všechno vypnout. Světla, počítače, televize, rádia. Třeba díky tomu zachráníme Zemi. Rozuměli jste? Kdyby se to nepodařilo, přihlásíme se zase zítra. Takže můžeme?
7: Všechno vypnout na 3, 2, 1, teď!
8: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
0: Chceš si poslechnout další příběhy?
8: Jdi na web Radio Junior.cz

0: Byl jeden stařeček a měl tři syny. Dva starší byli ženatí a rozumní, ale třetí, Peciválek, byl bez ženy a hloupý. Otec se těžce roznemohl a vida před sebou smrt odkázal celou svou mohovitost dvěma starším synům a postu zlatých v hotovosti dal všem třem i umřel. Pochovali ho, jak náleží, a potom ti dva rozumní bratři začali hospodařit. I řekli jednou Peciválkovi, vyšli co, bratře, dej nám své peníze. My pojedeme do světa za svým výdělkem. Až se vrátíme, přivezeme ti červenou čepici, červený pás a červené boty. Zatím doma seď a dělej, co ti ženy naše poručí. Hlupec oddávna si žádal červeného pasu, bot a čepice. I svolil ke všemu a peníze jim dal. Bratři šli do světa a hlupec zůstal doma. Ale i se náramný lenoch neustále jen se povaloval na peci a švagroví, když mu něco poručili, nerad poslouchal. Za to však nade všecko mu chutnával kvas, cibule a zaprášky. Pojď, Peciválku, řekli mu jednou švagrové, přines nám vody. Bylo to v zimě, venku mrzlo a Peciválovi se z peci nechtělo i řekl, oj, jděte si sami, nechce se mi. A jen jdi, hlubče, my ti zatím uchystáme kvasu, zaprážek a cibule. A neposlechneš-li, až se nám mužové vrátí, nedostaneš ani pasu, ani bot, ani červené čepice. Hlupec slyšeto slezl z peci, vzal konve, sekeru a šel pro vodu. Přijde na řeku, vysekal díru, nabral vody, konve postavil na led a škrábaje se za ušima hleděl do vody. V tom se mu tam ukázala štika. Pecivál skočil, popadl jí v plítvech a vytáhl. Pust mě, prosila štika, ať já ti udělám za to, co budeš chtít.
1: Já chci mít takový dar, aby se hned všecko stalo, co si žádám.
0: Stane se hned, jakmile vyřkneš tato slova. Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se stane to a to.
1: Uhlídám, odpověděl hlupec a řekl, na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať je tu cibule, kvas a zaprášky. A hned to tu všecko bylo. Hlupec najedl se a napil a řekl, dobře, už mám dost, už nechci. A bude-li tak pořád?
0: Bude, odpověděla štika. Poté ji hlupec pustil do řeky, postavil se u konví a řekl, na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať ty konve jdou domů. Na to nosidla s konvemi se zdvihla a šla pomalu domů a hlupec kráčej za nimi žvíkal cibuli a zaprášky a zapíjel kvasem, konve před sebou žena jako husy. Když byli konve doma, vylezl si hlupec zase na pec a usnul. Brzy potom začali ho švagrové zas vytrhovat. Jdi, Peciválku, naštípej nám dříví.
1: A což si nemůžete sami naštípat? A mají-li to ženy dělat?
0: nenaštípáš-li dříví, necháme tebe na peci zmrznout a červené čepice, pasu a bot nikdy nedostaneš.
1: Hlupec obrátil se na peci a řekl, na mé úsilné žádání a naštičí rozkázání, ať se hned stane, co chtějí.
0: Tu z podlavice sekira vyskočila, nasekala v dřevníku dříví, donesla do peci a pak si zas lehla pod lavici. A hlupec si zatím na peci hověl, jedl cibuli se zapráškami a zapíjel kvasem.
2: Pecivále,
0: zavolali po několika dnech švagrové, v dřevníku už není žádného dříví, jeď do lesa a přivez. Pakli nepřivezeš, červené čepice, pasu ani bot nedostaneš. Tenkrát hlupec hned poslechl, protože chtěl ukázat ve vsi všem, co umí. I slezl z peci, oblékl se, obul, vyšel na dvůr, vytáhl z kolny sáně, naložil na ně cibule a zaprážek, vzal bič do ruky a sedl si. A na hlupcovo žádání a na štičí rozkázání běželi sáňky sami po vsi do lesa, jen pod nimi sníh hvízdal. Jeda tak do lesa musil lidnatým městem a tu se zběhlo množství lidí zvědavých dívat se na sáně, která bez koní jedou. Takže hlupec jeda prudce, mnoho jich zajel a mnoho vozů sporážel a žen i dětí polekal.
1: Když přijel do lesa, řekl, na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, jak řeknu, ať se hned stane. Jdi, sekiro, nasekej dříví, dřeva se v otýpky vázejte a otýpky se na sáně skládejte.
0: A co poručil, všecko se hned udělalo. Hlupec si sedl a sáňky ho nesli domů. Ale v tom městě, kde tolik zlého způsobil, jakmile ho spatřili, hned ho se všech stran obskočili, strhli se saní, popadli za vlasy a začali ho políčkovat. Hlupec si nejprve myslel, že ho chtějí jen polechtat, aby se rozesmál. Ale když ho to začalo bolet, řekl v duchu, na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se každému dostane polenem. Poté hned polena ze saní vyskočila a začala skákat po lidech, takže se všichni v okamžení rozprášili na všecky strany. A hlupec divže nepuknul smíchem. Jel dále svou cestou a brzy se zas octnul na své peci. Od toho času daleko široko sobě vypravovali ohlubci a chodili se na něj dívat jako na divotvorce, až konečně se o něm dověděl i král. A chtěje jej také vidět, poslal pro něj schválně vojvodu.
2: Slez z peci, pecivále, ustroj se a pojď ku králi,
0: řekl mu vojvoda.
1: A proč? Však mám cibule, kvasu a zaprážek doma dost.
0: Pro takovou smělost dal jemu vojvoda pohlavek. Ale hlupec ani z peci se nehna pošeptal. Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se mu pometlem dostane. Pometlo celé sazemi zmazané, omočilo se v pomíjích a skočilo na posla. Sotva chudák utekl oknem i vyskočil do kočáru a bez pořízení ku králi se navrátil. Král na to poslal jiného posla, opatrnějšího. Ten se napřed vyptal, co má hlupec rád, a potom přijda k peci, poklonil se a řekl. Pecivále, pojď se mnou ku králi, chce ti dát červenou čepici, červený pás a boty červené.
1: No, jestli tak, pojedu. Jeďte jen napřed, já vás dohoním.
0: Posel jel a hlupec najedl se za prážek z cibulí, napil se kvasu, vyspal se a když ho vzbudili, že už je čas na cestu, ani speci se nehna řekl. Na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať na té peci hned jsem před králem. V peci se hned zakouřilo, zapálilo, dveře se do kořán otevřely a pec se hlupcem běžela po silnici, posla předhonila a před palácem královským se zastavila. Král s celým dvorem vyběhl v podívení na pavlač. Hlupec právě dojídal za prášky z cibulí a zapíjel kvasem a se strany na stranu se obraceje, nikoho si nevšímal. Kdo jsi a co děláš a proč jsi přijel? Tázal se ho král.
1: Jsem pecivál, jím za prášky z cibulí a zapíjím kvasem. A přijel jsem k tobě, králi, pro červenou čepici, červený pás a pro červené boty.
0: Co tak hlupec odpovídal králi a ten se ho zas na jiné věci vyptával, vyšla na pavlač dcerka královská a byla velmi krásná. Jaký hlupec patřil, hned se do ní zamiloval a pomyslil si, na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se královna stane mou milou. Poté na jeho slova pec se zase hnula a hlupec jel domů. Doma se dveře zas otevřely, pec se postavila na svém místě a hlupec opět se na ní povaloval, jedl cibuli se zapráškami a zapíjel kvasem. Zatím překrásná dcerka královská po hlupci peciválovi se roztoužila a tak si ho zamilovala, že králi padla k nohům a pravdu mu vyznala. Králi to všelijak vymlouval a když nic neprospělo a královna láskou hynula, poslal opět pro hlupce. Ale hlupec ni žádnou měrou nechtěl už ku králi jet. Až ho potom posel opil, svázal a ku králi přivezl. Král bez meškání zavolal k sobě černokněžníka, dal pecivála i s královnou z trestu zabednit do skleněného sudu, zasmolit a pustit po větřím. Sud letěl s nimi do oblak jako pták. Královna v sudě hořce plakala a prosila hlupce, aby ji vysvobodil. Ale hlupec odpověděl, že mu je v sudě dobře. Potom se přece prosbami jejími obměkčil a řekl, na mé úsilné žádání a na štičí rozkázání, ať se hned octnu na hostinném ostrově. A tak se taky stalo. Sud se obrátil nad moře, spustil se na hostinný ostrov a rozpuknul se v kusy. A ten ostrov byl takový, kdo na něm byl a něco chtěl, že všecko dostal. I procházel se hlupec po ostrově s královnou a na ničem jim nescházelo. Měli jíst a pít, co hrdlo ráčilo. Stůl sám od sebe se pokrýval a když se najedli a napili, zase zmizel. Hlupcovi se to nadmíru líbilo, ale královna neměla dosti na tom i prosila hlupce, aby se postaral o palác. Na Hlubcovo úsilné žádání a na Štičí rozkázání stál tu hned na ostrově mramorový palác s okny křišťálovými, pozlaceným nábytkem a jantarovou střechou. Za několik dní královna opět prosila Hlubce, aby udělal nějaké spojení s pevnou zemí a přivedl lidi na ostrov, že se jí tu náramně stýská a že bez komorných nemůže být a taky, že by ráda spatřila svého otce. A Hlubec řekl, na mé úsilné žádání a na Štičí rozkázání, ať se stane, co královna chce mít. A druhého dne ráno stál přes moře křišťálový most na zlatých obloucích s diamantovým zábradlím, a to tak dlouhý, že dosahoval až ku paláci královnina otce. Hlubec chtěl se s královnou už vydat na cestu a v tom nenadále si vzpomněl, že všichni jiní lidé jsou jako lidé a on sám, že je Hlubec. I že by hanba byla, kdyby se tak ukázal na dvoře královském s jeho dcerkou. I umínil sobě, že ještě jednou, ale už naposledy, užije Štičího daru a řekl, na mé úsilné žádání a na Štičí rozkázání, ať se hned stanu rozumným. Sotva to vyřknul, hned nabyl rozumu i slušnosti. Vydal se s královnou na pouť a potom zázračném mostě přišli na pevnou zemi zrovna ku králi. Padli mu k nohou a prosili ho za požehnání. A ještě toho večera dali se spolu šťastně odat. Král vyhlásil zetě svého za svého nástupce a vystrojil slavné hody. Jedli, pili a veselí byli. A já tam taky byl. Med a víno jako buk jsem pil. A všecko, čeho jsem se dověděl, jak mohu, věrně jsem pověděl.

0: Posloucháte Pohádkové poklady.
1: Indický princ, mladý rádža, vyšel si jednou do džungle na lov. A o polednách, když bylo nejparněji, posadil se pod strom, aby si odpočinul. Královna, jeho matka, dala mu sebou trochu cukroví. Mladý rádža chtěl kousek ochutnat, ale hned v prvním našel mravence. Okusím jiný, řekl si. Ale ve druhém kousku byli dva mravenci, ve třetím tři, a tak pořád dál, po každé o jednoho mravence víc. V posledním kousku bylo 6 mravenců a mezi nimi i mravenčí král. Snězte si cukrové koláče, oslovil princ králem mravenců. Jsou už víc vaše než mé. Pak tvrdě usnul. Zatímco spal, vyšplhal se mravenči král k jeho uchu a zašeptal. Snědli jsme tvé cukroví a jsme ti díkem zavázáni. Mohli bychom se ti něčím odvděčit?
2: Nemohli, odvětil mladý rádža ze spaní. Peněz mám víc, než utratím, klenotu víc, než unesu a služebnictva víc, než dovedu spočítat. A všechno to mne už stejně omrzelo.
1: Poradím ti. Jdi a hledej princeznu Labam. Je milá jako jarní jitro a krásná jako slunce. Ta tě nikdy neomrzí, pravil mravenčí král a zmizel. Mladý rádža procitl a všecko, co mu mravenčí král ve snu poradil, si zapamatoval. Ale když se rozhlížel po mravencích, aby se ještě víc o princezně Labam dověděl, nebylo tu mravenčího krále ani jeho družiny. Půjdu napříč džunglí a pokusím se najdu-li zemi, kde žije princezna, usmyslil si. A tak také učinil. Sedl na koně a jezdil džunglí až do slunce západu. Tu přišel k studánce, kde u pramene ležel tygr a žalostně naříkal. Co pak je ti? Máš hlad? Ptal se královský princ. Nemám, ale mám v noze trn a noha mne bolí, odvětil tygr. Mladý rádža se skočil z koně a prohlédl tygrovu tlapku. Vytáhnu ti trn, pravil, a kouskem svého turbanu přivážu ti na ránu hojivé listí. I učinil rádža, jak pravil, a když si opět sedal na koně, přihrnula se džungli tygřice. Podívej se, člověk, volala na tygra. Co pak, že ho nesníš? Neublížím mu, pravil tygr. Vytrhl mi z nohy trn a jsem mu díkem zavázán. Bude-li potřebovat naší pomoci, odměním se mu.
2: Kdybychom ho snědli, bylo by to věrmoudřejší,
1: bručela tygřice, která dosud nevečeřela.
2: Neodvažuj se, zakřikl tygr a tak strašlivě zařval, že uskočila do křoví a neodvážila se vylézt, dokud mladý rádža nezmizel.
1: Tygr pověděl rádžovi nejkratší cestu do království, kde žila princezna Labam. Ale protože království leželo za 7 džunglemi a za 3 pásmy hor, začínal se princ obávat, že tam nikdy nedojede. V sousední džungli, pravil tygr, je fakir, mudrc. Ten má kouzelné lože, které tě donese kamkoliv se ti zlíbí. Má i mošnu, která ti dá, nač si pomyslíš. A kamenný džbán, který se naplní vodou, kdykoliv se ti zachce. Dostane-li se ti těchto věcí, dojdeš snadno k princezně Labam.
2: Poprosím, aby mi fakir ty kouzelné věci alespoň půjčil, rozhodl se Rádža. A za to mu dám koně zástavou. Pak se princ rozjel do sousední džungle. Fakir právě seděl pod stromem, když princ zastavil koně. Vedle sebe měl fakir kouzelné lože, čbán a mošnu. Když uslyšel, čeho si princ přeje, zůstal dlouho tiše sedět v hlubokém zadumání. Proč hledáš princeznu Labam? Zeptal se po chvíli. Chtěl bych jí za ženu, pravil mladý král. Podej mi ruku a podívej se mi do očí, pravil fakir. Vzal prince za ruku a podíval se mu hluboko do očí a tu poznal, že může princi věřit. Půjčím ti ty věci a ošetřím ti koně, než se vrátíš. Polož se na kouzelné lůžko a přej si, abys byl v říši princezny Labam. Princ vzal kamenný čbán a mošnu a usedl na lože. Dones mě do říše princezny Labam, poručil. A tu, div a div, přes 7 džunglí a přes 3 pásma hor přeletěl v okamžení a snesl se dolů v království Sujiho. Rádža Suji byl otcem princezny Labam. Rozkázal přísně po celé zemi, aby nikdo z podaných nepřechovával na noc u sebe cizince. Tolik princů se již ucházelo o jeho dceru, že ho již věru omrzelo neustále je odmítat nebo jim ukládat nesnadné práce. I umínil si, že již žádného cizince do svého království nevpustí. A proto také, když přišel mladý Rádža k chatě jakési stařeny a prosil o nocleh, stařena ho odmítla. Náš Rádža nedovolí, pravila. Dovol aspoň, abych si postavil lože do tvé zahrady a přespal na něm, prosil Jinoch. A pozvi mě do chaty a dej mi něco jíst. Mám jen trochu rýže, odvětila stařena vrtic hlavou. Ale mladý Rádža prosil tak úpěnlivě, že ho stařena do chaty pozvala. Vešel a položil si mošnu na stůl. Mošno, pravil, rád bych večeřel. A tu se mošna otevřela a v ní byla chutná večeře pro 2 lidi. Tak se stařena najedla s princem. A bylo cukroví i ovoce a rozmanité pamlsky na zlatých mísách a u každé mísy zlatá lžíce. Když dojedli, chtěla jít stařena ke studánce pro vodu. Nechoď, řekl princ a zaklepal na kamenný džbán. Džbáne, zvolal, rád bych se napil. A tu se džbán naplnil vodou a princ ji vylil do dřevěné nádoby a poručil stařeně, aby umila zlaté mísy i lžíce. Budou tvé, necháš-li mne tu několikrát přespat. Potom poručil džbánu, aby se opět naplnil vodou a

a 12 zlatých lžíc odměnou, dodal mladý rádža. Stařena poděkovala a ukryla je bezpečně pod vlastní lože. Zůstaň si tu, pravila, ale ať tě nepolapí rádžovi vojáci. Zatím nastala noc. V chatě nebylo lampy, proto seděli po tmě. Náš rádža zakázal rozsvěcet lampy, pravila stařena. Jeho dcera, princezna Labam, sedává v noci na ploché střeše paláce a září tak, že je světlo po celém městě. Než domluvila, naplnil světnici překrásný stříbrný svit. Princ vyšel ven a viděl, že princezna právě vyšla na střechu paláce. Její roucho bylo utkáno ze stříbrné průsvitné látky a krásné temné vlasy proudily jí k nohám. Ve vlasech měla členku z diamantu a perel a světlo, kterým zářila, byla jako slunce, měsíc i hvězdy zároveň. Její krása mění tmu ve světlo a noc v den, pravil mladý rádža. Král mravenců měl pravdu, když řekl, že by mne taková krása nikdy neomrzela. Po půlnoci sešla princezna Labam se střechy paláce, vešla do své ložnice i všichni podání odebrali se na lože. Tu se posadil mladý rádža na kouzelné fakirovo lože a uchopil mošnu do ruky. Lože, pravil, dones mě k princezně. I odneslo ho lože do komnaty, kde princezna spala. Zaklepal princ na mošnu. Mošno, pravil, potřebuji krásný šál, rudě, zlatě a modře vyšívaný. Mošna mu dala překrásný šál a on přikryl jím spící princeznu. Potom odneslo její lože zpátky k chatě stařenině. No a nazítří dala mošna princi a stařeně snídaní, oběd i večeři. V noci opět vyšla princezna a posadila se na střechu paláce. Její roucho bylo z bílého hedvábí poseté diamantovými motýly a svítilo ještě nádherněji než včera. O půlnoci, když odešla do své komnaty, poručil princ loži, aby ho opět doneslo k princezně. A řekl mošně, mošno, dej mi drahocenný prsten. Mošna mu dala prsten posázený rubíny. Princ uchopil ruku spící princezny a prsten jí navlékl. Princezna se probudila a posadila se na loži. Co tu děláš? A kdo jsi? Ptala se všecka polekána. Jsem tu proto, že tě mám rád, odvětil mladý rádža. Neboj se, neukrývej svou ruku a vyslechni, co ti povím. Princezna poznala, že je ušlechtilý a sličný jinoch. A když uslyšela, že je syn mocného krále a že on to byl, kdo jí včera v noci přinesl drahocenný šál, slíbila mu, že sama řekne otci králi a matce královně, že by si ho ráda vzala za muže. Pak princezna usnula a princ se vrátil do chaty stařeniny. Ráno ho zavolali před krále. Dostaneš princeznu, když si to ona přeje, pravil král. Ale nejprve vykonáš, co ti poručím. Tu máš 80 liber hořčičného semene. Za jediný den vytlačíš z něho všechen olej. Mladý rádža odcházel z paláce s těžkým srdcem. Jak bych to dokázal, ptal se sám sebe.

0: To je nemožné. Opravdu, člověk na takovou práci nestačí, přisvědčila stařena. Armáda mravenců by to však dokázala. A tu si vzpomněl princ na krále mravenců. A jak na ně pomyslil, král mravenců se všemi podanými již podlézal práh. Princ mu ukázal pytel horčičného semene. Nevytěžím-li z něho všechen olej do zítřka, do rána, nesmím si vzít i princeznu Labam za ženu, pravil. Jdi spat a ponech to na starost nám, pravil mravenčí král. A ráno nebylo v semeni horčičném ani kapky oleje a princ odnesl je ke králi. Velmi dobře, pochválil ho Rádža. Ale ještě něco. Když jsem jednou lovil venku na horách, zajal jsem dva démony a zavřel je do klece. Chci, abys je zabil, protože jednou by se mohli dostat z klece a způsobit neštěstí mému lidu. Dokážeš-li je zabít, smíš si vzít princeznu Labam za ženu. Mladý Rádža vrátil se do chaty stařeniny a vyprávěl jí, co se stalo. Jak bych mohl zápasit se dvěma démony, pravil. Mám jen lovecký nůž. Člověk s démony nemůže zápasit. Jenom tygr s tygřicí by to dokázali, odvětila stařena. A tu si vzpomněl princ na své tygry. A jak na ně pomyslel, stáli před ním. Budeme zápasit s démony místo tebe. Zaveď nás ke králi, pravil tygr. Princ dovedl ke králi a ptal se, mohou-li místo něho zápasit s démony tygr a tygřice, jeho přátelé. Rádža by se byl velice rád démon zbavil i přivolil. Veškeren dvůr přišel se podívat na zápas a tygr s tygřicí bojovali, až démony zabili. Nyní mi dej svou dceru, pravil mladý Rádža. Jenom jedinou věc ještě vykonáš, odpověděl král. Dokážeš-li zahrát na mé kotly a bubny, teprve pak dostaneš princeznu Labam. A kde jsou tvé bubny a kotle? Ptal se princ. Nahoře na obloze. Toť nejtěžší ze všech úkolů. Jak se dostanu na oblohu? Vzdychl si princ. Pak se vrátil zpátky do chaloupky a pověděl to všechno stařeně. Mravenci vytěžili olej, tygři zabili démony, ale kdo pak za mne zabubnuje na královi bubny a kotle na obloze? Nezoufej, pravila stařena. Přeneslo-li tě fakírovo lože přes sedmery džungle a přes troje hory, proč by tě nevyneslo na oblohu? To mě nenapadlo, zvolal princ radostně. Posadil se na lože a lože s ním vzlétlo na oblohu, kde princ zabubnoval na královi bubny a kotle rukovětí svého loveckého nože tak hlasitě, že ho král uslyšel až v paláci. Všecko je v pořádku, pravil, když se k němu princ vrátil. Svatba může být kdykoliv. Vrátil tedy princ lože, džbán i mošnu fakirovi. A všichni sousedí, Rádžové a jejich ženy, byli pozváni na svatbu. Po svatbě si princ odvezl princeznu Labam do svého království a lid jí tam říkal zářící princezna.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz

0: Hudba je nekonečný vesmír plný možností.
1: Tajuplné moře, čirá krása, léčí od všech strastí, chmur i od zlostí.
0: Má však jako všechno pár svých zásad.
1: Pouze skrze talent může promluvit, když nejezdí diletant či břídil.
0: Tisíce žánry hudba může znít, pod vkusným aranžmá vždycky úspěch.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.

Ahoj, děti. Už pohodlně ležíte ve svých postýlkách? Možná jste jinde. Třeba na gauči nebo v křesle. Ať už jste kdekoliv, právě si k vám našla cestu moje pohádka. Zavřete oči a poslouchejte příběh, který jsem pro vás vybral já. Váš skřítek Hajaja. Ať se vám líbí.

0: Dobrý večer, děti. Eskimáci vyjeli na lov tuleňů a na moři je zaskočila bouře. Jednoho z lovců zahnala vichřice k neznámému ostrovu. Nikdy v těchto končinách nebyl a neměl tušení, jak se dostane domů. Vezmi mě na loď, ozvalo se nad ním. Podíval se vzhůru a tam na kameni seděl malý mužíček. Co tam děláš? Zeptal se lovec.
1: Bouře mi rozbila kajak, řekl mužíček. Čekám na někoho, kdo by mě odvezl na pevninu.
0: Rád tě vezmu k sobě na kajak, ale neznám cestu zpátky.
1: Neboj, povedu tě.
0: Muž usoudil, že se asi potkal s trpaslíkem, protože tak malinkého človíčka v životě neviděl. Chvíli si ho zvědavě prohlížel, potom k němu natáhl pádlo a trpaslík po něm sešplhal do člunu.
1: Jsem lehký, snadno mě uvezeš, řekl. Ale dovedu být také těžký, když je potřeba.
0: Ty? Usmál se lovec nedůvěřivě.
2: Vždyť mužíček mu sotva sahal nad kotníky.
1: Nevěříš?
0: Řekl skřítek a nadechl se. V té chvíli se začal kajak nořit do vody, klesal pomalu pod hladinu, až voda dosahovala k vstupnímu otvoru.
1: Přestaň, vykřikl lovec, vždyť se potopíme.
3: Nepotopíme, řekl pidi mužíček.
0: Vydechl a kajak vystoupil na hladinu. Muž odrazil od břehu a trpaslík mu ukazoval směr. Netrvalo dlouho a v dáli před nimi se objevila země. Rybář začal rozpoznávat známé pobřeží, kde ležela jeho osada. Trpaslík poprosil, aby ho nejprve odvezl tam, kde měl domov. Když dojeli do malé zátoky, vítali je ze břehu trpaslíkovi příbuzní a přátelé, neboť nevěřili, že ho kdy ještě uvidí. Bohatě lovce pohostili a na cestu mu dali četné dary. Podivný dárek mu na rozloučenou věnoval zachráněný trpaslík. Byla to malá vrbová píšťalka, menší než lovcův nehet od malíčku. Tentokrát se lovec už nedůvěřivě neusmíval. Vždyť se přesvědčil, že to není obyčejný trpaslík, který by se jen planě vychloubal svými schopnostmi. Jenom nevěděl, k čemu mu bude píšťalka dobrá. A tak ji schoval do lemu kožešinové čepice, aby ji nestratil.
1: Kdybys byl někdy v nouzi, řekl mu trpaslík, vzpomeň si na mě a já ti tvou službu oplatím. Je to kouzelná píšťalka z vrbového proutí od Medvědího potoka, která se zelená jednou za 7 let. Stačí, když na ní 3x zapískáš a uvidíš.
0: Když se lovec vrátil do osady a vyprávěl o svém neobvyklém setkání s trpaslíkem, nikdo mu nevěřil. Všichni se mu jen smáli a mysleli si, že se dlouhou plavbou na moři pomátl. Jakmile o tom kdy začal, muži si dokonce posměšně ukazovali na čelo. Začas zapřáhl lovec psy a vyjel do tundry na lov sobů. Štěstí mu přálo a složil v tom dni postupně 3 pěkné kusy. Naložil zvíře na sáně a vracel se pro zbývající 2. Jenomže po druhém sobu jako by se zem slehla. Ať hledal, jak hledal, uloveného soba nenašel. A když se vrátil pro první kus, zjistil, že ze soba kdosi vyřízl obrovský kus masa. Udiveně se rozhlížel a rozhořčeně vykřikl. Kdo mě chce připravit o úlovek? Kdo si to troufá brát si, co mu nepatří? Ať si kdo si ozvi se! Nikdo mu neodpověděl. V hlubokém tichu se nepohnul ani vítr. Jen jeho psi netrpělivě zakňučeli. A tu si lovec vzpomněl na kouzelnou píšťalku. Vylovil ji z kožešinové čepice a 3x zapískal. Vydala tenký hlásek, který v tom tichu bylo sotva slyšet. Donesl se jen ke psům, kteří nastražili uši. V tom se však odkud si pod jeho nohama ozvalo. Volal si mě, lovče? Lovec se otáčel na všechny strany, potom se sehnul a spatřil trpaslíka.
4: Ano, volal jsem tě. Někdo mi krade úlovek.
1: Soba ti odnesl velký medvěd. A když si přišel tady pro toho, zatěžkal jsem ho tak, že ho neonesl a odešel s prázdnou. Víš přece, že dovedu být těžký, když je potřeba.
0: Lovec si rozpomenul, jak se tehdy na moři trpaslík nadechl a kajak klesal pod hladinu. Usmál se a řekl. Ha, ale kdo vyřízl z mého soba takový kus masa?
1: To jsem byl já. Kdybych to neudělal, nevzpomněl by sis na mne a já bych ti nemohl poradit. Pospěš co nejrychleji domů a opevni svůj stan. Blíží se ničivá sněhová bouře.
3: Vezmi si soba celého, řekl lovec a práskl bičem nad spřežením a už ujížděl k osadě.
4: Zatěžkejte stany kamením, volal na sousedy, sotva dorazil. Přijde sněhová bouře, prozradil mi to trpaslík. Už zase začíná s tím svým trpaslíkem.
1: Posmívali se mu lidé a ukazovali si na čelo.
4: Podívej na oblohu, slunce svítí jak nikdy a po větru ani památky. Dočista se spomátl.
1: Ale zanedlouho se přihnal vítr, přerostl ve vichřici a posléze v prudkou bouři, která rozmetala všechny stany.
3: Odolal pouze stan lovce, který jej za posměšku celé osady důkladně zatížil kameny.
1: Tak mu trpaslík zachránil jeho skromný majetek a hlavně střechu nad hlavou.
3: Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Následující pohádka na motivy lidových písní pojednává o nevinné dívce Josefce, které se potěuchlá divoženka mstí za to, že s ní mládenec Joska nechtěl tancovat v lese při měsíčku. Pohádku Co se stalo, než šel Joska vrátky, napsal Václav Čtvrtek. Dramatizace Tomáš Končinský, režie Lukáš Hlavica, hrají Filip Kaňkovský, Veronika Lazorčáková, Klára Sedláčková-Oltová, Martina Hudečková a další. Natočeno v roce 2021.

0: No nebojte se mě, to jsem přece já, Pepa. No. Vy jste dneska nějaké nabzučené. To se vám tady u nás v Polníčku už nelíbí? Vždyť Polníček je krásná výzka hnedle u lesa. A taky je to odsud jen pár minut včelího letu do městečka Planá nad Lánem, kde máme náměstí, radnici a kostel. V Polníčku teda nemáme skoro nic, no. Jenom hospodu s dírou ve stropě. Ale hlavně přece máme tuhle starou třešňovou alej, kde sídlí včely od nepaměti. Ano. A od nepaměti se o ně také starají polničtí brtníci, jako já. Brtník, neboli včelař, se stará o vás, o včelky, sídlící ve stromových dutinách, neboli brtích. A dobré na tom je, že mám vždycky spoustu medu. Mňam.
1: Jožko, kde jsi?
0: Tady nahoře, ve větvích.
1: Hlavně opatrně, je to vysoko.
0: Já se nebojím, maminko. Klidně přeskočím z koruny do koruny. A podívej.
1: Juhu. Blázne. Až sletíš dolů a zabiješ se, tak ode mě ještě dostaneš na zadek, Jožko.
0: Asi se včeličky divíte, proč Josko, když jsem Pepa. No, ono se to má tak, že v Polníčku je Pepů neboli Josefů hned 5. A tak to často dopadá takhle.
1: Pepo!
2: Ano? Co se děje?
3: Zběžím, kdo mě volá?
4: To voláš mě, mami?
1: Volám svého Josefa.
3: To jsem já.
2: Josef jmenuje.
3: Já jsem taky Josef.
2: Josefem jsem od narození.
0: Ale tvůj Josef jsem přece jenom já, mami.
1: Ach jo, kdo se ve všech těch pepících má vyzlat?
0: A tak se to, milé včelky, vyřešilo jednoduše. Jeden je Josef, druhý Jozífek, třetí Pepa, čtvrtý Pepíček. No a já jsem Joska.
1: Polez dolů, Josko, a alou do Plané. Paní starostová čeká na med.
0: Už zase? Vždyť jsem jí včera donesl celý soudek.
1: Paní starostová má hod mesný jazyček a nám se hodí každá koruna, takže si nestěžuj. Tady máš soudek a vem to s kratkou přes les, ale... Dej pozor na divoženky.
0: Maminko, přece bys nevěřila povídačkám o divoženkách.
1: Jen nech být. Zrovna předevčírem povídala Andula ze stráně, že z lesa slyšela podivné zvuky.
0: Jo, to se k ní asi nesla ozvěna, když zase hulákala na ty svoje raubíře. Však víš, co se říká, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
1: A komu se nelení, tomu se zelení. Vem soudek a upaluj.
0: Tak ahoj, včelky. A jedem s medem.

Když uletíte, tak nepůjčíte. Co to bylo? Jako mě někdo sledoval tady na té lesní křižovatce. Za to může máma a ty její povídačky o divoženkách. Někteří rodiče prostě z těch pohádek nikdy nevyrostou. No nic, jedem s medem.

A jedem s medem.

0: smolaška. Teď, aby mi narostla křídla.
1: Načten nářek, krásná pano za plůtkem u lesa. Uletěli ti snad včely? V tom případě máš štěstí. Narazila si na mistra Brtníka.
0: Brtníka? Co pak si medvěd?
1: Jsem nejlepší včelař v okolí.
0: Jenže mě neuletěly včely, ale tamhle ten lajblíček, když jsem věšela prádlo.
1: Lajblíček?
0: No, tamhle ta vestička, vidíš? Je až na vrcholku nejvyššího stromu.
1: Aha.
0: Musela bych být orel, abych se tam dostala.
1: Nech to na mě, panenko. Podrž mi tenhle soudek. Tak, přeskočím plůtek. Hop. Vyskočím si tady na tu větvičku. Vyšplám. A už jsem nahoře.
0: No páni, ty jsi jak opička Kiki, co jsem viděla na náměstí v Plané na pouti.
1: Pěkně děkuju.
0: Ale ne, já nemyslela jako, že vypadáš jako opice, ale že jsi tak hbitý.
1: Aha. Tak, tady máš ten lajblíček. A já si vezmu soudeček.
0: Děkuju moc, mládenečku.
1: Joska se jmenuju.
0: Já jsem Josefka.
1: To je moc hezké jméno. Líbí se mi. I ty se mi líbíš.
0: No nic, budu muset běžet bělit. Ještě jednou díky za ten lajblíček.
1: Není zač. Opička Kiki vždy k službám. A jedem s medem.
0: Počkej ještě.
1: Aha.
0: Tady máš ode mě růžičku ze zahrádky. Za tu službu pro mě.
1: Děkuju. Až mi uvadne, přijdu pro další. Josefko!
2: Máš tu návštěvu z vesnice.
3: Kdo to zase otravuje? Co chce?
1: Nesu vám soudek medu, paní starostová. A pozdravení od maminky.
3: Ale podívejme, soudek medu. Už jsem si myslela, že se ho nedočkám. Dej ho sem.
2: Drahá, nesnědla si celý soudek medu už včera a předevčírem.
3: No a... Mňam. Med je zdravý. To je dobrota.
2: No, jak myslíš? Já jen, že ti ta nová halenka bude brzy zase úzká. A za co mám pořád kupovat ty metry látky?
3: Ale jsi starosta, tak se starej!
2: Jistě, drahá.
1: Promiňte, paní starostová, já jen, že...
3: Ovšem, peníze. Pojď, mládenče, pojď.
2: Ale...
3: Tady máš zaslouženou odměnu. Lepí se mi to na prsty. Od medu.
1: Děkuji.
3: Počkej, tolik jsem ti dát nechtěla.
1: Tak já vám za to můžu přinést další soudek.
3: No to není špatný nápad. Víš co, nech si tu ulepenou hromádku zlaťáků celou a budeš mi nosit soudek medu každý den.
2: Ale drahá.
1: No ale to vážně nebyl špatný nápad. Protože takhle můžu chodit přes les do Plané každý den a tím pádem taky pokaždé kolem tvé zahrádky. Krásná Josefko. A hop!
0: Ale, kdo pak nám to tu zase skáče přes plot?
1: Přišel bych i vrátky, kdybys mě pustila.
0: Možná až přijde čas, pozvu tě na zahrádku vrátky. A co chceš?
1: Ta růžička, co jsi mi dala... Sežehlo mi jí sluníčko. Podívej, je zvadlá.
0: Musíš se o ní lépe starat. Ale že jsi to ty. Na, tu máš další.
1: Děkuju. A kdyby se s ní něco stalo, přijdu zas. Dobrou noc, Josefko!

0: A hop! Dobré ráno, Josefko!
1: Ale ne, kdo pak nám to tu hned po ránu zase skáče přes plot?
0: Ta růžička, co jsi mi dala, v noci mi ji zmrazil měsíček.
1: A že se o ní lépe nestaráš? Dobrá, tu máš do třetice.
0: A kdyby se i s tou něco stalo, můžu přijít vrátky?
1: Až přijde čas. Nespěchej.
0: Víš co, Josefko? Nechci další růži. Ty jsi ta růžička, ke které chci pořád vonět.
1: Josko, milý, nebuď tak hr. Říkám ti, až přijde čas, pozvu tě vrátky.
0: No jo, až přijde čas. Ale kdy ten čas přijde? Co se musí stát, abys mě konečně pozvala na zahrádku vrátky?
1: Co se má stát, to se stane.
2: Josko, paní starostová si dnes poručila soudek medu i na večer. Budeš muset lesem při měsíčku. Trochu se bojím.
0: A čeho, maminko? Snad ne té divoženky. Já přece nejsem žádný strašpitel.
2: Ale...
0: Dej mi ten soudek. A jedem s medem.

0: křižovatka v lese. Jako bych slyšel nějaký hlas.
1: To jsem já.
0: Nežálí mě oči? Ze svitu měsíce vychází prapodivná panenka. Sukně z odkvetlého mechu, košilka z potrhaného pavoučí. Oči divoce blízkají a bosé nožky neposedně poskakují.
1: Neboj se, já ti neublížím. Chci se s tebou jen zatancovat.
0: Nemám čas tancovat. Nesu med na radnici do Plané.
1: Aha, já hloupá myslela, že jdeš za nějakou panenkou.
0: No, to jsi se spletla. A teď už mě nech, mám práci.
1: A proč jsi zpíval tu smutnou písničku o panence, co ti odloudil mysliveček?
0: Ani nevím, proč mě napadla.
1: Jestli je ti smutno po panence, zatancuj si se mnou.
0: Není mi smutno, abys věděla. Ale máš pravdu. Zrovna jdu ke své panence. A tancovat budu jenom s ní.
1: Zatancuj si se mnou, Josku. Zatočím tě v kole jako žádná. Do skoku nám budou hrát komáří housličky. Sova zahouká solo a žáby budou kvátat bas.
2: Já tančím jen se svou Josefkou a s žádnou jinou.
0: Hop.
3: Ale kdo pak nám toto zase skáče přes plůtek takhle pozdě večer? Co pak se děje, Josko? Vypadáš nějak vyplašeně.
0: Ale to nic. Jen na mě v lese sova houkla.
3: No to se podívejme. Snad se v noci v lese nebojíš.

0: Měl jsi pravdu, Josko. Podivná sova z toho lesa houká. Cítím zvláštní úzkost. Tady na srdci.
1: To nic nebylo, Josefko. Neboj. Při měsíčku les vypadá tajuplně. Ale ráno všechny stíny zmizí. Uvidíš.
2: Všechny stíny, že ráno zmizí? Stíny možná. Ale já určitě ne.

0: Ženičky, slyšíte? Kam se mi ženete tak rychle hned po ránu? Do lesa nesmíte, slyšíte? No tak ale co to do vás vělo? Řekla jsem do lesa ne!
1: Jen pojďte ke mně. Teďky rohaté. Tady máte. Moc dobrá bylinka to je.
2: Ženi, pěkně se žvíkejte.
1: To vám udělá moc dobře.
0: Tak co to tady je? Okamžitě běžte zpátky na pastvu, Elou. To by mě vážně zajímalo, co jste tady v tom lese hledali. Krávy hloupí.
2: Však uvidíš, Josefko, však uvidíš. Ještě dneska večer.
3: Tak, prosím, drahá.
4: Dobrý večer, paní starostová. Pane starosto.
3: Dobrý večer, Josefko.
4: Co vás přivádí takhle pozdě na náš skromný statek?
5: Skromný statek. Přines mi hrnek čerstvě nadojeného kravského mléka. Takového, co se na jazyku rozplývá a chutná po mandlích.
4: Jak si přejete?
3: Samozřejmě vám zaplatíme. Rozpočet města se sice povážlivě tenčí.
5: No.
3: Na rozdíl od mé ženy.
5: Může ti huba neupadne. Ani trošku teplého mléka bys mi nedopřál. Co bych z toho jinak měla, že jsem si vzala starostu? Samé starosti.
3: Jistě, drahá. Promiň, drahá.
4: Tak, tady máte, paní starostová. Čerstvě nadojené přímo od našich kraviček.
5: Ukáž.
6: Tvoj! Co to?
5: No to je hnus!
4: Co se stalo, paní starostová?
3: No, jsi v pořádku, drahá?
5: Místo mléka se mi dala vypít močůvku!
4: Ale to nemůže být pravda!
5: Mlč! Fuj! Námuže, ochutnej to!
3: A to není třeba.
5: Pij!
3: Jistě, no. Drahá.
5: Nás snad otrávit, Josefko?
4: V tom hrnku je opravdu močůvka. Ale jak je to možné? Vždyť jsem to mléko před chvíličkou vlastnoručně nadojila.
5: V tom případě je to jasné. Je to čarodějnice!
4: Prosím!
3: Ale drahá, to přeci...
5: Jenom čarodějnice dokáže přeměnit čerstvě nadojené mléko na močůvku. A kdo ví, co máš v plánu dál? Otrávíš nám vodu?
4: Ale paní starostová...
5: Taková proradná čarodějnice je nebezpečná pro celé město. Tak muži, dělej přece něco! Od čeho jsi starosta? Zavolej stráže!
3: Jistě, drahá. Stráže!
4: Já vám přísahám, že jsem s tím mlékem nic neprováděla. Věřte mi, prosím.
7: Pane starosto.
5: Výborně, stráže jsou tady.
7: Čekáme na váš rozkaz.
3: Proč jsme volali stráže, drahá?
5: Chopte se téhle čarodějnice.
4: To přece nemůžete. Já jsem nic neudělala, slitování.
5: Zavřete ji do žaláře pod věží. Tam, ať si čaruje. A ten hrnek s močůvkou i tam dejte taky. Kdyby měla žízeň.
4: Milost, prosím vás, pane starosto.
5: Čarodějnice jedna.
8: Josefko, slyšíš mě? To jsem já, Joska.
4: Slyším, Josko, můj milý.
8: Nenechám tě v žaláři, neboj.
4: To jsem nečarovala já, věř mi.
8: Věřím, Josefko, to víš, že věřím.
4: Někdo podstrčil kravám čarovnou bylinu.
8: To ta divoženka. Hned ráno zajdu na radnici. Neboj se ničeho.
4: Bojím se, Josko. Pospíš, prosím.
3: Prosím o klid v zasedacím sále. Děkuji. Jako starosta městy Suplaná nad Lánem tímto zahajuji jednání o provozování černé magie a čarodějnictví na území našeho města. Páni radní, jste připraveni?
9: Připraven.
3: Děkuji. Prosím tedy o povolání korunního svědka, tedy mé ženy.
9: Ještě teď mě jímá hrůza, když si na to vzpomenu. Oh.
3: Drahá, uklidni se, drahá. Totiž prosím paní svědkyni, aby věcně vypověděla, z čeho Josefku ze statku obvinuje.
9: Ta čarodějnice chtěla mě i mého muže, zde přítomného slovutného starostu Plané nad Lánem, otrávit močůvkou.
10: No jak troufalé.
11: Skandální.
10: Příšerné.
3: Jsi si tím jistá, drahá.
9: Kušuj. Nejprve nás za pomoci čar a kouzel přilákala v noci za svitu měsíce k sobě na statek. Tam začala provádět jakýsi ďábelský tanec a vykřikovat zaříkání.
11: Děsivé.
10: To nemá obdoby.
11: Odporné.
3: Já si na tohle úplně nevzpomínám.
5: Mlč a poslouchej. Sám si říkal, že se rozpočet města povážlivě tenčí.
3: No to ano.
5: No a když ji usvědčíme jako čarodějnici, ten její skromný statek propadne obci a hned bude peněz dost.
3: Ale to nejde.
5: Kusuj.
9: A úplně nakonec, přímo před našimi zraky, proměnila čerstvě nadojené kravské mléko v močůvku a nutila nás ji vypít.
3: Vážení pánové radní, žádám vás tedy, abyste se poradili a vynesli rozsudek.
12: Je to čarodějnice. Je to čarodějnice. Je to čarodějnice.
13: A není!
9: Co je to za opovážlivce?
13: Co pak mě bez soudku medu nepoznáváte, paní starostová? Jsem Joska Brtník a přišel jsem vám říct, že Josefka je nevinná.
3: A jsi si tím jistý, Josko Brtníku?
13: Jsem. Za všechno může divoženka z lesa, se kterou jsem nechtěl tancovat.
9: Divoženka? To by mohl říct každý. Jaké máš důkazy?
13: Vždyť sem Josefku přiveďte. A ona vám sama řekne, jak jsme tu divoženku v noci slyšeli volat z lesa.
3: No, to by možná...
9: Přivést čarodějnici sem na jednání? Ty jsi se zbláznil. Víš, jak je to nebezpečné.
10: Jistě. No, jistě. To je velice nebezpečné.
3: Obžalovaná sama nemůže svědčit ve svůj prospěch, Josko. To zkrátka nejde.
9: Tak.
13: Nejde. Tak v tom případě se vypravím do lesa a tu divoženku vám sem přivedu. Ať vám sama poví, jak to bylo.
9: To je ale drzoun od medu ulepený. No tak, muži, vynes už rozsudek.
3: Jistě, drahá. Slyšte. Městská rada se jednomyslně usnesla, že Josefka ze statku je čarodějnice.
10: Tak.
3: Proto nemáme jinou možnost dle úředního výnosu o čarodějnictví z léta páně 16.45. než nechat ji katem na hranici upálit.
9: Tak.
3: Rozsudek bude vykonán tento čtvrtek za ranního rozbřesku.
9: No a je to.
4: Josko. Můj milý Josko. Když si k nám každý den plůtek přeskakoval, to mi bylo hej. Teď už jen 2 dny zbývají do čtvrtka a pak už tě nikdy neuvidím. Ach, Josko.
13: Josefko! Josefko, neboj se!
4: Josko, jak ráda tě slyším.
13: Zachráním tě. Přesvědčím divoženku.
4: Buď opatrný.
13: Budu!
4: Ach, Josko.

0: Divoženko? Divoženko? Tak kde se schováváš? Potřebuju s tebou mluvit. Ukaž se mi. Chci, abys napravila, co jsi způsobila. A neschovávej se pořád někde mezi těmi stromy, slyšíš? Já vím, že tu někde jsi. Jak jen jí vylákám z lesa na křižovatku. No tak divoženko!
1: Proč tu hulákáš jak na lesí, Josko?
0: Tady jsi. Konečně. Ty jsi mě neslyšela?
1: Poslouchám tě tu celý den. Což pak ty nevíš, že vycházím až při měsíčku?
0: Ale krávy si dokázala očarovat hned ráno.
1: Jo, proč bych něco takového dělala?
0: Protože jsem s tebou nechtěl tancovat.
1: No ale ty hlupáčku. Abys věděl, je mi úplně jedno, s kým chceš nebo nechceš tancovat.
0: A že Josefka skončí na hranici jako čarodějnice, to je ti taky jedno?
1: To si vyřiď s těmi, kdo ji na tu hranici posílají. To oni jsou ti zlí, ne já. Já jen tancuju při měsíčku.
0: Dělají se mi s tebe mžitky před očima. Přestaň!
1: Proč bych měla přestávat? Tanec ještě nikdy nikomu neublížil. Naopak, chudinka Josefka je teď ve vězení jenom proto, že si tancovat nechtěl.
0: Takže přiznáváš, že za to můžeš?
1: Ty za to můžeš! Kdyby jsi se mnou zatancoval, nemuselo to být.
0: Však já si s tebou zatancuju, až tě přejde chuť.
1: No panečku, konečně tanečník patří, jak se

0: dlouho žádný člověk tancovat nevydrží.
1: Hlava se motá, tlačí tě bota, srdce ti puší, protancuješ duši.
0: Promiň mi to. Josefko.
2: Josefku můj, ozvi se. Celou noc se z doma neukázal. Ani teď ráno se nepřišel. Josko! Netrap svou mámu. Dej mi vědět, že jsi živý a zdravý. Tahle lesní křižovatka musí být očarovaná. Snad jsem v noci Joska nezabloudil. Zabloudil! Josko, můj milovaný, co to s tebou je? Ležíš tu bez hnutí jako mrtvý.
0: Já, maminko.
2: Josko.
0: Ať už se netočí, já už nemůžu.
2: Žije. Díky Bohu. Neboj, Josefku, už jsem u tebe. Už je všechno dobré. Pojď, vstávej, pomůžu ti. Pojď, Josko, domů. Josko, tu máš, napij se.
0: Děkuju, maminko.
2: Tak.
0: Už je mi o moc líp.
2: Čaj s medem postaví na nohy každého. Ale žes mi dal, chlapče. Celou noc jsem oka nezamouřila.
0: Nutila mě tancovat.
2: Kdo?
0: Ta divoženka přece. Sama si mě před ní varovala.
2: Tak ona je to pravda. A já jsem doufala, že jsou to jenom babské povídačky.
0: Chtěl jsem jí přesvědčit, aby se šla přimluvit za Josefku. Maminko, co je dneska za den?
2: Co by bylo středa?
0: Středa. A já se lekl, že už to nestihnu.
2: Ale co?
0: Josefku chtějí přivést na hranici zítra za rozbřesku, takže je ještě čas.
2: Čas ale... na co, Josko?
0: No přece jí zachránit.
2: A to nikdo nesvede, chlapče. Městská rada rozhodla, proti tomu není odvolání.
0: Ale vždyť Josefka je nevinná.
2: Já ti věřím, ale páni radní ti uvěří sotva. Tak už to na světě chodívá, chlapče. Když pánové něco rozhodnou, už s nimi nic nehne.
0: Jediný způsob je přivést jim tu divoženku.
2: A co to mluvíš, co pak nevidíš, co s tebou provedla? Divožence pomáhají kouzla. Žádný samotný člověk se s ní nemůže měřit.
0: Žádný samotný člověk?
2: Tak. A je mi to moc líto, Josko, ale divoženku sám neudoláš.
0: No máš pravdu, maminko. Sám ne. Moc si mi pomohla, děkuju.
2: Počkej, kam běžíš? Vždyť jsi se sotva zmátořil.
0: Do lesa, čekat na...

0: Co to tu prospěvuješ, divá panenko?
1: Ale podívejme, mládenečka, co ty jsi zač?
0: Jakej Josef z vesnice Polníček.
1: O to se nebojíš, takhle sám v lese?
0: Čeho bych se měl bát? Tebe?
1: Zatancuješ si se mnou, Josefe?
0: Proto jsem přišel.
1: Včera Joska, dneska ty. To je mi ale pěkné posvícení.

0: ráno. Je na čase zavolat Jozífka.
1: Koho?
2: Tady.
1: Kdo jsi?
2: Nějaký Jozífek z vesnice Polníček. Skočíš si se mnou, divoženko?
1: No to se podívejme. Ve dvou si na mě troufnou, jenže já utancuju jednoho stejně dobře jako dva. Krok a hop, skok na druhý bok. Přes listí a mech, zkus popadnout dech. Tak co, Jozífku, už se ti přesoukuje, a?
0: Trošku ano. Asi je čas zavolat Pepu!
1: Pepu?
3: Ano, nějaký Pepa z Polníčku k vašim službám, lesní pano.
1: Pěkně to máte vymyšlené, ale i přes vládnu utancovat. Jen počkejte. Toč se jen toč, neptej se proč, v kole se toč. Se mnou si skoč. Vidím to na tobě, Pepo. Za chvilku ti dojde dech.
3: Pepíčku, pomoz mi.
1: Cože?
4: Jsem Pepíček z Polníčku. Zaspívej mi písničku.
1: Čtyři jste se na mě vypravili. Myslíte si, že máte vyhráno? Nikdo utancovat nedokáže. I tebe, Pepíčku. Utočím, uskáču a uvrtím. Se mnou krok neudrží žádný smrtelník.
3: To se teprve uvidí.
1: Josko? Ale jak to? Včera jsem z tebe přeci duši vytancovala.
3: Co bylo včera, není dnes. Jen si se mnou pěkně skoč, divoženko. Mám chuť tancovat s tebou až do rána.
1: Ne, pusť, já nechci. Nech mě aspoň chvíli vydechnout.
3: Chtěla jsi tancovat? Chtěla. A dneska s tebou odtancuju to první i to poslední.
1: Jozko!

0: Slyšte, slyšte. No tak, slyšte, slyšte, povídám.
1: Ticho!
0: Děkuju, drahá. Tedy slyšte, slyšte. Shromáždili jsme se zde, abychom byli svědky vykonání spravedlivého rozsudku. Rada městysu Planá nad Lánem na základě počestného soudu rozhodla, že zde přítomná Josefka ze statku je čarodějnice.
2: To není pravda!
3: Josefka je hodné děvče!
1: Ticho! Že se nestydíte, holoto, mě, vaši milovanou paní starostovou, chtěla tahle poběhlice otrávit močůvkou!
2: To není pravda!
1: Ty taky mlč! Soud už rozhodnul. Je to tak, muži?
0: Jistě, drahá.
1: No tak.
0: Jistě. Prosím mistra popravčího, ať přiváže obžalovanou Josefku ke hranici.
2: Váš rozsudek je nespravedlivý, pane starosto. A vy to víte.
0: To já ne. To radní tě soudili.
2: Radní? Spíš vaše žena, to je skutečná paní tohoto města.
1: A co má být? To na tom, že si čarodějnice pranic nemění. Co máš, to máš.
2: Co jste mi nachystali, to mám.
1: Dost už, skončete to s ní. Zapálit hranici?
2: Sbohem, Josku. Už tě nikdy neuvidím skákat přes náš plotek.
0: Co se sem blíží? Divoce to víří, jako nějaké tornádo.
4: Josefko!
2: Josko? Josko, můj milý, jsi to ty?
4: Jsem! Josefko, má milovaná. A podívejte, koho vám vedu!
2: Pust mě! Já už nechci!
1: Co to má znamenat? Proč rušíš popravu? Stráže!
0: Točí se s ní jako divoký vítr. Všechny stráže odfoukl.
1: Hranici uhasil. Nás postav odfoukne.
2: Dělej přece něco.
0: Držte, drahá. Neboj, vítr tě nesebere. Jsi dost těžká.
2: Dovol. Pust mě, poslední mízu ze mě vytancuješ. Uschnu jak stará prba.
4: Tak všem řekni, jak to bylo s Josefkou.
2: To já krávy očarovala. To já jim mléko na močůvku proměnila. Protože se mnou Joska nechtěl tancovat. Josefka je nevinná. Tak už mě pust.
4: Dobrá.
2: Děkuju. Všechno se mnou motá. Už nikdy nebudu tancovat.
4: A proti lidem čarovat.
2: A proti lidem čarovat.
4: Slyšel jste, pane starosto? Zde máte pravou čarodějnici. Josefka je nevinná. Nechte jí jít.
0: Tak, Josefka je nevinná a já jí málem poslal na hranici.
1: Přece nebudeš věřit pohádkám nějaké divoženky.
0: Vždyť ale říkala, že se přiznala.
1: Kdo ví, co jsi slyšel? To jenom vítr ti v uších fičel.
5: Já to taky slyšel. Slyšel.
0: Ne, ty buď sticha, ženo.
1: Ale já...
0: Řekl jsem mlč.
2: Tohle...
1: si doma vyříkáme.
0: Není třeba. Naše rozhodnutí bylo nespravedlivé a unáhlené. Josefka je volná a může jít. Josko?
4: Ano.
0: Tady máš klíč. A sundej jí ty řetězy.
4: Tak.
2: Josko.
4: Josefko.
0: Josko. Josefko. Prosím vás oba o odpuštění. Nechal jsem se přesvědčit k unáhlenému rozhodnutí, ale od začátku jsem věděl, že Josefka je hodné a spravedlivé děvče. Odteď už vždycky dám na svůj vlastní úsudek a budu se rozhodovat čestně a spravedlivě.
1: Správně, mužičku můj milý. A já ti budu vždy s rozhodováním pomáhat.
0: Ne! Ty teď budeš pěkně zpytovat svědomí. A já ti slibuju, že ode dneška to se mnou nebude žádný met.
1: Jistě, drahý.
3: Vypadá to, že je nejvyšší čas, abych se nenápadně odporoučila.
4: Pane starosto, divoženka vám utíká.
0: Stráže! No tak, co se tady válíte po zemi jako opadané listí? Chopte se jí!
2: No, tak stráže posílají na slabou nebohou dívku.
3: Jen počkejte. Spod hranice čouhá stéblo slámy. Jen lehce za něj zatáhnu.
2: Pozor, lidi! Celá hranice se hroutí k zemi.
6: Padá to!
2: Upalujte někoho jiného.

0: Myslím, že paní starostovou budou spod té hranice vyhrabávat ještě o Vánocích.
1: Však si to taky za svou zlou vůli zasloužila.
2: Josko! Jozívku! Kde jsi se zase toulal? Všude tě hledám.
1: Musel jsem si něco vyřídit s divoženkou, maminko. Maminko, tohle je Josefka.
2: Tak Josefka.
0: Váš Joska mi zachránil život, paní Brtníková. Jsem mu na dosmrti vděčná.
2: No ne, Josko. Tak ty jsi nakonec dokázal přemoct nespravedlnost nejen kouzelnou, ale i tu lidskou. Kdo by si to pomyslel? Že můj malý Joska upadlaný od medu.
1: Maminko, prosím tě.
2: Já vím. Nechám vás dva o samotě. Jdu zadělat na medové koláčky. Ty má můj Joska nejraději. Tak naschledanou.
0: Naschledanou.
1: No. A já zase hop přes plůtek do zahrádky.
0: Počkej.

0: No a je to. To bych sám nevěřil, co všechno se bude muset stát, abych mohl vrátky. A vy byste tomu věřili, včeličky moje? No to byste ale měli. Protože hádejte, kdo se teď bude se mnou o vás starat.
1: Josko! Pomoz mi nahoru!
0: No jen poles, to zvládneš. No vidíš, jsi hbitá jak opice.
1: Taky mám za učitele největšího opičáka.
0: Co opičáka? Brtníka. Zavrzala vrátka, skončila pohádka. Nebyla moc dlouhá, ale ani krátká. Kdo si za svým

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to. Rádio Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Volání o pomoc z daleké galaxie je ve skutečnosti volání malého chlapce, který se na vlastní pěst vydal do vesmíru, aby tam získal zpět svůj globus. Podaří se mu nakonec zachránit i něco podstatně většího? Poslechněte si pětidílný sci-fi seriál pro děti Vraťte mi zemi. Napsal Petr Erbes. Režie Petr Vodička. Účinkují Lukáš Příkazký a Lubor Šplíchal. Natočeno v roce 2018.
2: Haló, haló, tady Krišpín a kapitán Quark. Právě jsme vyletěli z Hvězdokupy a jsme už třetím dnem v patách vesmírné lodi Škvarků, kteří táhnou planetu Zemi do černé díry. Aby se jim to nepodařilo, budeme potřebovat vaši pomoc. Pokusíme se za chvíli odčerpat veškerou elektrickou energii z planety Země. Takže až řeknu teď, bude potřeba, abyste vypnuli všechny elektrické přístroje, co doma máte. Kapitáne Quarku, jsme připraveni?
3: Ne, ale můžete zapnout gravitační adenzátor.
2: Dobře, zapnout gravitoten ten přístroj. A tak to bude asi tenhle žlutý čudlík, že jo? Já ho zmáčknu a tím se asi spustí ten gravitační ta věc. Kapitáne, zmáčknu tenhle čudlík, ano?
3: Ne, tím se spouští palubní popcornovač.
2: Aha, aha, aha. No, a popcorn si teď asi nikdo stejně nedá, že jo? Jo, tak to bude možná tenhle červený čudlík.
3: Ne, tím byste se katapultoval do vesmíru. Zatáhněte za tuhle páku.
2: A, za tu páku, provedu.
3: Teď do kvantového počítače zadejte výpočet bočního pohonu lepronové trysky pro 12-stupňový obrat hvězdoletu, dobře?
2: Určitě, jasně, hned to bude. A kapitáne, napovíte mi jen maličko, co je to ta leprotryska, jak se to dělá? Nebo co mám vlastně udělat?
3: Dokážete aspoň nabootovat navigaci průzkumného expanzotronu?
2: No, to samozřejmě to můžu zkusit, ale víte, já jsem jenom kluk ze čtvrté třídy, který vyrazil do vesmíru pro globus ukradený mimozemšťany.
3: Co vás v té vaší čtvrté třídě učí, když neznáte gravitační adenzátor? Víte co, radši pokračujte ve vysílání. Já jdu zprovoznit systém pro odčerpání elektrické energie ze Země.
2: Dobře, tak já budu u vysílačky. Kdyby něco, tak na mě zavolejte. Kapitán je skvělý. Bez něj bych ještě teď seděl někde na hlavním vesmírném nádraží. Jo, nádraží. To mi připomíná, když mě tam kapitán tehdy potkal a já mu vysvětlil, že mimozemšťani ukradli můj globus. On hned říká, Škvarkové. V tom mají prsty Škvarkové, však já vám pomůžu. Poběžte za mnou. Nechápal jsem, co se děje, jen jsem si utřel slzy a utíkal za ním. Kam vlastně máme namířeno, kapitáne? Ptal jsem se při spěšném startování hvězdoplánu. Netušil jsem, kdo jsou Škvarkové, kam poletíme, ani čeho je kapitán vlastně kapitánem. Podle jeho rakety těžko říct. Nepřipomínala vojenské plavidlo, spíš rezavý autobus, kterému někdo na střechu přilepil obrovskou varnou konvici. Div, že neudělala z hvězdoplánu placku. Z konvice stoupal dým a já si kladl otázku, jestli mezihvězdný křižník opravdu létá na parní pohon, nebo jestli se jenom nevyznám v raketových motorech. Připoutal jsem se a kapitán začal zběsile mačkat tlačítka na řídícím panelu. Motory nad našimi hlavami zabublaly. Start povolen. 10, 9, 8, 7, 7, 5, 4, 2, 1, start. Z varné konvice vyšlehly modré plameny. Zrychlení nás zamáčklo do sedadel a za chvíli už jsme předháněli komety ubíhající hvězdnou prázdnotou. Během letu mě kapitán oslovoval jako o malý princi, vládče planety Země a o mém globusu mluvil jako o zemi mého lidu, nebo jako o domovu miliard. Snažil jsem se mu několikrát vysvětlit, že je to jen model a neskutečná planeta, jenže jeho hrdinské nitro nechtělo nic slyšet. Věřil, nebo chtěl věřit, že letíme zachraňovat samotnou planetu Zemi. Tak jsem ho přitom prostě nechal.
4: Asi po hodině letu se v dálce před námi objevila zelená tečka a on se začal nervózně ošívat.
5: To jsou škvarkové, lumpové, zloději, zatracenci. To oni mají vaši rodnou planetu a míří s ní do chřtánu černé díry.
2: Naposledy jsem se mu snažil říct, že to není Země, ale globus, jenže on jen stlačil páku rychlosti na doraz. Loď se začala třást a zelený bod před námi rychle zvětšovat.
4: Loď škvarku. Zelená plechovka připomínající popelářské auto letěla jen pár metrů před námi. Náhle se náš hvězdolet začal nebezpečně klepat. Natahoval se a vlnil. Pak mi to došlo. Zírali jsme do černé díry a letěli jí vstříc. Zubila se na nás jak tlama nenažraného vlka a přitom jsme ji měli celou dobu před očima. Škvarkové před ní udělali ukázkový smyk, otevřeli zadní dveře, vysypali náklad a odletěli pryč. Židle, stoly, stromy, propisky, plastové lahve, knihy, auta, střechy domů, údolí i kopce a mezi tím mimo jiné i můj globus. Tohle všechno pomalu, ale nezastavitelně padalo do nenažrané prázdnoty.
2: Kapitáne, to je můj globus, jdu pro něj, volal jsem skrz dvířka mikrovlnky, ze které jsem si ještě doma vyrobil helmu.
5: V žádném případě, už jsme moc blízko, jestli se ještě trochu přiblížíme, černá díra nás sežere, snažil se mě kapitán přesvědčit, ale já věděl, že teď už se rozhodně nevzdám. Nezlobte se na mě, kapitáne, ale musím to udělat.
4: Zhluboka jsem se nadechl a zmáčkl červené tlačítko katapultovat se.
2: Střecha kokpitu se rozevřela a já i se sedadlem vyletěl z hvězdoletu.
4: Letěl jsem do černé díry a cítil, jak mě přitahuje, jak se moje hlava deformuje a jak se prodlužují mé ruce. Globus byl blízko. Ještě kousek. Ještě trošku. Mé ruce se zase natáhly. Ještě a měl jsem ho. Pořád na něm bylo vyznačené Honolulu. Zalil mě teplý pocit blaženosti a štěstí. V tom jsem si uvědomil, že stále padám, že černá díra je blíž a blíž. Přepadla mě panika. Zapnul jsem trysky na spodní straně sedadla, ale pořád jsem padal. Cítil jsem, jak se napínám. Dokonce jsem viděl, že se mé nohy prodlužují. Kdybych si v tu chvíli stoupl, měřil bych aspoň 3 metry. A hlavně, kdybych si měl kam stoupnout, začal bych utíkat.
2: Jenže pod mýma nohama byla jen černá díra, která mě táhla k sobě. Přestaň, díro, vždyť mě přetrhneš jak hada. Pomoc! Zase jsem zapnul trysky, ale černá díra byla silnější a já padal a padal. Zkusil jsem znovu trysky, tentokrát na plný výkon, ale nic, pořád jsem padal. Teď mě spolkne a už se nikdy nedostanu domů. To ne!
4: V tom se ke mně z lodi sneslo lano. I hned jsem ho přivázal k sedadlu a ono se napnulo. Praskne? Nepraskne? Kapitán Quark mě s vypětím všech sil vytáhl na palubu. Zhluboka dýchal a ani se na mě nepodíval. Potom spustil. Nevadí mi, že jsem kvůli vám letěl přes půl galaxie. Nevadí mi, že jste se jen tak katapultoval z mé lodi. Nevadí mi ani, že mě kvůli vám málem spolkla černá díra. Ale vadí mi, že jste mi lhal. Myslel jsem, že škvarkové táhnou do černé díry celou planetu. Zemi vašeho lidu, ale vám, vy falešný malý princi, šlo jen o tenhle malovaný model. Snažil jsem se mu říct, že už jsem mu to říkal, ale on jen:
5: zavezu vás na letiště a už vás nikdy nechci vidět. Doufám, že máte radost, že jste takhle zneužil mého dobrého srdce. Potom aktivoval sluneční clonu své helmy a mlčel.
2: Radost ze záchrany Globusu byla pryč. Letěli jsme mlčky s mlklým vesmírem, jen ze tmy před námi se čas od času objevila kometa, roj meteoritů, vyhaslá hvězda nebo škvarčí loď směřující s nákladem k černé díře. Pak další kometa, další roj meteoritů, další vyhaslá hvězda a zas další kometa a další roj meteoritů a další škvarčí loď táhnoucí další planetu Zemi do černé díry.
4: Počkat, cože? Škvarčí loď táhnoucí planetu Zemi do černé díry, cože? Skutečná planeta Země na cestě do černé díry? Při představě, že celou Zemi, moji vesnici, moji školu, mé fotbalové hřiště, mámu i tátu spolkne černá díra, se mi sevřel žaludek, jako by se najednou i ve mně otevřela jedna maličká černá díra. Kapitáne, viděl jste to? Prosím vás, otočte hvězdolet, tohle je moje rodná planeta, tohle není žádný model. Kapitáne, vidíte tu modrou planetu? Na ní jsou mý rodiče. Prosím vás, jak jen můžu, otočte hvězdolet. Vím, že jsem vás naštval, ale jsem jen kluk ze čtvrté třídy, který vyrazil do vesmíru. Prosím vás, pomozte mi zachránit Zemi.
2: Kapitán vytáhl hledí své helmy a promnul si tvář. Mlčky na mě koukal. Najednou jsem si všiml, že v jeho očích se zajiskřilo.
4: K vašim službám, malí princi!
2: Mrknul na mě, sprutka otočil hvězdolet a jak zuřivý kocour se vrhl za škvarčí lodí.
6: A dnes je to třetí den, co škvarky pronásledujeme. Kapitáne, budeme připraveni?
3: Ještě nefunguje rotonový excitátor.
6: Jo. A zkoušel jste ho vypnout a zapnout?
3: Vypnout a zapnout? To mě nenapadlo. Pomohlo to! Funguje! A pak, že vás té čtvrté třídě nic nenaučili. Jsme připraveni odčerpat energii z elektrické sítě na Zemi.
6: Dobře. Pokusíme se teď s kapitánem Kvarkem odčerpat elektriku ze všech zásuvek, baterek, elektráren a drátů na Zemi a využít ji k přetržení lana, na kterém škvarkové planetu táhnou. Aby se nám to podařilo, budeme potřebovat, abyste vypnuli veškeré elektrické spotřebiče, včetně rádia, ze kterého nás posloucháte. Slyšíte? Všechno vypnout. Světla, počítače, televize, rádia. Třeba díky tomu zachráníme Zemi. Rozuměli jste? Kdyby se to nepodařilo, přihlásíme se zase zítra. Takže můžeme?
7: Všechno vypnout na 3, 2, 1, teď!
8: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
0: Chceš si poslechnout další příběhy?
8: Jdi na web radiojunior.cz

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, přece jak

Měl jsem i Peugeota, žádná velká rachota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo. Využívám šířku trati, předjíždím i Maserati. Jak když se nic neděje, předjel jsem i Bentleye. A nakonec mi marná sláva, jenom Porsche odolává. Co jen může ze všech sil.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád si se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde.

sám v poli byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko, víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já.

dneska frčej tyhle boty. A to mě nezajímá, to mě nezajímá. Já mám stejný 10 let a není mi v nich zima, není mi v nich zima.

poslední šance dát, abych tohle nemusel teď. You are my love a nic víc, víš, že bych ti vždycky vyšel.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spodky a ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovic lídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda, taková krásná lída. O, škoda, přeškoda,

zrcadla. Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetru, hluky klíč. Potom si oblékne plášť za díků.

a zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad a v něm král se svojí paní, vzácní šlechtici,

usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Dole v podhradí už lampám knoty vystydly, malé zobáčky se tulí.

zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

0: musíme vždycky zůstat stát. Jinak by se nám mohla přihodit dopravní nehoda. Kvíno, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
1: Jedem!

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů. Jsem